0: Od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.

0: pravda. Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělej s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.

0: Hit Radio City Brno.
1: Pivoteka, BTL e-shopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop BTL-shopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-shopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivoteka, BTL-shopek.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr.brno.cz
0: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
2: Let's

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: Krásné páteční ráno, je 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Vláda plánuje od roku 2028 navyšovat penze pracujícím důchodcům za každý rok, který odpracují navíc. Už nyní přitom mohou tito lidé čerpat slevu na sociálním pojištění, kde měsíčně uspoří v závislosti na výši mzdy i tisíce korun. Musí si oni ale zažádat. Fotovoltaické panely na českém trhu od konce loňského roku zdražily zhruba o třetinu. Do cen se promítlo zrušení čínské podpory vývozu, dražší suroviny, omezení výrobních kapacit i doprava. Náklady na celou domácí elektrárnu však o takovou část nevzrostou, protože solární moduly představují jen asi pětinu investice. A pojďme také na sport. Fotbalový Real Madrid dokončil očekávaný transfer, který se stává vůbec nejnákladnějším nákupem v klubových dějinách. Real Madrid přivedl křídelníka Jana Diomandého z německého Lipska. Celková hodnota celého transferu se po započtení všech smluvních bonusů může vyšplhat až na 140 milionů eur. V zápětí vedení Realu oznámilo, že s předstihem prodloužil kontrakt s hvězdným Brazilcem Viniciem Juniorem až do roku 2030. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Zajímavé poznání čeká Brňany na zastávkách tramvaje linky číslo 1. Lidé si mohou na zastávkovém stojanu přečíst o původu jejich názvu, tedy názvu ulic, náměstí nebo objektů. Dopravní podnik totiž spustil z muzea města Brna projekt s názvem Zastávky kdo a proč. Linka 1 byla vybrána jako první, protože je páteřní, nejdelší a má nejvíc zastávek 35. Dopoledne oblačné, odpoledne plné sluníčka, tak bude vypadat pátek v Brně a na jihu Moravy. Teploměr ukáže až 30 stupňů Celsia. Já z Brna Jitka Valášková.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
8: Snídaně šampionů. Ahoj, krásný dobrý ráno a krásný pátek konečně. Dneska je všechno jinak. S váma Jasmin a Filip. Ahoj, Filo.
5: Krásné ráno.
8: Michal s Davidem jsou fuč a tohle je naše premiéra, co takhle solo vlastně.
5: No tak tady užijeme v pátek. Trošku jsme si říkali David s Michalem pryč zrovna ve stejný termín. Náhoda? Nemyslím si, ano.
8: Přesně tak, užijeme si to a bereme vás sebou. Tohle je Rihanna. Ne, sorry, Rihab. Ina a Seš, tak mají báry právě teďka na Hit Radio.
7: Hit Radio City Brno. Hit

0: Yeah, Adam Levine, Jim Clazy Rose a jejich Stereo Hearts. I takhle zní páteční Hit Radio 8 minutek po 6. hodině. Dneska mimochodem, když říkám pátek, tak to není jen tak obyčejný pátek, protože dneska je oficiálně den Marka Ztracenýho. Večer se na Letenský pláni v Praze opravdu přepíšou dějiny české hudby. Tam, kde koncertoval třeba Michael Jackson nebo Rolling Stones, tak dneska vystoupí jako první český interpret právě Marek Ztracený. To je, myslím, fílo dobrý prvenství, ne?
1: No to je krásný prvenství, hlavně teda, co mně přijde opravdu úctyhodný, vyprodat prostě několikrát ten Eden a potom jít na tu Letenskou pláň a určitě musel ohledně toho být i stres, jestli přijde tolik lidí, protože to je obrovský prostranství, takže klobouk dolů za to, za tu odvahu a samozřejmě odměnou za to, že bude hrozně moc lidí. Já se teda přiznám, že já nejdu, ale jenom protože nemůžu, ale jinak se těším na nějaký videa z Instagramu, tam toho bude určitě hodně.
0: To podle mě bude Instagram úplně zaplavený. Opravdu nebude to žádná komorní akce. Je tam obrovský areál, tu techniku převezlo přes 100 kamionů, očekává se přes 70 tisíc fanoušků, takže jsem zvědavá i na tu atmosféru, která podle mě i z těch videí na vás všechny půjde. Každopádně, kdo tam půjdete, tak si to moc užijte. On sám Marek říkal, že tam asi přespí v noci na dnešek, aby si tu atmosféru užil, což doufám, že neudělá, protože to by byl teda dobře rozlámaný. Nicméně opravdu, kdo tam vyrážíte, moc si to užijte a kdo jste tady teďka s náma, tak si dejte Dana Bartu On My Head právě teďka na Hit Radio 10 minutek po 6. hodině. Krásný ráno.

0: Vampírek za Faithless na Hit Radio. 6 hodin 15 minut. A jejich New Religion. Pamatujete si, jak jsme se báli, že nám umělá inteligence vezme práci? Tak Elon Musk, ten už je o krok dál zase. On teďka říká, že jednou, nejde kdy, jednou, což může být brzo, může to být za dlouho, nevíme, bude mít v hlavě čipy, který nám dají skoro nadlidský schopnosti. Jo, že budeme něco jako bohové vlastně. Podle něj by totiž Neuralink neměla jednou jenom pomáhat lidem po úrazech nebo s ochrnutím, ale opravdu by mohla výrazně posílit schopnosti zdravých lidí pak už. Třeba paměť, učení, komunikaci s počítačem a kdo ví, třeba prej i něco víc.
1: Já jsem právě spojil tyhle dvě věci, jak jsi řekla, tenhle nápad a okamžitě jsem to dal do AI, kde jsem jako napsal, co můžou způsobit čipy v hlavě, ale jako hned první věc právě ta pozitivní je tlumení příznaků nemocí, což by tady mohlo být jako opravdu skvělý. A kdo ví, třeba jako se s tím vynalezne i teleport, prostě si řekneš, rozumíš, chci být doma, 3, 2, 1, a nebude se pak řešit, jestli bydlíš v Praze nebo 10 kilometrů za Prahu, protože ty se přemístíš hned.
0: To by bylo hodně cool. Já se přiznám, že jsem fakt rozpolcená, jo? Protože na jednu stranu je fakt úžasný tohleto, že to někomu vrátí zrak nebo možnost se hejbat. Na druhou stranu jako znáte lidi. A taky si říkám, jestli to není past, jo? Jestli to není takovej způsob, jak z nás udělat zaměstnance na 24 hodin denně, jo? Že nebudeš vlastně zapomínat na nic, žádná prokrastinace, jenom pojedeš na výkon. Já třeba jako ráda zapomínám ty věci, ty blbosti, jo? Nechci, aby mi to někdo měnil v té hlavě.
1: Já zapomínám furt, no. Hele, víš, co je nejhorší na tom, kdyby nám dal Elon Musk prostě čipy do hlavy?
0: Ano.
1: Že on tě může takzvaně vypnout, jo? Takže on se prostě usmyslí, vypne ty, co nepotřebuje, co nemá rád a má klid. Akcie půjdou nahoru zase.
0: To je fakt. Tak díky, že jste s náma. Za chviličku nás čeká třeba tohle. Love Again. Budou taky Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Takže na tohle všechno si můžete počkat už za pár minutek na Hit Radio.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
7: Paráda! Já vidím.
8: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
9: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a stan kartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
12: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
13: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
14: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Komplikace v dopravě v těchto chvílích hlásí okres Brno-Venkov. Pozor si, tam dávejte v obci Želešice, kde je na silnici padlý strom. Čeká se na hasiče, projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio City Brno.

0: play Little Sims Burna Boy We Pray na Hit Radio. Minutku před půl sedmou. A Filip pro nás má ranní
1: update. Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. Majiteli nejmenované jihokorejské michelinské restaurace hrozí vězení, protože její šéfkuchař hostům servíroval desert ozdobený mravenci. Konzumaci tohoto hmyzu místní zákony ale nepovolují. Jihokorejská prokuratura proto požaduje, aby majitel restaurace dostal rok vězení. Žena z amerického státu Colorado se kvůli svému dlouhému jménu dostala do nečekaných potíží, když změnila společnost poskytující zdravotní pojištění. Jméno se totiž ve formulářích musí různě zkracovat a pro pojišťovnu tak nejde prý o stejnou osobu, ale o dvě. Pojišťovna ji tedy odmítá platit plnění. A na závěr smutný příběh, jako bych se viděl. Bankovky někdejší italské měny v nominální hodnotě 135 milionů lir, tedy asi 1,7 milionů korun, našel při rekonstrukci domu v sicilské Mesině 50-letý muž, který nemovitost teprve nedávno zakoupil. No ale představte si, šance na jejich výměnu za eura, která liry nahradila v roce 2002, má ale mizivou. Protože banka to odmítla s tím, že lhůta pro směnu vypršela v prosinci 2011, takže on má teď liry za 1,7 milionu korun a oni mu je nechtějí vyměnit v bance.
0: Tomu se říká pech, no, jakože nevím, co ten člověk provedl, že ho karma takhle trestá. Myslím si, že by to byl i náš případ, jo? Že umíme být takovýhle smolaři. Takže přejeme aspoň vám o něco šťastnější pátek. Snad tomu pomůže i Dr. Elvin. It's my life. Minutku po půl sedmí, takže krásný ráno z Hit Rádia.

0: 7:07, tohle byla Olga Lounová, jsem optimista na Hit Radio. Než vám řeknu svůj překvapující objev neobjev, tak se zeptám, co teplého pijete, když je vám špatně? Fílo?
1: Většinou doma buď heřmánkový nebo mátový čaj.
0: Takže čaj necháme prostě. Mně přijde, že existují v dnešní době čaje úplně jako na všechno, jo? Když jdu třeba drogerii nebo lékárnou, tam máte čaj na spaní, na trávení, na nervy, na kašel, na detox, prostě na všechno. A když říkám na všechno, tak myslím fakt na všechno. A možná jste to už někdo viděl v nějaký drogerce, ale já to viděla poprvé a úplně mě to sejmulo. Já jsem narazila na čaj s názvem Hladké pozadí.
1: Co to jako znamená? Že to jako člověka pročistí, nebo ti vypadají z toho jako, víš co, ochlupení, jako vypiješ čaj a najednou jako...
0: Přijde mi to šílený, nevím, co si pod tím představit, říkám si, co bude jako dál, čaje na tchýni, čaje nevím na co, pak je to hrozný, zajímalo by mě, kdo tyhle názvy vymýšlí. Nicméně, asi sedí někde v marketingovém oddělení, někdo, kdo si řekne, tak čaj na chlupatou prdel, s ním moc tvrdě, dáme tam hladké pozadí. Tak si říkám, jestli jste vy někdy viděli nějaký divný název něčeho, co jinak je zcela normální, tak budu ráda, když nám to dáte vědět. Ty jsi neobjevil nějakou jako jinou podivnost třeba?
1: Ne, já tady čtu právě ten čaj, víš?
0: Jo, už máš?
1: Na co to je? A tam píšu jako, že to je bylinný čaj se svízelí, to nevím, co je, jo, ale který podporuje činnost lymfatického systému a kopřivou, která přispívá k vylučování vody z organismu, vitalitě a svěžímu vzhledu pokožky. No tak prostě jako to je, že budeš mi jako hladkou tu pokožku, oni mysleli, ale je to teda divný, no. Hele, já jsem narazil jako na takový ty čaje jako proti stresu a tak, ale mě by opravdu podle nějaký studie zajímalo, kolik toho musíš vypít,
0: no to
1: aby to teda na ten stres mělo nějaký vliv. Ale jak jsi říkala, tak ten marketing je potřeba, i ty tablety lidi berou, ale já tomu moc nevěřím.
0: Kolik toho musíte vypít na stres, to nevíme, ale víme, kolik musíte poslouchat hudby a my jí máme dost. Za chviličku Sunrise Avenue, taky Shakira, její Zoo a podíváme se i na dopravu, tak s náma zůstaňte.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.
4: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
3: Baru, ty jsi hlavička.
4: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
7: Máte rádi okurky? Pak si nenechte ujít slavnosti okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna ožije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek, kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin, vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojemské besedy.
8: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
9: Potřebuješ.
8: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
9: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
10: Hakr Brno.cz.
11: Slyšíte?
10: To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bohemia Sekt v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 74,90. Bila. To dobré začíná u nás.
12: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
13: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
12: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
14: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
15: Rádio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda brzdí dopravu na dálnici D46 v úrovni Olšan u Prostějova. Pozor na kilometru 33 směrem na Olomouc, kde se v pravém pruhu srazilo osobní auto se srnkou.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into-

0: Krásný ráno z Hitrádia, tohle byly Sunrise Avenue, s váma Jasmin a Filip. Dneska večer se na Letný přepíšou český koncertní dějiny. Na Marka Ztracenýho na Letenskou pláň dorazí kolem 75 tisíc lidí. Chápete to? 75 tisíc, to je neskutečný číslo. Já mám pocit, že ten DAF se vždycky, a asi na všech velkých koncertech, rozdělí na dva úplně odlišný tábory a druhy. Jo? Že ta první parta, to jsou takový ty bojovníci, co stojí u těch zábran už od oběda nebo od snídaně klidně. Nepijou, jako nečůraj, chodí prostě na záchod. A fakt tam jenom stojí, aby potom byli co nejdřív, nejblíž tomu interpretovi. No a pak jsme tam my ostatní, já se tam taky řadím, co stojí vzadu s nějakou klobásou, nějakým pivkem, čímkoliv a jsou v pohodě, jo?
1: Já teda taky si stoupnu a raději dozadu, protože to davový šílenství nemám rád a hlavně bych si tady nikam nestoupnul. Já si myslím, že ty lidi tam klidně můžou stát už teď, to by vůbec nebylo jako vůbec nic divného. A co mě taky přijde ještě jako zajímavý na tomhle koncertu, a když jsme se tady bavili, že tam byl kdysi Michael Jackson a Rolling Stones, ano. Myslím, že nikdo jiný tam ani nevystupoval. No a Michael Jackson, tak to právě bylo 7. září 1996, tehdy dokonce na ten koncert

jak nás učili život vnímat. Není to špatné, je to jinak.

než jsem si přál. Připravte se! Pár snů po čase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti. Dobrý je, že dá se snít i po třiceti. Možná si blázen, ale stále věřím neotevření vysněných dveří.

Dámy a pánové, tuhle písničku jsem složil proto, aby jsme roztancovali celý Eden. Jděte do toho s námi.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu. Pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Krásné páteční ráno, je 7 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Systém nouzového volání eCall by měl automaticky propojit záchranné složky s lidmi v nebezpečí, jenže statistiky tísňové linky 112 ukazují, že zhruba ve 4 případech z 5 jde o planý poplach. Smart funkci, kterou už mají všechna nová auta, některé chytré telefony a hodinky neumí lidé podle záchranářů často používat. Pokud se jim však operátoři tísňové linky nedovolají zpátky, musí záchranáři na místo vyrazit, což vede k tisícům planých výjezdů ročně. Dalším problémem pro jejich práci jsou obtěžující telefonáty. Policisté od začátku června evidují 236 případů řízení nemotorových vozidel pod vlivem alkoholu, o téměř 70 více než za stejné období v loňském roce. Většina přestupků se odehrává v centru měst a hrozí za ně pokuta až 20 000 korun. Nejvíce jich odhalili ve Středočeském kraji, třeba v hlavním městě zaznamenali naopak pouze 2. Fotbalista Vasil Kušej z Liberce dostal za vyloučení v ligovém utkání proti Teplicím trest na 2 soutěžní zápasy. Jeho spoluhráč Petr Hodouš na 1. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže. Sparta dostala za výtržnosti fanoušku v Brně pokutu 300 000 korun, domácí zbrojovka zaplatí 150 000. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Vandalové řádili na brněnském festivalu Planet. Dvojice mladíků poničila na Kraví hoře model Marsu. Výtržníci vytrhli jednu z destiček, kterou je model připevněný. Nafukovací Mars proto musí do opravy a do konce festivalu už ho návštěvníci neuvidí. Pro letošek ho nahradí menší 4-metrový Baby Mars. Škoda na poškozeném modelu je podle odhadu 10 000 korun. V Brně a na jihu Moravy nás čeká oblačné dopoledne a odpoledne plné sluníčka. Měříme až 30 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
12: Krásný dobrý ráno, krásný pátek. S váma dneska Jasmin a Filip. Fílo, ahoj.
9: Krásné ráno.
12: Já se vás chci zeptat, pamatujete si, jak jste jako děti chtěli dělat úplně všechno, co dělali dospělí? U mě to bylo i včetně domácích prací. Dneska je to úplně jiný příběh. Ale víc za chviličku, teďka už Jay-Z, Linkin Park a jejich nám.
11: Hit Radio City Brno.

0: Jay-Z, Linkin Park a Hit Radio, 6 minut po 7 hodině, krásný ráno. Já se vám musím svěřit. Kdo máte malý děti, a nebo třeba malý sourozence, jako mám já, tak mě pochopíte. Já jsem včera hlídala 10letou ségru a byla naprosto úžasná, jo, až mě to překvapilo. Ona se chtěla zapojit úplně do všeho. Chtěla se mnou utírat stůl, chtěla mi pomoct v kuchyni, chtěla zametat. Prostě měla pocit, že jako největší radost na světě je dělat domácí práce. A ještě k tomu bez odmlouvání a bez odmítání mě asi půl hodiny drbala na zádech. Prostě takový jako můj malej otrok, ale dělala to s láskou. A mě to úplně připomnělo mě. Já, když mi bylo taky nějakých třeba 10 let, tak jsem dobrovolně žehlila, jakože mě to opravdu bavilo. My jsme doma měli takový to křeslo, co možná znáte všichni, takový to křeslo, kam hodíte prostě vypraný oblečení a je tam toho halda. A vždycky, když odešla máma do práce, tak já jsem to všechno vyžehlila, jo. A každý mě vždycky chválil to, že jako to nebylo vyžehlený dobře a máma to musela dělat znovu. To je věc druhá, ale strašně ráda jsem pomáhala. A zajímá mě, jestli to tak má každý dítě, nebo jsme jenom jako divná rodina.
1: Spíš jste divná rodina. Ale jako, já si myslím, že to možná bude tím, že to mají ženy hodně takhle s těma domácíma pracema. Nespomínám si, že já bych někdy chtěl uklízet, bohužel mi to vydrželo i doteď, což způsobuje největší rozpory v domácnosti, nevím jak u vás, že prostě jako půlku dnes byl doma, co jsi udělal dneska v domácnosti?
0: Jasně.
1: Jo, a já řeknu, vysál jsem, jenže tím vysávačem to trvá jako 5 minut, že jo? No takže já jsem asi měl, když jsem byl malej, že si budu moct jíst, co chci. Teď mě to dohnalo, jsem tlustý jak prase.
0: Ježiš, ale kecej. No tak, jak je to u vás doma? Pomáhají vám děti rádi a s čím případně? Protože u nás opravdu, za mě to byla ta žehlička a za ségru teda zametání a utírání nádobí, to ona jako miluje a opravdu jí k tomu nemusí nikdo přemlouvat. Takže číslo k nám 777 937 777 a dejte vědět, co vaše děti, anebo jaký jste byli vy takhle za mladé. Jo? Do té doby před náma třeba Alan Walker a právě teďka Sia na Hit Rádiu.

0: I ve 7:45 ladíte Hit Radio. S váma Jasmin, taky Filip a tohle byl Alan Walker. Já jsem vám tady říkala o tom, že u mě dneska spala 10letá ségra a překvapilo mě, jak strašně ráda pomáhá s věcma, jo? Že opravdu chtěla utírat prach a dělat nádobí a zametat a prostě vůbec jí to nevadí a dobrovolně pomáhala. Mně se to hrozně líbilo, protože jsem taková, mi došlo, byla taky, ráda jsem vždycky žehlila, pomáhala mamce a tak. Ono to pak možná zmizí v průběhu života, ale jako děti jsme to tak měli. A ptali jsme se s Fílou vás, jak to máte. Do toho Fílovi ale se ozvala mamka. Tak co ti napsala mamka?
1: No, mamka napsala mě tady na WhatsAppu. Já tady pomáhala mamince vždycky už odmala a to po mně nikdy nic nechtěla. Byla to radost ji ulevit. Tak to je jako hezký a myslím si, že to mamince teda vydrželo doteď, ale teď už ulevuje sama sobě, no. Ale tatínek hodně pomáhá u nás doma, to zas musím říct. Tak co nám psali posluchači?
0: Tak Lůca třeba píše a ta trošku vyvrací to, co jsme se tady bavili o tom, že to možná dělá jenom ženy, že to takhle baví. Dobré ráno, syn mi rád pomáhá při pečení, toho opravdu baví. Já zas milovala péči o zvířata, ještě ráno před školou jsem běžela nakrmit králíky, jen když byli pak ježiši, na talíři a otec s bratrem si neodpustili. To je dobrá bobinka, tak to mi dost zhořklo, tak to chápu, měla jsem podobnou zkušenost. Tom píše, ahoj šampioni, možná jsem také divný, ale i mě v dětství bavilo uklízet a rád se mamince pomáhal. Míša. Ahojte, u nás jsme s bráchou taky rádi pomáhali, ale každý jen s tím, co ho bavilo. Brácha s mamkou rád vařil a já jsem s taťkou hrozně ráda opravovala kola, promazávala řetězy a štípala dřevo. Tam to bylo úplně prohozený, čověče.
1: To se může hodit, ale taková ale žena do domácnosti.
0: Další zpráva, dobré ráno, moje dvouletá dcera už pomáhá také. Dělá se mnou kávu, dává věci do pračky, ale co mě dostává nejvíc, je její péče o její malou tříměsíční sestřičku. Pomáhá přebalovat, krmit, to mě dostává. Ty bláho, tak dvouletá dcera, že pomáhá přebalovat, to je teda hodně hezký. Pak tady máme třeba hlasovku od Zuzky. Je, chviličku, zapnu mu a jdem na to.
2: Tak my jsme byli tři ségry a každý pátek jsme museli gruntovat. Každý pátek. A mamka tam měla vždycky samý ty mističky, sloníky a to jsme museli vždycky vymejvat. Takže od té doby já doma nemám vůbec žádný ty serepetičky, nic, maximálně je tři orchideje a tím to hasne. To je, z toho jsem se vyléčila a musím říct, že moje děti, dcera je taková, že ty se do ničeho nechce, ale syn, když řeknu, udělej myčku, udělej sušičku, tak normálně jde a uklidí to, ale dcera, to je dílo. Tak ahoj, Zuzka.
0: To je dílo. No tak chvíle, to musíme trošku tady převrátit, to, co jsme říkali. Jo, takže
1: no,
0: chlapi pomáhají víc teda, podle všeho.
1: No, tak já tam nespadám do té kategorie, bohužel. Takže, ale chlapi, držte tohle, to prostě v dobrý rovině, to vám doma pomůže. A ženský, zamyslete se nad sebou, hlavně vy mladí.
0: Ne, bylo hezký slyšet, že nás to tak mělo víc a nebojte se, kdo ještě třeba nemáte děti nebo je máte hodně malý, tak moje ségra je generace alfa a ráda pomáhá, takže myslím si, že v téhle generaci to ještě taky bude. Teďka už Alvaro Soler, La Cintura, právě teďka na Hit Radio.

Ráno Slayer, La Cintura na Hit Radio. S váma Jasmin, Filip, za chvíli taky tohle. Ale Farben, Ilira, bude taky Robbie Williams. A jeho Supreme, na to si rozhodně počkejte. Bude taky doprava a samozřejmě soutěž Rychlá pětka o 7:30, takže s náma zůstaňte.

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
1: Na Špilberg se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr Brno CZ.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
7: Vážení občané a návštěvníci města Znojma, parkování je obrovský problém, který toto město sužuje už bezmála čtvrt století. Proto jsme pro vás připravili nový parkovací systém, který bude postupně měnit způsob parkování ve Znojmě na dlouhé roky dopředu. Přijďte proto, prosím, ve čtvrtek 27. srpna v 17 hodin do centra jízdárna v Louce. Dozvíte se, jak bude systém fungovat, co přinese rezidentům, co podnikatelům i návštěvníkům města. Těšíme se na vás. Zdraví vás Jiří Kacetl, místostarosta města Znojma.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
12: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Hasiči v těchto chvílích zasahují na Zlínsku, vyjeli do napajedel. Omezení je proto v Bartošově ulici a okolí, kde se pohybují vozy IZS. Projíždějte tam s opatrností.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City Brno.

0: Robbie Williams, Supreme v éteru Hit Rádia a teďka už má pro nás Filip.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, jedno kalifornské knihkupectví obdrželo nečekaný balíček. Uvnitř byla kniha, kterou si někdo odnesl bez zaplacení před 40 lety. Neznámý odesílatel přiložil omluvný dopis a 100 korunový, respektive dolarový ekvivalent jako náhradu za způsobenou škodu. Majitelé přiznali, že podobný návrat ještě nezažili. Britka ve věku 97 let znovu překonala vlastní světový rekord. Připoutaná na křídle letadla absolvovala takzvaný wing walking, tedy akrobatickou disciplínu během letu. Dokázala, že ani vysoký věk nemusí být překážkou pro splnění odvážných snů. No a na závěr, australský řidič zažil pořádný šok, když otevřel přihrádku před spolujezdcem, místo dokladu na něj vykoukl velký had.
0: No tak to ne.
2: Na místo dorazil potom teda odchytář, který hada bezpečně odstranil. Ono, v Austrálii se to děje poměrně běžně, že jo? Jestli jste viděli kdysi na Discovery, tak tam byly tyhle ty lovci hadů, přišli do obýváku, krajta, jasně, tu máme prostě zasedačkou tamhle, jo? Přišel, dobrý, hotovo, $100, čau.
0: Já mám strašnou Harryho Pottera a toho baziliška tam, od té doby já je jako nezvládám, takže já bych do toho auta nesedla, zajímalo mě, jak se tam jako dostal. Nicméně, jestli vy v tom autě teďka jste, tak naopak nevystupujte. Protože za chviličku nás čeká soutěž Rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o Hairbooster Herbarium od Thomas Arsov. Komplexní péči pro podporu růstu vlasů, jejich taky dlouhodobou kondici. A k tomu unisex parfum Sandalwood Violet Leather. Takže pokud chcete mít o něco hezčí pátek a vyhrát si tohleto všechno pro sebe, tak pište, chci soutěžit právě teďka na 777 937 777. Teďka už Kemet, Be Mine na Hit Rádiu.

0: 7 hodin, 37 minut k tomu, vy posloucháte Hit Radio, tohle byl Kamret a my jdeme na rychlou pětku.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden hrajete o Hairbooster Herbarium od Thomas Arsov, taky unisex parfém s vůní santalového dřeva, fialky a kůže. Připomínáme, že Thomas Arsov je jeden z vůbec nejznámějších českých kadeřníků, který z obyčejného stříhání vybudoval svoji vlastní kosmetickou značku a radí dneska tisícům lidí, jak mít zdravější vlasy. A o tohle si dneska zasoutěží Káťa. Káťo, ahoj!
2: Ahoj.
0: Ty teďka razíš do práce nebo kam frčíš?
2: Ano, do práce. Odložila jsem děti a frčím do práce.
0: Mm-hmm. A hodilo by se ti teda něco na vlasy, trošku to jako přikrášlit?
2: No, jak jste říkali, že by něco vyhrát pro sebe, tak si chci vyhrát něco pro sebe.
0: Jo, to je hezký. Tak držím moc palečky, ať to vyjde. A jdem na to, jsi připravená?
2: Ano.
0: Tak jo.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Jaký zvíře má na nose roh?
2: Nosorožec.
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
3: Jak se jmenuje kreslená Disney rybka, kterou hledal její tatínek?
2: Nemo.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje dopravní prostředek, který jezdí po kolejích ve městě?
2: Tramvaj.
0: Je to tak.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
3: Jak se jmenuje nejznámější česká vánoční ryba?
2: O kapr.
3: Výborně. Tak jdeme tak? Na poslední otázku.
0: Poslední otázka, pátá. Záludná, Káťo.
2: Jo.
3: Hrozně těžký.
0: Kolik je polovina z 80?
2: A polovina z 80 je 40, doufám teda.
0: Je to přesně tak! Káťo, je to tvoje, vyhráváš produkty od Thomas Arsov. Moc ti gratulujem.
2: Já moc děkuju a moc mě mrzí, že teda se mnou nejsou tady děti, protože ty vždycky chtějí soutěžit.
0: A kde jsi vyložila?
2: Na Příměstském táboře.
0: No tak pokud jim můžeš volat, i když jsou na táboře, tak jim to dej vědět, nebo jim to dáš vědět
2: já
0: potom.
2: Já jim to pustím, já se to pak najdu na tom a pustím jim to.
0: Podcast Hit Radio. OK, ano. Tak ale moc ti gratuluju, užij si výhru a zvládni to dneska v práci. Ahoj.
2: Děkuji moc krát, mějte se. Ahoj.
3: Ahoj.
0: No další rychlá pětka, zase v pondělí.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night na Špilberku. Fenomenální klavírista Omar Sosa, trumpetový virtuos Paolo Fresu a kytarový genius Nguyen Le. Čekají vás desítky skvělých koncertů. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno. Město hudby UNESCO.
6: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
11: Fenomén Šance Liga je zpět.
12: Tady Martin Pospíšil z Artisu Brna. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
11: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
13: Datart pořádá Maxi Výprodej.
14: Cože? Maxi Výprodej?
13: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
14: Tak to je další level.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Víte, kde uvidíte slovanskou epopej Alfonze Muchy? V Moravském Krumlově. Na tamním zámku vás čeká všech 20 monumentálních pláten. Ta největší měří až 8x6 metrů. A k tomu prohlídka zámku, výstup na věž a moderní sbírky muzea Kampa. Slovanská epopej je v Moravském Krumlově. Přijďte ji vidět na vlastní oči. Více na www.mucha-epopej.cz.
15: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na Fisher.cz.
16: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
17: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.
18: Máte rádi okurky? Pak si nenechte ujít slavnosti okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna ožije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek, kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin, vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojemské besedy.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opatrně na D1, na příjezdovce do Brna směrem od Prahy už se začínají štosovat kamiony. Kolona je od kilometru 188 za popůvkami až po zúžení u dálnice D2.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 10 minut před 8 hodinou posloucháte Hit Radio a tohle byly Lost Frequencies, The Feeling. Pánové, až budete mít dneska pocit, že randění je v dnešní době občas peklo, tak já mám pro vás dobrou zprávu, jo. Ve srovnání s některýma samcema v přírodě jste vlastně vyhráli jackpot, a to opravdu, protože jako my lidi, ženy, co můžeme udělat špatného? Tak můžeme vás ghostovat, jasně, můžeme jako neodepsat, asi by se našly další věci, ale pořád to není tak hrozný, jako to je v přírodě, jo, protože, co jsem našla? Kudlanka. Jo, to zelený, vošklivý, dlouhý malý.
1: To se žere normálně, že jo?
0: To normálně se žere, ale po páření. Takže ona se jako udělá si hezky a pak prostě nazdar. Chobotnice, ty by si chce umít tato frajerka, Fílo?
1: Chobotnice, ta se omotá normálně kolem, ne prstu, ale kolem chapadel.
0: Ano, umí samce opravdu uškrtit, když jí moc obtěžuje, jo? Takže to je taky mrcha. Některý ryby, ty... Já už se fakt musím smát. Předstírají uspokojení a potom odplavou za někým lepším. Nějaký jiný pan ryba, jo?
1: Tak to už je podobný člověku, trošku ne.
0: A některý samice žab, ty radši předstírají smrt, než aby skončili s nápadníkem, který se jim nelíbí. Chápete to?
1: Tak ženský předstírají spánek nikdy, že jo, žáby to posunuli na další úroveň, rovnou jsou mrtví. Je dobrý.
0: Přijde mi to šílený, jakože, sorry, to, že vám my ženy neodpovíme na zprávu, to je vlastně podle mě úplně v pohodě ve srovnání tady s chobotnicí, kudlankou, žábou, rybou, jo?
1: No tak některý ženský taky můžou kousat, že jo, co si budeme povídat. No,
0: buďme rádi za to, co máme a taky za to, co bude, protože právě teďka Black Eyed Peas na Hit Radio, mimochodem v týdnu, tady teďka jejich producent vystupoval v Praze.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna. Harley,
3: Xindl X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia City Brno.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Každý už tam bude.
7: Přestaň. Štěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
10: On Air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
12: Krásný pátek, je 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Při jízdě na paddleboardu na jezerech, rybnicích či moři by měli lidé podle záchranářů vždy používat bezpečnostní popruh, který je spojuje s plavidlem. Pokud ho nemají, při pádu do vody jim vítr nebo proud může prkno během chvíle odnést daleko mimo jejich dosah. Na důležitost používání tohoto bezpečnostního prvku upozornila vodní záchranná služba Červeného kříže i policie v souvislosti s neštěstím na jezeře Most. Při úterní bouřce tam jeden paddleboardista zemřel a po druhém policisté stále pátrají. Zpěvák a skladatel Marek Ztracený dnes vystoupí na Letenské pláni v Praze na dosud největším koncertu své kariéry. Pořadatelé očekávají návštěvu více než 70 tisíc lidí. Vystoupení doprovodí opatření proti očekávaným vysokým teplotám. Na místě budou rozprašovače vody, občerstvení a v záloze bude kropící hasičský vůz a také lékařská služba. A pojďme také na tenis. Jiří Lehečka si zahraje na tenisovém turnaji Masters Montrealu osmi finále. Postup slavil po vítězství 6-3 a 6-4 nad Belgičanem Alexanderem Bloxem, kterému nenabídl jediný breakball. Příštím soupeřem 12. hráče žebříčku bude světová 15. Španěl Rafael Chodar. To Nikola Bartuňková nestačila v Torontu na 8. nasazenou Američanku Amandu Anisimovou a po prohře 6-3, 0-6 a 4-6 skončila bohužel už ve třetí kole. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
13: Zajímavé poznání čeká Brňany na zastávkách tramvaje linky číslo 1. Lidé si mohou na zastávkovém stojanu přečíst o původu jejich názvu, tedy názvu ulic, náměstí nebo objektů. Dopravní podnik totiž spustil z muzea města Brna projekt s názvem Zastávky kdo a proč. Linka 1 byla vybrána jako první, protože je páteřní, nejdelší a má nejvíc zastávek 35. Dopoledne oblačné, odpoledne plné sluníčka, tak bude vypadat pátek v Brně a na jihu Moravy. Teploměr ukáže až 30 stupňů Celsia. Já z Brna Jitka Valášková.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit
14: Rádio. Krásný páteční ráno vám přeje Jasmin. Michal s Davidem jsou někde pryč ve stejný den, prej ne spolu, ale jako moc bych jim nevěřila, ale mě to nevadí, já tady mám Fílu, ahoj.
12: Krásné ráno, já je viděl, jsou spolu normálně.
14: Ať už ladíte kdekoliv, tak teďka přemýšlejte, jakou věc máte doma a nedokážete ji vyhodit, jo? Za chvíli vám povím proč a povím víc, ale teďka mě vyhání Eva Farná, Miraj a taky September Cry For You právě teďka na Hit Rádiu.
10: Hit Rádio City Brno.

0: I 10 minut po 8 hodině posloucháte Hit Radio. Tohle byla Eva Farná, Miraj a s váma Jasmin a Filip. Každý z nás má doma, podle mě, nějakou věc, kterou jako nechce vyhodit, jo? Může to být plyšák z dětství, nějaký lístky z koncertu, to dělám třeba já, nebo i z kina, nevím proč, jo? Dopisy od dávných lásek, co fíla?
1: Já mám problém s oblečením, každý rok to třídím, nevyhodím to tričko, zase si ho nikdy vemu, za rok tam je stále na stejném místě. A potom teda ještě mám cedulky z akcí, kde jsem jako moderoval, tak nějakým způsobem si je prostě schovávám. Byly to i, já jsem dříve hrával jako virtuální fotbal, tak i ty turné, kde jsem hrál, mám třeba kartičky z roku 2004 a mám doma toho plnou bednu, je to úplně k ničemu, sentimentální prostě kravina, ale u mě jsou to teda hadry a plus tyhle ty kartičky.
0: Tak takovouhle bednu sentimentálních kravin v uvozovkách možná máme všichni a někdo v ní taky možná má snubní prstýnek. Na internetu se teďka rozjela debata, co s ním vlastně potřeba rozvodu udělat, jo? Schovat, prodat, přetavit na novej šperk, vrátit ho nebo ho prostě zahodit. 15% lidí si údajně ten prsten nechává pro strýčka příhodu, jakožto finanční rezervu. Vlastně nevím, co bych s tím dělala, kdybych byla v takové situaci. Od toho tady mám vás a Fílu. Fílo, co bys dělal ty?
1: Okamžitě bych to prodal, co s takovým krámem?
0: Střelil bys to teda.
1: Já bych to prodal určitě. Možná bych se podíval na cenu toho kovu, jo, asi zlata kolikrát. Kolik to je, já bych si počkal, až to vystřelí, teď zlato je poměrně dole, já to sleduju zrovna.
0: No, já si říkám, že jako nejsem takový ten vyhazovač, že kdybych v té situaci byla, tak ho možná prostě někam přesně schovám, ale říkám si, že mít takovejhle prsten v šuplíku je něco jako ex, když ho vidíš na Instagramu, jo, že možná si člověk nějaký řekne někdy, tak nebylo to s ním vlastně jako dobrý, nemám to zkusit, jo, že ti to bude podle mě zbytečně připomínat. Tak jak to máte vy, kdo jste v té situaci už byli, kdo jste teda po rozvodu, pojďte nám to říct na 777-937-777, co jste s tím prstínkem snubním udělali a jestli v té situaci nejste, klidně nám taky dejte vědět svůj názor, co si tak jako myslíte, že byste udělali. Teďka Ed Sheeran, jeho Shivers na Hit Radio.

0: 8 hodin 20 minut k tomu, tohle byly Måneskin a jejich The Loneliest a vy posloucháte Hit Radio. Bavili jsme se tady s váma a s Fílou o tom, co dělat se snubním prstínkem, pakliže jste po rozchodu, jo? Takováhle debata je teďka na internetu, celkem to tam vře, tak nás zajímalo, co si o tom myslíte vy. Tak píše třeba Andrea, ahoj, naši dali snubáky po rozvodu mně, dceři, a já jsem si z nich udělala nový prstýnek. To mi přijde vlastně strašně hezký.
1: No, to si myslím, že jako ta nejlepší věc, co se dá udělat. Samozřejmě budou tam i jiný názory, tak si to pojďme poslechnout.
0: Rozinka, když jsem se rozvedla, bylo dceři 18 let a byl v té době v kurzu Pán prstenů. Pozbírala jsem doma zbytky zlata a svůj snubák a dala jí k 18 nám udělat v zlatnictví prsten Pána prstenů i s tím originálním nápisem, co zlatník vyril podle knihy. Byl nádherný a dcera byla šťastná. Takže OK, to máme dvě dcery. Uvidíme, co na to třeba Matěj.
2: Čau, já nejsem úplně po rozvodu a doufám, že ani nějakou dobu nebudu, protože mám teďka chvíli po sňatku. Každopádně s tím, kolik mě ty prstýnky stály, tak vyhodit to, no to určitě bude na dražbu, ty vole. Nominální cena nebo hodnota toho zlata tam bude vždycky, jo, toho kovu. Takže za mě osobně prodat. Prodej to, dokud můžeš. Dokud o to je zájem.
0: Prodej, dokud můžeš. Dobře, máme tady i ženský pohled.
3: Ahoj, milé rádio. Tak, já už mám rozvod taky za sebou. A snubní prsten jsem prodala. A koupila jsem za to. Přidala jsem teda ještě nějaký drobnosti a koupila jsem investiční destičku, nebo jak se tomu říká, zlatou, a mám ji schovanou na horší časy, nebo kdyby náhodou něco, no tak, ale jinak si myslím, že pokud to manželství, který je pomyslně spojovaný prstenem, skončí, tak ten prsten by asi taky jakoby neměl asi existovat potom, no. Ale každý k tomu asi přistupuje jinak. Krásný den všem.
0: Krásný den i tobě. Musím říct, že těhle zpráv přišlo strašně moc, jo, s tím, že vlastně, když už ty dva spolu nejsou, tak ten prsten by neměl existovat. A tenhle názor teda převahuje.
1: No, já si myslím, že to je jednoznačný. Málo kdo si ho asi nechá. Vlastně co s ním? A nebo teda, tady se mi líbil ten názor posluchačky. Nechat to vlastně prodat to a koupit si za to investiční slitek zlatej, takže máte kus kovu, který vám nepřipomíná to spackaný manželství a zároveň to pak můžete proměnit za penízky. A ty my máme rádi, že jo?
0: A to se vyplatí. Tak děkujeme za názory, kdo náhodou jste v této nepříjemné situaci, tak jste se možná mohli aspoň inspirovat. Za chviličku před náma Kato, John, Turn the Lights Off. Bude taky Toulou, Habits a samozřejmě se podíváme na silnice, ať víte, jak to jezdí.
4: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
10: Hledáte spolehlivé auto? Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
11: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
12: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
11: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
13: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
14: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
15: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 74,90. Billa, to dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Hasiči stále zasahují na Zlínsku v Napajedlích, dohašují požár v Bartošově ulici, takže je neprůjezdná. No a opatrně na D1, kde stojí kamiony na příjezdovce do Brna směrem od Prahy.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio City Brno.

0: Posloucháte Hit Radio, přesně o 8:30. Tohle byl Kato, John, Turn the Lights Off. A naopak zapněte světla na Filipa, který pro vás má...
1: Ranní update.
2: Tak už jsem trošku oslněn, ale na monitor stále vidím, pojďme na to. Jedno americké muzeum vzdalo hold zesnulému umělci opravdu netradičním způsobem. Podlahu pokrylo takovým množstvím arašídového másla, že by vystačilo na přibližně 15 000 sendvičů. Instalace má připomenout autorův osobitý styl a okamžitě vzbudila velký zájem návštěvníků. Falešné archeologické naleziště s pozůstatkem antického amfiteátru si vybudoval podnikavý Itál, který od nic netušících turistů léta vybíral vstupné ve výši až 40 eur, tedy zhruba 1000 koruny. Se svou atrakcí sice pronikla až do jednoho turistického průvodce, ale nakonec skončil ve vězení. No a jeden z největších pokladů herní historie našel nového majitele. Na aukčním portálu eBay se prodala vývojářská cartridge pro Nintendo DS obsahující vzácnou hru Poké Park Fishing Contest DS, která byla v roce 2005 dostupná jen několik měsíců v Japonsku. V přepočtu za ní nový majitel zaplatil přibližně 230 tisíc korun. To jsem čekal teda možná i víc, třeba milion nebo něco, ale čtvrt milionu za zaprášenou cartridge, to je krásný, ne?
0: Mně to přijde hustý, protože můj brácha sbírá Pokémon kartičky. Já jim teda vůbec nerozumím, ale on je vždycky úplně hotovej, když si nějakou koupí. Teďka zrovna jsem byla u toho, když říkal jeho přítelkyni, že si koupil novou. Jedna stála nějakých 5000, tak mu vynadala, že za co to utrácí.
2: To je investiční, ale opravdu, když tomu no, rozumíš.
0: Tak budem tomu věřit, no asi jako jo. Teďka už Sixpence, None the Richer, na Hit Radio 2 minutky po 8:30. Další goes? Tak krásný ráno.

0: 8 minut po půl devátý ladíte Hit Radio, kde dohrály hodiny jejich souhvězdí a my vám přejeme krásný ráno. Jestli už odpočíváte poslední minuty do víkendu a fakt se jako těšíte, až se sebou v práci zaklapnete dveře, ať ten pátek přečkáte a přežijete, tak pozor, co kdyby vás ta dnešní cesta domů nestála ani korunu, protože ono to jde. Po 12. hodině bude ve vysílání Jirka Plnář a s ním soutěž Dokonalá desítka. A je to úplně jednoduchý, jo. Vy když zvednete telefon a zvládnete 10 otázek, které opravdu jsou easy, vůbec nemáte čeho bát, tak můžete vyhrát až 10 000 korun na pohonné hmoty. To je hodně dobrý, ne? Takže poslouchejte dál, mějte telefon určitě po ruce a třeba ta dnešní cesta bude naučit Hit Rádia a spousta dalších samozřejmě.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.
4: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna hrad ve Veří u Brna.
6: Migové.
5: Harley.
6: Single X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia City Brno.
7: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
12: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
11: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
12: Chevrolet Corvette,
11: Camaro Bumblebee,
12: Ford Mustang GT,
11: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
12: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
11: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
12: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
13: Firma na zážitky.
11: CZ.

Bruno Mars, Grenade v éteru Hit Rádia a my vám přejeme krásný pátek. Dneska je ten den. Dneska. Dneska večer bude pražská Letná patřit Marku Ztracenému. Dneska podle odhadů se čte 75 tisíc lidí. Wow, jo, čeká se tam jeden z největších hudebních večerů letošního roku. A já si říkám jako, jak to zvládnout, jo, vy, kdo se tam chystáte. Takový základní pravidla přežití, jaký by měly být. Tak za prvý domluvit si s partou přesný bod setkání u nějakého konkrétního sloupu, nebo telky, nebo čehokoliv, jo, protože signál tam nejspíš nebude, takže na SMSky nespoléhejte. Pak rozhodně voda. Pijte vodu dřív, než na vás přijde nějaký omdlívání. Ono počasí má být lepší než předchozí dny, ale samozřejmě bude tam fakt spousta lidí, takže rozhodně pijte, to horko bude i tak. A samozřejmě auto, to radši nechte doma, protože jinak byste se odtamtud nejspíš nezvládli vymotat. A to hlavní, užijte si to. Extrémně si to užijte, tančete, zpívejte. Vy, kdo tam nejdete, tak určitě, jak už jsme tady s Filipem říkali, bude toho plnej Instagram. Takže užívejte a dneska večer na Letný. Teďka už David Guetta, Kid Curry, Memories na Hit Radio.

0: Poppy Girl Go Wild v Eteru Hit Rádia. A to je dneska ode mě s Fílou všechno. Dneska jsme to zvládli v téhletý sestavě. Takže strašně moc děkujem, užijte si pátek, odpočiňte si o víkendu a my se budeme těšit zase v pondělí. Tobě děkuju, Fílo, za parťáctví dneska.
1: No, já děkuju taky a myslím, že Michal už nemusí chodit. Děkuju ti taky a přeju krásný víkend posluchačům.
0: Tak ahoj, krásný víkend.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: dopravní servis z Brna a okolí. Jihlavská za křižovatkou s Hřbitskou ve směru na Bohunice. Tady se srazila dvě osobní auta, částečně blokují dopravu, tak dávejte pozor. Na trase z Brna na Svitavy u Letovic na Kruháči se srazila dvě osobní auta. I tady je provoz částečně omezený. No a ještě Hodonín, pokud tam tudy pojedete, Vilznova ulice, tady neprojedete kvůli požáru domu. Na místě jsou záchranné složky, takže očekávejte komplikace. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Přestože extrémní vlna veder v Česku teprve skončila, další epizoda horkého počasí může dorazit brzy. Meteorologové předběžně varují, že už od neděle budou teploty na většině území stoupat nad tropickou třicítku. Modely navíc naznačují, že vedra mohou přetrvat po většinu příštího týdne. Sezóna burčáku je tady, vinaři letos mohli začít hrozny sbírat o trochu dříve než loni. Stojí zatím počasí, jaký má na plody vinné révy vliv, řekne prezident Svazu vinařů České republiky Martin Chlad.
10: Vliv počasí je samozřejmě dominantní, protože pokud by tomu počasí nepřálo a samozřejmě ta surovina nedozrávala, tak se nemohla začít sbírat, což v letošním roce maximálně trpíme nedostatkem vláhy, ale rozhodně ne nedostatkem sluníčka, tak opravdu už lidé mohou zavítat primárně teda na Jižní Moravu na burčák.
9: Co se jeho ceny týká, dražší než loni by být neměl, bude ho ale méně. Zpěvák a skladatel Marek Ztracený dnes vystoupí na Letenské pláni v Praze na dosud největším koncertu své kariéry. Pořadatelé očekávají návštěvu více než 70 tisíc lidí. Vystoupení doprovodí opatření proti očekávaným vysokým teplotám. Na místě budou rozprašovače vody a občerstvení. No a fotbalisté Jablonce porazili v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy RFS Riga doma 2-0. Výrazně se tak přiblížili k postupu. Severočechy poslal v 18. minutě do vedení Čanturišvili a po pauze přidal pojistku Polidar. Odveta je na programu za týden na stadionu lídra lotyšské ligy.
0: Takže co se týče předpovědi počasí, té dlouhodobější, to už jste slyšeli, takže dneska si možná od toho vedra trošku odpočineme, ale od soboty dál by se opět mělo vrátit. Dnešní maximální teploty pod 30, tedy okolo 29 stupňů, a mělo by být polojasno.
1: Hit Radio City Brno.
0: A je tu pátek a s pátkem také závěrečné dopolední vysílání Hit Radio City Brno v tomto pracovním týdnu. Miles Smith anebo

0: dámy a pánové, máme Oscara. Jižní Morava má studentského Oscara. Před několika týdny jsme v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno mluvili o mladé režisérce filmu Folklor. A teď už to, přátelé, můžeme říct oficiálně.
1: And the Oscar goes to...
0: Viktoria Štěpánová! Přátelé, Viktorie Štěpánová získala studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků a kvalifikovala se tak do klání o Oscary v kategorii krátkých filmů. Cenu si tvůrkyně převezme 14. září v kanadském Torontu. Je to neuvěřitelný úspěch. Štěpánová je multidisciplinární návrhářkou pohybující se mezi módou, videem, grafickým designem a ilustrací. A hlavním motivem vítězného snímku je náš milovaný folklor. Co víc si, přátelé, přát? A jakou lepší zprávou jsme mohli odstartovat dnešní dopoledne na Hit Radio City Brno. Takže Viktorii na dálku moc blahopřejeme. No a protože je pátek, je tady víkend a určitě vyrazíte někam divočit, tak si myslím, že nemůžeme pokračovat lépe, než právě touhle peckou od kapely Vohnout. Tak pěkné dopoledne všem a Viktorii ještě jednou blahopřejeme.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požádám.

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozhodl.

0: Máme 23 minut po deváté. Ladíte páteční dopoledne na Hit Radio City Brno s datem 7. srpna a už od včerejška nám skončila nuda na zastávkách Šaliny. Už nebudeme muset čučet do telefonu a scrollovat Instagramem, protože budeme mít mnohem zajímavější zábavu. Jakou? No, vymysleli dopravní podnik města Brna a vůbec to není špatný nápad. Navíc to bylo ve spolupráci s muzeem města Brna, takže toto spojení už teď jasně napovídá, že to nebude úplná blbost a že bychom se na tom mohli docela dobře pobavit. Konkrétnější budu hned, jak dozní muzika od Imagine Dragons a nebo Lady Gaga.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Paráda! Já vidím!
4: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
5: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
6: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
7: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
6: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
9: Potřebuješ.
8: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
9: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
10: Hakrbrno.cz.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
0: Právě probíhá maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
1: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Francouzský DJ a producent roztančil dopoledne na Hit Radio City Brno. Bob Sinclair, World Hold On. 7 minut po půl desáté. A na takové zastávce šaliny klidně můžete tancovat taky, ale od včerejška tam máme další zábavu. Protože, jak už jsem řekl, ve spolupráci s muzeem města Brna, dopravní podnik města Brna vymyslel něco, co je za mě hrozně pěkný. Na páteřní tramvajové lince 1 si můžeme od včerejška přečíst informace o původu názvů náměstí, ulic nebo objektů, po kterých jsou zastávky pojmenované. Dopravní podnik vybral jedničku schválně, protože má prostě nejvíc zastávek, ale v budoucnu by chtěli tabulky přidat i na zastávky dalších linek. No a co se dozvíte? Třeba proč se Tylova jmenuje Tylova? Na to asi přijdete, že je pojmenovaná podle dramatika, novináře a národního buditele Josefa Kajetána Tyla. Mezi nejznámější Tylovy hry patří Strakonický dudák nebo Fidlovačka. A do roku 1907 se ulice Tylova jmenovala Lesní. Takže tam se dozvíte nejenom proč, ale i co vlastně ten daný člověk po sobě zanechal a jaký význam pro Českou nebo Československou republiku má. Za mě je to úžasná věc a věřím, že ubude těch, kteří budou čučet do telefonu a přibude těch, kteří se budou chtít něco dozvědět.

0: Too Sweet. V dopoledním vysílání Hitrádia City Brno a přátelé, zvládli jsme to. Dokázali jsme to. Ten sladký pocit toho, že pracovní týden je za námi a že už se opět přiblížil víkend, je prostě opojný a já doufám, že nám vydrží co nejdéle a věřím, že nám v tom pomůže i další skvělá muzika na to nejlepší páteční dopoledne. Lenny, Hello, Zara Larsson, Lush Life a nebo Avicii. To všechno bude hrát už za chvilku.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu. Pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
4: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro U Vlka. Pečeme pizzu v neapolském stylu i chleba z Lievito Madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z Lievito Madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A na gry, brdos.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Emily Armstrong a Linkyni udělali tu nejlepší možnou tečku za 9:00 dopolední. Právě teď odbyla 10:00 a nabízíme nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor si dávejte ve Vilznově ulici v Hodoníně. Tady probíhal požár domu, jeho hašení, na místě byly záchranné složky. Stále tam očekávejte komplikace. Znojmo u Milíčovic ve směru na Citonice. Tady bourala 3 osobní auta, projíždí se Kyvadlově. No ještě se podíváme do Brna. Jihlavská ulice za křižovatkou s Heršpickou. Ve směru na Bohunice tady se srazila 2 osobní auta. Částečně blokují dopravu, tak dávejte pozor. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City Brno.
1: Prezident se bude volit v lednu 2028 a pokud by došlo na stejné druhé kolo jako při poslední volbě v roce 2023, Petr Pavel by Andreje Babiše opět porazil. Ukázal to průzkum pro novinky CZ. Pavel kandidaturu zvažuje a konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok. Babiš kandidaturu vylučuje. Historie znovu ožije. Jihlavské podzemí připravilo na dnešek a zítřek kostýmované prohlídky inspirované dobou 30leté války. Co přesně zážitkový program přinese, ví mluvčí radnice Radovan Daněk.
2: Možnost stát se součástí pátrání po dávno zapomenutém příběhu ukrytém hluboko pod městem. Samotné podzemí už je natolik atraktivní, že láká velké množství návštěvníků. Navíc teď v tom horku je tam hezký chládek.
1: Prohlídky začínají vždy v 17, 18, 19 a 20 hodin. Ve velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích se dnes rodina, veřejnost, umělci i politici rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Pohřeb se uskuteční se státními poctami. Součástí posledního rozloučení budou státní vlajka, státní hymna i čestná stráž. No a fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy podlehli doma favorizovanému Bešiktaši 0-1. Odveta je na programu za týden v Istanbulu. Vítěz dvojzápasu se v závěrečném předkole Evropské ligy utká pravděpodobně s Žalgirisem Kaunas.
3: Vidíte sami, že těch mraků nejenom nad Brnem, ale nad celou jižní Moravou je docela dost a to znamená, že by takové dusno nemuselo být. Každopádně teď měříme okolo 23 stupňů Celsia, odpolední maxima nepřesáhnou 30. Naopak měly by se pohybovat mezi 28 a 29 stupni, což se dá oproti těm předchozím vedrům docela snést.
0: Hit Radio City Brno.
3: Playlist Hit Radio City Brno se však nesnáší, ten se užívá. Coldplay, Calvin Harris anebo Taylor Swift. Právě teď.

Máme přesně 10:45. Jsem moc rád, že i v pátek 7. srpna ladíte dopolední vysílání Hit Radia Sety Brno. S vámi je Ondra Blaho a v průběhu této hodinky s vámi budou i naše kolegové, kteří už si rozbalili speciální studio. A bude probíhat živé vysílání přímo z Letenské pláně, kde dnes čeká Marka Ztraceného jeho největší koncert v kariéře. Už o 10:30 se s nimi spojíme a právě z toho důvodu bych rád upozornil na soutěž Nevaříme, posloucháme, protože budu volat v trošku jiných časech, než jste vy, registrovaní na www.hitradiositybrno.cz zvyklí. Takže berte telefony, protože zavolat můžeme kdykoliv. Na to vás ostatně upozorňujeme celoročně. Takže je tady jedno 5 kilo do restaurace zdarma. Kdo ho chce, ten zvedá telefon a říká Nevaříme, posloucháme.

Dávno nečtu komentáře, páč bych musel nechat všeho bejt. Možná na zíp onehdá vylez, spíš praotec hejt. Sousedova veranda je téma, který letí. Uklid svojí rán.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Nevaříme, posloucháme.
2: Trošku netradičně už teď, chvíli před půl jedenáctou, jdeme na soutěž Nevaříme, posloucháme s naším srpnovým partnerem Charlie's Forest. A tak jako vždycky i dneska se podíváme do viníčka. No a v pátek vám nabízí smažený řízek z vepřové kotlety s vídeňským bramborovým salátem nebo indické kuřecí butter chicken. No ale mají také týdenní nabídku, tak se podívejte na charliesforest.cz a nebo na Instagram Hit Radio City Brno, protože Peťka s Davidem se tam šli podívat, no a vypadá to tam náramně. A věřím, že náramně dopadne i dnešní kolo, protože voláme Milanovi. Po včerejším úspěchu se 3 500-korunovými poukázkami se vracíme na tu základní nabídku, tedy 1 5 kilo do Charlie's Forest, které získá Milan, pokud vezme telefon a řekne Nevaříme, posloucháme. Ale možná jsme si ještě s tí vytřískali včera, protože Milanova registrace je 4 měsíce stará. No a třeba už zapomněl na to, že se registroval a že má každý den tedy šanci vyhrát 5 kilo do restaurace zdarma, ale on tu příležitost nevyužil. A tak víte, co následuje? To 1 5 kilo si tady přes víkend odpočine a v pondělí 10. budeme soutěžit o rovnou 1000.
3: Skvělého jídla plný stůl, na baru drink dáš si ten svůj. A ať si nízko nebo high, vzpomeň si, v Charlie's je to fajn.
4: Hledáš místo, kde dát dobré jídlo? Posedět s přáteli u skleničky a tankového piva? Nebo kam na firemní večírek? Tak jedině Charlie's Forest. Přejeme vám šťastnou cestu, potkáme se na Forestu. Filova 1, Brno Lesná.
1: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.
5: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
6: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
5: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Chateau Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
6: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
5: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Paráda, já vidím.
10: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
11: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělej s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
12: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
13: Od výkopu až po klíč. Co to je?
14: To je Stalpe.
13: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.
15: Máte rádi okurky? Pak si nenechte ujít slavnosti okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna ožije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek, kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin, vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojemské besedy.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
17: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
14: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
18: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
19: Právě probíhá maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.
21: Hit Radio. Slash dance.

Alex Warren, Ordinary. No a přátelé, dneska Marka Ztraceného nečeká žádný ordinérní koncert, ale ten největší koncert v jeho kariéře. Letenská pláň, 10 000 lidí a samozřejmě moderátoři Hit Rádia Sete Brno na místě. Ale samozřejmě je to živý organismus, takže než se s Markem a našimi kolegy spojíme, ještě to bude chvilinku trvat a posunujeme to po 11. hodině, ale to už se spojíme jak s Markem Ztraceným, tak i s jeho vzácnými hosty, mezi které bude patřit třeba i Martina Pártlová. Do té doby pro vás mám ale ještě jednu důležitou zprávu. Pokud dneska nevyrážíte na Letenskou pláň, ale chcete vyrazit na Kraví horu, na festival Planet, no tak musím vás informovat o jedné neúplně hezké věci, protože dvojice mladíků poničila model Marsu. Bohužel, podle Jirky Duška, ředitele Hvězdárny a Planetária Brno, mladíci vytrhli jednu z destiček, kterou je model připevněný, no a nafukovat

Vedoucí Mars proto musí do opravy a do konce festivalu už ho neuvidíme. Škoda je kolem 10 000 korun, ale místo poškozeného modelu pořadatelé nafouknou menší 4metrový takzvaný Baby Mars. Co všechno bude dneska nafouknuto, v kolik hodin a to všechno samozřejmě v návaznosti na počasí, rozhodně doporučuji sledovat stránku festivalplanet.cz a nebo facebookový profil Hvězdárny a Planetária Brno. Tam budete mít ty nejaktuálnější informace.

Dámy a pánové, následující okamžik včera nebyl. Kruh se uzavírá. Marcel, promiň, že to trvalo tak dlouho.

0: živáky. O tom už jsem se vám svěřil v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno několikrát, to je jasný. A tohle byl Marek Ztracený a Moje milá, živě z Edenu. To bylo nahraný na jednom z těch 3 vyprodaných koncertů v Edenu, pak si dal Marek na rok nebo na 2 roky pauzu a dneska jeho kariéra vyvrcholí největším koncertem v jeho kariéře. Letenská pláň, tam už se všechno chystá, jak už jsem vám říkal, jsou tam i naši kolegové a po 11. hodině se s nimi spojíme a nejenom s nimi, ale samozřejmě také s Martinou Pártlovou i samotným Markem Ztraceným. Tak leďte dál, Hit Radio City Brno, jehož vysílání je dneska výrazně ovlivněno a ještě bude největším koncertem Marka Ztraceného v životě.
1: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
2: Potřebuješ.
1: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
2: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
3: Hakrbrno.cz
4: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
5: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
4: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
6: Milí znojmáci i návštěvníci našeho města Znojma. Parkování je téma, které se dotýká téměř každého z nás. Proto vás srdečně zvu na veřejné projednávání návrhu nového parkovacího systému pro Znojmo. Setkáme se ve čtvrtek 27. srpna od 17 hodin v centru jízdárna. Představíme vám připravované změny, vysvětlíme, jak bude nový systém fungovat a budeme rádi, když se zapojíte do diskuze a řeknete nám svůj názor. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. Těším se na osobní setkání. František Koudela, starosta města Znojma.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Fenomén Šance Liga je zpět.
9: Ahoj, tady Jakub Klíma ze Zbrojovky. Nová sezóna je tady a věřím, že u toho budete s námi.
8: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte na Banplay.
10: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
11: Co třeba na delfíny?
10: Do zoo?
11: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
11: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
12: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
13: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
14: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Tak jsme se přiblížili až k 11. hodině dopolední, čekají nás zprávy, ale teď ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Kde si dávat pozor, kde se naopak jezdí bez větších problémů. Na to se podíváme právě teď. Bacha, přátelé, ve Znojmě u Milíčovic ve směru na Citunice. Tady se stále vyšetřuje dopravní nehoda tří osobáků, projíždí se k Kyvadlově. Na cestě od Brna

0: Na sjezdu na Rajhrad překáží nákladní vozidlo a kolem jsou kusy pneumatiky. Tady dávejte velký pozor na vybočující vozidla. No a vypadá to, že by to mělo být všechno. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Na Špilberk se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Je mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Fotovoltaické panely na českém trhu od konce loňského roku zdražily zhruba o třetinu. Do cen se promítlo zrušení čínské podpory vývozu, dražší suroviny, omezení výrobních kapacit i doprava. Náklady ale o tolik nevzrostou, protože solární moduly představují jen asi pětinu investice. Zpráva Krkonošského národního parku připomíná pravidla sběru borůvek. Lidé si je mohou nazbírat pro vlastní potřebu, musí ale dodržovat pravidla ochrany přírody. Kde je sběr zakázaný, vysvětluje mluvčí parku Radek Drahný.
7: Je to vyloučené v klidových územích, která jsou při hřebenových partiích hor. Klidová území jsou tím nejcennějším, co v horách máme. Tam turista může vstoupit pouze po turistické značené cestě. Nesmí vstupovat do volného terénu. Druhé omezení souvisí s tím, že není možné lesní plody sbírat způsobem, který ohrožuje přírodu, který ničí podrost.
6: Jde o různé česáče, lidově označované jako hřebeny. Evropská unie mění od poloviny srpna pravidla pro obaly. Objeví se na nich nové štítky a symboly. Třeba hotely nebudou moci hostům poskytovat jednorázová plastová balení kosmetiky, například šampóny. Důvodem je předcházení zbytečnému odpadu. No a Jiří Lehečka si zahraje na tenisovém turnaji Masters v Montrealu osmifinále. Postup slavil po vítězství 6-3 a 6-4 nad Belgičanem Alexanderem Bloxem, kterému nenabídl jediný breakball. Příštím soupeřem 12. hráče žebříčku bude světová 15. Španěl Rafael Hodar.
0: Já si myslím, že za ty mraky, které jsou nad Brnem a vůbec nad celou Jižní Moravou, jsme docela i rádi, ne? Po těch dnech jasné oblohy a 40-stupňových teplot, no prostě veder, aktuálně 23 stupňů, odpolední maxima 29 a vypadá to, že by mělo být polojasno až skoro zataženo. Tak uvidíme, jestli to vydrží. Každopádně zítra už opět jasná obloha, teploty okolo 28 stupňů.
4: Hit Radio City Brno.
0: Teď Carly Rae Jepsen, Reddy Kirken a Terry Swims. A potom už se spojíme s Letenskou plání.

0: přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Marka Stráceného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
1: Je to tak krásné dopoledne, tady Jirka Pelnář, jsme na Letenské pláni, živě odsud vysíláme, a to z místa, kde se dneska uskuteční největší koncert v našich dějinách, který kdy uspořádal český interpret. A mým prvním hostem je dáma, která dnes na koncertě bude zpívat také. Ovšem ne jako ostatní publikum pod pódiem, ale na pódiu. Martina Pártlová.
2: Dobrý den, přátelé, dobrý den, děkuji.
1: Marti, my když se tady podíváme na Letenskou pláň, jak to vypadá, jsou tady postavený tribuny, je tady normálně celý stadion, jsou tady stožáry, máme tady nějakých 5 obrovitánských ledek a brutálně velký pódium. Co tě fascinuje nejvíc?
2: Hele, mě fascinovalo, když jsme sem přijížděli vlastně s Topíkem a se Stelinkou, když jsem stála to vikínko, jak je to všechno obrovský, tak se mi, měla jsem takovou jakoby husinu s trošku s panickým pláčem, se do mě dal, protože představa, že budu zpívat na takovýhle obrovský akci. Takhle, stálo mi to pár vyhrůžných SMS-ek Markovi. Ano, tady se vyhrožování vyplatilo. Samozřejmě, přátelé, nedělá se to, jo, ale někdy prostě to přináší ovoce.
1: Je to pro tebe velmi výjimečný pocit, že tady dnes budeš moc být součástí vlastně historie, protože kdo ví, jestli tohle vůbec ještě někdy někdo z českých interpretů překoná?
2: No, tak já jsem to Márovi říkala, že samozřejmě, jestli si mě sem nevezme, tak že jako tě zaplatí. Ale no takhle, já jsem říkala, že bych tady mohla oslavit 70. A zpívat tady, když jdou holky ven, to bude jako docela vtipný. Takže 70. ohlašují už teď, budou na Letenské pláni, přátelé.
1: Je dost možný, že tohle je ten tvůj životní moment, který se bude opravdu jako odehrávat jenom jednou za život?
2: Já si myslím, že zcela určitě. Že to už jako nikdy v životě nezažiju.
1: A teď, když to vezmeme fakt jako na vážno, tak máš za sebou spoustu velkých akcí, ale dnes budeš tady na tom velikánském pódiu. Spousta lidí tak si jako myslí, že vy jako profíci vlastně jako netrpíte nervozitou a že vlastně jako jsou to vaše písničky, tak texty si jako pamatujete. No. Byla i nějaká speciální příprava z té strany?
2: Ale, tak já tady třeba dneska mám premiéru Nepopej to, kterou si furt pletu, takže mám v plánu na začátku hned říct, a teď zpívejte vy a bude to vyřešen. Ale jsme nervózní vždycky. Ale po třetí písničce se většinou ta nervozita opadá a když vidíme, že ty lidi jako reagují a že jsou happy a že ta energie se ti vrací, tak je to úplně pryč.
1: Ale ten hudební rybníček je občas zajímavý, tak přišli ti třeba nějaký jako SMSky typu, hele, proč ty?
2: Ne, naopak, bylo to. Ježíš, Martinko, já jsem si vás strašně přála, to je prostě skvělý, vy jste prostě nejlepší, takže jenom takovýhle SMSky chodí.
1: To je nádhera.
2: Od mojí mámy.
1: Tak to máme stejnou podporu, moje mamka je úplně stejná. Důležitá věc, dneska ty budeš začínat někdy po 18. hodině.
2: Aha, 18.45.
1: 18.45. Měl Marek nějaký speciální požadavek i na tvé vystoupení, měl nějaký speciální přání, mluvil ti do toho, já nevím, co máš mi na sobě, jaký má být ten setlist a tak podobně?
2: Ne, Marek je v tom submisivní a nic po mě nechtěl, je to v pohodě. Ne, mám to všechno naprosto pod svojí kontrolu. Přál si teda, abych zpívala Bolím, což bych zpívala samozřejmě tak jako hezky. Tak, protože to je písnička, kterou pro mě napsal.
1: Hezky.
2: Takže to zpívat budu. A...
1: Kdy vlastně jako začala ta vaše spolupráce?
2: Jako spolupráce to nevím, ale naše přátelství podle mě už od roku 2010, jako velmi, velmi dávno jsme měli takový divoký večírky všichni. Takže tam někde jsme se poznali a on mi pak Marek vlastně jezdil moje benefice, který jsem pořádala v Českých Budějovicích. Jezdil tam za cesták jenom, takže toho si do dneška velmi, velmi vážím.
1: Wow.
2: A no a pak přišla písnička Bolím, pak vlastně jsem s ním vystupovala v Roxy, když měl svůj první koncert v Roxy, do Karna jsem mě teda nevzal. Nevím, proč, že o tu taky ne.
1: Jednou jsem asi špatně signál nebo něco takového strašně.
2: Ne, ale všude jsem byla u toho jako host, jako jeho přítel a vždycky jsem to strašně prožívala. A dneska to zase obračím jako vždycky.
1: Byl na tebe pes, my jsme viděli, že jste si tady zaběhali taky. Fyzička dobrá.
2: Já bych mu to radši jako neříkala takhle před koncertem, že to je furt stejný. Jo, fyzička dobrá.
1: Každopádně, tohle bude i obrovský tvůj highlight do tvýho hudebního CVčka, o tom žádná, ale máš před sebou i ty sama svůj velkolepý koncert v O2 Areně.
2: Ano, my si dáme takový menší verzi Letenské pláně. Dáme si 20. listopadu O2 Arenu. kde máme v plánu udělat takový spíš jako velký mejdan bez nějakých úplně lítání a všeho možného. Myslím, že všechno, co už bylo ukázáno, se ukáže buď dneska, nebo to ukázala Eva v Edenu. Takže já už tam můžu jenom přijít prostě zaspívat a vyjdu.
1: V tom případě závěrečná poslední otázka. Když ty dneska děláš předskokanku Markovi, tak v autučku on ti bude dělat předskokana?
2: No,
1: měl by.
2: No, když bude hodnej, tak jo.
1: Za cesták.
2: Za cesták.
1: Marti, ještě jednou moc děkujeme za prvé za to, že jsi si našla čas pro dnešní rozhovor, a za druhé gratulujeme za celou hudební scénu a za všechny tvoje faninky a fanoušky k tomuhle obrovskému úspěchu, protože zpívat na Letenské pláni na největším koncertu v dějinách, který tady opravdu kdy byl, ano. My si troufujeme říct, kdy bude, jo, minimálně na dalších x let, tak to je opravdu wow, klobouk dolů.
2: Já chci samozřejmě poděkovat Markovi, máš to u mě, chci poděkovat vám a chci poděkovat, že jsem si spálil ty konksit za poslední 10 minut, že budu večer moc hezká, děkuju.
1: Tolik Martina Pártlová, já se pro tuto chvíli loučím z Letenské pláně, opět se živě uslyšíme za hodinu a pozor, tady na stejném místě, kde teď sedí Martina Pártlová, bude sedět Marek Ztracený v exkluzivním rozhovoru. Máte se na co těšit.
0: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hitrádiem.

0: Nejenom dneska, ale během celého víkendu je to v Brně a na Jižní Moravě vážně nabitý. A než předáme slovo opět Jirkovi Pelnářovi, se kterým se spojíme až na Letenskou pláň, kde dneska čeká Marka Ztraceného jeho největší koncert v životě, tak vás chci pozvat ještě na slavnosti Okurek v Radní ulici ve Znojmě 7.8., tedy dneska. Bude to velký, bude to krásný a bude to tradiční i netradiční. Tak se podívejte na znojemskabeseda.com a pokud chcete utéct z Brna, odkudkoliv, právě do Znojma, tak tahle akce je doslova ideální. Už od včerejška probíhá na velodromu v Brně další ročník, nebal bych se říct, dnes už legendárního festivalu Popmese. Tento festival je progresivní festival soudobé populární hudby, který respektuje udržitelný rozvoj a spojuje lidi v unikátní destinaci uprostřed Evropy. Richard Miller a spousta dalších skvělých umělců, kteří vám dost možná na první dobrou nic moc neřeknou, ale hrají dokonale. Tak se podívejte na popmese.cz, kupte si vstupenku a vyražte na velodrom, protože dneska se pokračuje a pokračovat se bude až do nedělního rána. No a samozřejmě dneska startuje také festival Hrady.cz na Hradě Veveří. Dneska se můžete těšit na Rybičky 48, Rytmáč MIG 21, v sobotu na Xindla X vypsanou Fixu Miraj, Daniela Landu, Lenia nebo Tomáše Kluse. Hit Radio City Brno tam bude mít speciální živé vysílání jak dneska, tak zítra. Takže se určitě musíme potkat. Hrady.cz, tam se dozvíte víc.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirá.
7: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad Veveří u Brna.
8: Migové.
7: Harley.
8: Xindle X.
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě Veveří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
9: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
12: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
11: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
13: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
1: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Marka Stráceného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
1: Ahoj, živě z Letenský pláně se hlásí Jirka Pelnář a vedle mě právě teď sedí muž, kolem kterého se točí kompletně celý show business. Marek Stracený, zpěvák, který se rozhodl, že udělá něco, co tady doteď do roku 2026 ještě žádnej jiný interpret neudělal český. Máro, vítej.
2: Dobré ráno, nebo dopoledne, kolik máme hodin vlastně? Už 11, jo.
1: Ano.
2: Všechny vás zdravím a jak jsi říkal, tak mám pocit, že takhle, mi se hlavně točí hlava. Nevím, jestli se točí svět kolem mě, nebo show businessový, ale moje hlava se točí úplně. Je to neuvěřitelné, všechny zdravím.
1: Když ty jsi se dneska ráno probudil, tak jsi se probudil s tím pocitem, jako že wow, je to tady, anebo OK, co jsem to tady udělal?
2: Takhle, já jsem se ráno probudil, já jsem moc nespal, se musím přiznat, že to bylo trošku takový vyhrocen tady, ale všechno jsme zvládli nastavit. A já jsem se probudil úplně zlomený, oteklý a zrovna manželka, jakože bude hrozně vtipná a natáčela mě. A takže první video byl jsem úplně zmačkaný a druhý video, já jsem vyhodil něco do popelnice před barákem v trenkách a pak jsem se proto musel vrátit, protože jsem se splet, takže jsem tam hlavou v popelnici, jsem něco, já tam pak to video dám na Instagram, to bylo podruhý a teď jsem teda přijel, už jsem plný energie a zatím si to nepřipouštím, ale vypadá to, že všechno je připravené.
1: V těch trenkách bychom tady klidně mohli sedět, protože to jako ta výheň je jako brutální, ale je to vlastně dobře, tohle počasí za tebe skvělý.
2: Já myslím, že vlastně to dopadlo ještě dobře, protože bylo 37, co jsme tady všechno stavili a dneska já jsem totiž mýmu tátovi dával vědět nahoru do nebe, jestli by se jako postaral o počasí. Dal mi znamení, že všechno dobrý a dneska je 26 stupňů, což mi přijde aj azuro, což mi přijde lepší teda než 40.
1: My tady možná, že to můžou slyšet naše posluchači, že probíhají různé zkoušky, ještě jsou tady různá videa, budou určitě nějaké překvapení. Nechci, aby si nám řekli, jaká překvapení to budou. Ale teď, když máš ještě tolik hodin do koncertu, tak mě zajímá, jestli teď jsi už nastavený jako Marek Stracený zpěvák, anebo Marek Stracený produkční a ještě koukáš, co, kde, jestli ty věže jsou v pořádku, kabely visí správně. Jak jsi teďko nastavený?
2: Všichni už přede mnou utíkají, jsem si všiml. Vždycky, když za někým jdu a řeknu ještě slovo třeba, hele, ještě mi napadlo, tak úplně vidím, jak ty kluci změní směr a někam odcházejí. A protože už nechtějí samozřejmě nic změnit. Teď jsme ještě měli jednu takovou projížděčku, udělám s váma rozhovor a potom už se půjdu připravovat a dám si trošku klídek a užiju si tu atmosféru, protože je to tady nádherný, s hezkým výhledem, samý dobrý lidi. Dneska ráno všichni píšou, kamarádi, fanoušci. Je to pro mě velký den, opravdu to pro mě hodně znamená, že to se mnou všichni prožívají, moje kapela, moje rodina je tady. Se tady vy prostě a opravdu ten den si užívám, nejspíš to bude jednou za život a já jsem rád, že prostě všichni jsou to.
1: Až budeš takhle hezky vyklidněný, já si tě ještě stáhnu odpoledne zpátky na jeden rozhovor.
2: Dobře.
1: Chtěl bych vidět, jak moc v klidu teda jako budeš, protože úplně jako na rovinu, kolikrát jsi si třeba v hlavě už projel první minutu nebo těch prvních 10 vteřin toho koncertu?
2: Myslím, že za těch posledních 41 let to bylo 41 let. Už jako malý jsem o tom snil. A co se týče tady Letenský pláně, když bych trošku zvážnil od prvního dne, každý den vždycky, když to je trošku těžší, když se ukázalo, že něco je mnohem složitější, než jsem si myslel. Martina Pártová tady do toho trošku se opřela, se omlouvám. Tak vždycky si to představuju před spaním, když nemůžu usnout a pak nemůžu ještě znova tak usnout, protože je to prostě něco, co mě fakt vzrušuje.
1: Hele, na rovinu, když tady koukám na ty tribuny, koukám tady na tu obrovitánskou stage, všechny ty letky, teď, když se na to fakt jako podíváš střízlivýma očima, řekneš si, tohle je ten můj sen, tohle je ono. Jaký to je pocit? Pro kluka ze Šimavy.
2: No, vlastně vůbec nevím, zatím to ještě nemám zpracovaný, ale strašně se mi to líbí. Ale hlavně se mi líbí to, že jsem našel lidi, kteří se nechali strhnout a jsou tady prostě u toho se mnou, sám bych tady něco postavil. Respektive jsem spočítal, že kdybych to stavil sám, tak bych musel při 12-hodinových směnách to dělat 6 let v kuse. Takže jsem rád, že mám nějaký pomocníky a je to hezký, protože hlavně mě baví ta atmosféra. Když v tom Edenu třeba ten byl nádherný, ten koncert byl dokonalý pro mě, ale předtím to bylo takový člověk, už byl trochu unavený, byli tři a tak.
1: Jasně.
2: A tohle, my jsme všichni v pohodě, smějeme se na sebe, říkáme si historky a tak, takže prostě je to krásný den a už teď se těším, až fanoušci přijdou a uvidím, protože mi sdílejí celý den, jak cestují, jak zrovna stávají, jak vyráží, co si berou na sebe a je to prostě bomba.
1: Jenom v rychlosti, jak moc si všem tady do toho kecal, co kde má bejt?
2: No strašně, ale takhle, já to se umím potom říct, ale kluci, sorry, tohle to se nevím, to je dobře, nebo tomu nerozumím a tak, ale je pravda, že mě to hlavně zajímá, víš, to není o tom, že dělám chytrýho, ale to strašně zajímá, takže mám to rád a tohle je opravdu vždycky vrchol, teď jsem se otočil a podíval se na to. Prostě jsem úplně.
1: Ale za náma pořád ještě jezdí vysokozdvižní vozíky, že jo, jsou tady prostě, jsou tady jeřáby, pořád se ještě něco děje. A já jsem tě jenom chtěl říct, že pokud tady dneska opravdu bude těch 70 tisíc lidí, tak ty jsi založil reálně tady dneska 12. nejlidnatější město v celém Česku.
2: Fakt, jo.
1: Jo. před tebou je Zlín, ale za tebou jsou v podstatě jako Havířov. Takže ztracené město tady dnes v hlavním městě jenom a jenom pro vás a my jsme rádi, že u toho s tebou můžeme být a za celý náš tým fakt ti gratuluji.
2: Fakt a radost, díky, že jste přišli.
1: Dámy a pánové, ještě jednou živě zdravíme z Letenské pláně. Tolik Marek Ztracený, kterého dnes ještě jednou živě uslyšíte v odpoledních hodinách a uvidíme, jestli bude tak vyklidněný.
2: Já už tě neslyším, ale MKJ Hula, všechny zdravím!
1: Ahoj!
0: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hit Rádiem.

0: Tak všechno mám.
1: Poetika a blízko. A blízko jsme i konci dnešního dopoledne na Hit Radio City Brno. My jsme se z Letenské pláně vrátili zase sem k nám na brněnské výstaviště, proto abychom rekapitulovali naši dnešní dopolední tříhodinovku. Největší radost můžeme mít z Viktorie Štěpánové, režisérky, která získala studentského Oscara. Mluvili jsme o nových tabulích, které vysvětlují původy názvu jednotlivých zastávek na trase Šaliny. Číslo 1. Ne všechny zprávy byly dobré a ani nemůžou být vždycky, protože jsme mluvili také o rozbitém modelu nafukovacího Marsu na festivalu Planet, takže rozhodně doporučuji, abyste se pro ten dnešní program dopředu informovali na festival Planet Brno. .cz. No a samozřejmě jsme se přepojili na Letenskou pláně za Jirkou Pelnářem a taky Markem Ztraceným. A pořád to není všechno. Čeká nás ještě moje závěrečná dopolední srdcovka a dneska to bude dělo. Dneska to bude ta největší předvíkendová vypalovačka, kterou vám vůbec můžu pustit. Tak leďte dál, až do 12, ať o to nepřijdete.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindle X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Máte rádi okurky? Pak si nenechte ujít slavnosti okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna ožije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek, kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin, vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojemské besedy.
7: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet Corvette,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
8: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Právě probíhá maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
11: Hit Radio City Brno.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Je tu konec. Konec dnešního dopoledne na Hit Radio City Brno a toho posledního v tomto pracovním týdnu. No a samozřejmě i dneska to zakončíme mojí závěrečnou dopolední srdcovkou. A dneska, ale dneska to bude strašná petelica. Protože do studiového e-mailu nám chodí čas od času informace od kapel a od interpretů. A představte si, přišel nám e-mail od skupiny Maduár, že slaví 40. narozeniny. A já jsem tak začal projíždět písničky této legendární 90-kové eurodancové formace. A vzpomněl jsem si na jeden z jejich největších hitů, který nemůžeme pustit nikdy jindy než právě teď, v pátek před polednem, kdy začíná víkend. Tak přátelé, víkend si užijte, odpočiňte si, anebo si klidně zadivočte, jak chcete, jak si zasloužíte. No a v pondělí před 9:00 se zase uslyšíme. A teď už Maduár a jejich legendární...

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnské Bystrci na horním příjezdu k hradu Veveří je komunikace neprůjezdná z důvodu dopravního omezení. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz.

0: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Do českých lékáren míří téměř 6 tisíc balení tamoxifenu, léku proti rakovině prsu. V naší republice chybí od loňska, když jeho výrobce přerušil dodávky. Od června není k dispozici ani jeho náhrada. V italských Alpách včera zemřela nezletilá Češka. Dívka narozená v roce 2013 byla s rodinou na túře. Během výpravy uklouzla a spadla ze skalního srázu z výšky zhruba 90 metrů. Letos v létě už na evropských horách zemřelo několik českých turistů či horolezců. Fotbalisté Jablonce v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy doma porazili RFS Riga 2-0. Výrazně se přiblížili k postupu. To fotbalisté Hradce Králové v úvodním zápase třetího předkola Evropské ligy doma podlehli favorizovanému Bešiktaši 0-1. A teď ještě něco z regionu.
1: Zajímavý benefit nabízejí v Brně zastávky tramvaje linky 1. Lidé si mohou na stojanu přečíst o původu jejich názvu. Víc mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
2: Součástí každé tabulky je také QR kód s odkazem na podrobnější informace. Pokud se nám tento projekt osvědčí, tak ho plánujeme rozšířit.
1: Na novince spolupracuje i Muzeum města Brna.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: V Brně a na jihu Moravy si dneska užíváme odpoledne plné sluníčka. Naměříme maximálně 30 stupňů Celsia. Zítra se mohou teploty opět vrátit nad 30.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: No je to tak, pátek, přátelé, 2 minutky po pravém poledni a tím pádem je to jasné. Srdcovky, Hit Radio a mám obrovskou radost, že je zase po delší době můžeme společně strávit, jo? Tenhle pořad totiž není jenom o písničkách. Je to hlavně o vašich vzpomínkách a vy určitě hned podle prvních tónů si vybavíte třeba nějakou situaci, kdy jste naposledy slyšeli tuhle píseň. A věřte, v některých případech to bude hodně, hodně dávno. Dneska si dáme Bon Jovi, Milli Vanilli, Inu, Corner Shop, ale taky Cher. A hlavně vy se můžete spolu podílet na tvorbě srdcovek, takže kdybyste měli nějaký vzpomínky, hudební tipy, šup sem s tím 777-937-777. Začneme jednou opravdu krásnou písní, o které spousta lidí ani netuší, že to vlastně původně není z repertoáru Cher. Walking in Memphis totiž nejdřív zpíval americký písničkář Mark Korn, no a právě Cher z ní v polovině 90. let udělala obrovský celosvětový hit. A to je dnešní první srdcovka. Walking in Memphis a Hit Radio.

0: Walking in Memphis. Tak tohle je, přátelé, první dnešní srdcovka. Vy vysíláte se mnou na 777-937-777. Kdybyste chtěli slyšet nějakou svoji srdcovku, případně si vzpomínáte na chvíli, kdy jste třeba poslouchali Cher a Walking in Memphis. Budu rád za vaše zprávy, užívejte pátek a hlavně těch srdcovek pro vás mám přece daleko víc.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak jdeme na to. Slyšeli jste někdy o kapele Bon Jovi? Tam bych řekl, že celkem jo. Always, always. Víte, co je na tom zajímavý? John Bon Jovi ji původně napsal pro hollywoodský film. Jenže když ten film potom viděl, tak se mu teda ale jako vůbec nelíbil. Takže si tu skladbu nechal sám pro sebe a o rok později ji kapela vydala na výběru těch největších hitů a byla z toho vlastně jedna z těch absolutně nejúspěšnějších balad 90. let. No a to je jedna z těch srdcovek, které vám určitě rád zahraju, Bon Jovi, Always. A za chvíli si taky připomeneme jednu, vlastně jeden z největších paradoxů hudební historie. Jo? Já bych řekl částečně i ostuda, ale ona je to ostuda, která byla oblíbená a zapsala se do historie. Jo? Protože skupina, která prodávala opravdu miliony desek celosvětově, získala Grammy a pak tu Grammy musela odevzdat. Jo? A nebylo to nic moc příjemného, ale když se řekne Milli Vanilli, tak si myslím, že asi budete vědět. Takže ze všeho nejdřív Bon Jovi a za pár minut Milli Vanilli. Srdcovky a Hit Radio.

0: jako takhle, hudební průmysl byl plný různých skandálů, ale tohle byl jeden z nich. Fab a Rob, to byly tváře skupiny Milli Vanilli, ale většinu hitů ve skutečnosti vůbec nespívali. Když se to provalilo, tak dokonce museli vrátit i cenu Grammy, jo? Ale dodnes je to prostě jako poslouchatelný.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tohle byly vlastně osmdesátky, jeden z největších hitů 80. let. Jako dobře se to poslouchá, vlastně i vám, protože posíláte hlasovky.
3: Ahoj, já tě zdravím, prosím tě, Milli Vanilli tady, to je úplně bomba, to je super písnička od nich. Ale prosím tě, chtěl bych tě poprosit, jestli bys tam nemohl dát jako srdcovku Nazarety, něco od Nazaretu. Jako nejhlavnější nebo nejznámější je asi Love Hurt, ale tak záleží na každém, ale myslím si, že by to mělo úspěch tady ta písnička. Tak zatím, ahoj.
0: No tak dáme Nazarety už za chvíli, stačí jenom poslouchat Hit Radio a naše srdcovky. No ale my se teďkom přesuneme do roku 2008, do doby, kdy to vlastně není zas až tak dávno. To si možná pamatujete, co jste dělali. A v roce 2008 přišla do Evropy rumunská zpěvačka Ina. Tehdy ji znal málo kdo, jo, ale ona si udělala dost velký jméno. Prakticky celá Evropa najednou zpívala Hot a následně... Jako co single to úspěch. Takže pojďme se hudebně přesunout do roku 2008 na taneční parkety a zazpomínat si na Inu a Hot.

0: Corner Shop. A já věřím, že tu hlavní melodii si všichni pamatujete a že ji znáte. No, slavná se stala hlavně díky Fatboy Slimovi. Protože tohle je remix, který Fatboy Slim pro ně vlastně udělal a tak tu celou skladbu spopularizoval.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: No a jsme na konci, přátelé. Dnešní srdcovky pomalu, ale jistě končí. Hráli jsme Cher, Bon Jovi, Milli Vanilli, taky Corner Shop. To znamená přesně písničky, které se nehrají úplně každý den, ale jakmile zazní, tak vlastně víte, že už jste je někde slyšeli. Moc děkuju za vaše zprávy a za vaše vzpomínky. A tak vytáhneme slibované Nazaret už za pár minut. Dáme taky Kamrat. Zkrátka další skvělá muzika. No jo, a srdcovky, nebojte se, v příštím týdnu zase po 12. hodině s Jiříkem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
6: Potřebuješ.
5: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
6: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
7: Hakr Brno CZ.
8: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
9: Mirá.
8: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
9: Migové.
8: Harley.
9: Single X.
8: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
10: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
8: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
11: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
12: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, bards.cz.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: páteční odpoledne, Hit Radio s vámi, za pár minut třeba Rehab, ale protože dneska je ten den, dnes je ten den, který se zapíše tučným písmem do historie, tak my jsme s vámi přímo na letenské pláně. Ano, ano, ano. Do té doby, než začne koncert Marka Ztraceného, tak máš informace. A víte co? Žhavíme dráty a jdeme tam.
1: Přepojujeme do Prahy na letenskou pláň. Marka Ztraceného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: A živě z letenské pláně vás zdraví taky Jirka Pelnář a musím říct, že naprosto pravý čas, protože právě teď akorát začala zvuková zkouška Marka Ztraceného. Což znamená, že za první máte už takový malý předkoncert zadarmo a za druhý nevím, jestli my se uslyšíme s mým dalším hostem, který je tady v našem speciálním živém studiu. Můj host je pan Michal Šiška, což je obchodní zástupce a projektový manažer společnosti Highlight Touring SRO. Michale, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Michale, vy v pozici obchodního zástupce a projektového manažera stojíte za realizací těch nejnáročnějších projektů, který vaše společnost zajišťuje. Jaké projekty máte za sebou? Jenom tak, aby jsme věděli. Pochopte se.
3: Tak letošní sezóna začala velkým koncertem Evy Farnet. Aha. Vlastně první takový velký open air koncert, který jsme realizovali letos. Samozřejmě potom začala velká řada dalších klasických festivalových záležitostí, které děláme. No a Beach for Love, Tour of Ostrava, na Slovensku Pohoda Festival, Lety Troll v Mostu a o tom jsme přijížděli rovnou tady na realizaci koncertu Marka Ztraceného.
2: My se bavíme o tom technickém zajištění a dívám se tady na tu obrovitánskou stage, která je podle mě trošku jako nezvyklá, protože je extrémně do šířky a vlastně není v porovnání asi s jinými pory, který jsem viděl, tak je pro mě jako velmi nevšední. Je to standard?
3: Samozřejmě není to standard, celá ta show je koncipovaná spíše na šířku, oproti tomu, na co jsou běžně diváci zvyklí, kde vlastně je spíš užší stage a diváci jsou víc dál od té stage. Tady je ten koncept spíš takový, že ty lidi jsou, diváci jsou blíže té stage a je to více na šířku, to znamená, samozřejmě s tím je spojené spoustu nějakých technických záležitostí, které jsme museli vyřešit, vymyslet ideálně ozvučovací systém na celou tu šířku, proto je tady hodně delayových věží, aby jsme dosáhli krásného pokrytí celé té plochy, té šíře vlastně nějakých 80 metrů a 100 metrů tribun, to znamená, je tady 6 delay věží, 4 velké zvukové věže, které pokrývají vlastně prostor před stage plus nějaké další samozřejmě ještě výkryvky, tak aby všude ten zvuk byl dokonalý.
2: Jsou tady nějaké věci, které se předtím nedělaly? Něco, co se zkouší nově? Pilotuje?
3: Testujeme vlastně novou část ozvučovacího systému. Ozvučovací systém je L-Acoustics, on je jeden z nejšpičkovějších systémů, které se na ozvučování takových velkých eventů používá a my letos vlastně pilotujeme použití nových basových BDN CS1 od L-Acoustics, takže
2: to bude mít grády.
3: Bude to mít grády a vlastně na tomhle koncertě je aplikováno největší počet tady těchto BDN vlastně, co se týče českých takových eventů.
2: Wow. Jak dlouho se realizace koncertu Marka Ztraceného tady na letenské pláni připravovala a co všechno předcházelo tomu, než na místo přijel první kamion?
3: Tak my tady dodáváme osvětlení, ozvučení a LEDkové obrazovky. A samozřejmě veškeré dočasné struktury, na které my je zavěšujeme, se tady začaly instalovat mnohem dříve, než jsme přijeli my, ale my jsme tady vlastně přijeli minulou sobotu, jsme začali navážet kamiony s rigging materiálem, s LEDkovýma obrazovkama a světlama, takže vlastně nějakých 6 dnů jsme museli, za 6 dnů jsme museli celou tuhle věc jakoby připravit. Ještě ke všemu v takových jako podmínkách počasí, kdy bylo opravdu velké horko a ten tým musel zdolat tady tuhle překážku. Takže vlastně jakoby, 6 dnů instalace a připravují toho materiálu na místě a samozřejmě jsou to měsíce příprav a řešení, které logistických, organizačních, všech návazností, aby jsme tady měli veškerou mechanizaci, kterou potřebujeme, aby jsme tady měli i adekvátní počet lidí, kteří to musí vybudovat, aby materiál přijížděl v časy, kdy je potřebujeme instalovat a dělat. Takže to je logistický, organizační takový jakoby oříšek trošičku, který se nám povedlo celkem jakoby dobře zmanežovat a všechno klaplo podle plánu, který jsme bohužel museli jako vytvořit před 2 měsíci, aby se to vůbec dalo zrealizovat. Takže tu vizi jsme museli mít už před 2 měsíci.
2: Wow, no je to 100% extrémně náročný koordinovat všechny lidi. Navíc ještě v době, kdy padaly teplotní rekordy, bylo tady přes 41 stupně Celsia. Úplně v krátkosti, když se na to podíváte se na vaši práci, jste na sebe pyšný? Teď? I v porovnání, když jsme zmínili Lady Troll, zmínili jsme Beast for Love, zmínili jsme Kleso v Ostrava. Když vidíte tohle, co se tady dneska postavilo?
3: Já jsem nejvíc pyšný na celý ten tým, který to vybudoval samozřejmě a tohle to patří k velkým koncertům, které letos děláme a samozřejmě jsme velice rádi u toho a jsme rádi, že se to povedlo krásně zrealizovat téměř jakoby bez nějakých jako větších komplikací a těšíme se, aby ta show hlavně, aby se líbila divákům a aby z toho měli skvělý jakoby pozitiv.
2: Michale, já vám moc děkuju, ještě jednou tady mým dnešním hostem byl Michal Šiška, obchodní zástupce a projektový manažer Highlight Touring SRO. Michale, díky moc, držíme palce, vypadá to nádherně. Zdravíme ještě jednou živě z Letenské pláně, mějte se krásně, za hodinu další rozhovor.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hit Rádiem.

0: obchodník s deštěm. Dneska by to nemělo být nějak deštivé. Za to mám pro vás další velké hity. Než tady bude jedna hodina odpoledne, tak rozhodně připraven Miles Smith a jeho Nice to Meet You, taky Lady Gaga a jedna filmová krásný duet s Bradleym Cooperem. No a když vydržíte, tak třeba i Martin Solveig, jo? Už za pár minutek.
1: Víte, kde uvidíte slovanskou epopej Alfonze Muchy? V Moravském Krumlově. Na tamním zámku vás čeká všech 20 monumentálních pláten. Ta největší měří až 8x6 metrů. A k tomu prohlídka zámku, výstup na věž a moderní sbírky muzea Kampa. Slovanská epopej je v Moravském Krumlově. Přijďte ji vidět na vlastní oči. Více na www.mucha-epopej.cz.
2: Maxi, kdo vybírá podlahu?
3: Ty.
2: A kdo ji položí?
3: Já.
2: Super, jedeme do Baumaxu.
4: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
2: Luxusní vzhled.
4: Snadná pokládka.
2: Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL Škopek.cz.
6: Atención!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: Právě probíhá Maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Adam Solvej, Kyle, hello. Vy posloucháte Hit Radio a já mám pro vás už za chvíli další velké hity. Pojďme ale na silnice.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnském Starém Lískovci v Karpatské ulici probíhá oprava povrchu vozovky. Komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
6: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 13 hodin. Krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne.

0: Ledne. Sezóna burčáků je tady. Vinaři letos mohli začít hrozny sbírat o trochu dříve než loni. Stojí zatím počasí, pokračuje prezident Svazu vinařů České republiky Martin Chlad.
1: Vliv počasí je samozřejmě dominantní, protože pokud by tomu počasí nepřálo a samozřejmě ta surovina nedozrávala, tak by se nemohlo začít sbírat, což v letošním roce maximálně trpíme nedostatkem vláhy, ale rozhodně ne nedostatkem sluníčka, tak opravdu už lidé mohou zavítat primárně teda na Jižní Moravu na burčák.
0: Co se ceny burčáku týče, dražší než loni by být neměl, bude ho ale méně. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku. Maxima jsou ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne někde se přepisovala opakovaně. A na závěr ještě, a teď ještě tenis, Nikola Bartuňková v Torontu ve třetím kole skončila. S Američankou Amandou Anisimovou prohrála 1-2 na sety. To Jiří Lehečka na turnaji Masters v Montrealu ve dvou setech porazil Belgičana Alexandra Blokse a postoupil do osmifinále. A teď ještě něco z regionu.
2: Problémovým místem pro koupání jsou stále laguny 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny. Koupání tam může pro některé lidi představovat riziko. Na ostatních přírodních koupalištích na jihu Moravy si můžeme koupání užívat do sytosti. Platí to také o Brněnské nebo Vranovské přehradě.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Dneska si užíváme v Brně a na jihu Moravy plno sluníčka. Teploměr ukazuje maximálně 30 stupňů Celsia. Zítra 30, asi o stupínek překonáme.
4: Jsem rád, že jste napříjmu. Za pár minut hrajeme tady u nás na Hit Radio dokonalou desítku. Mám pro vás až 10 000 kaček. Hezký pátek, s vámi je Kuba Urban, právě teď taky Miraj a Tenkrát a další velké hity budou pokračovat. Tak dobré odpoledne.

0: jsme Hit Radio. Máme pro vás samozřejmě velké hity, třeba Of Monsters and Men. Už za chvíli jejich Little Talks a bude toho následovat ještě daleko víc. Ale, hele, když se podíváte do kalendáře, je to jasný, je tam napsaný pátek, jo? A pátek to znamená jediné, než vyrazíte na chalupu, na výlet, nebo prostě domů z práce, tak u nás si na tu cestu rovnou můžete vydělat.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži.
0: Je to tak, dokonalá desítka, taky hrajeme s Orlenem. Orlen má přes léto absolutně epické letní slevy na čerpacích stanicích. Třeba efektu natankujete se slevou 1 korunu, a to přímo na litr, a potom třeba prémiovou vervu, klidně i se slevou 2 koruny na litr, jo. Slevy platí s Orlem apkou, a to každé pondělí, anebo když máte tank kartu Easy, kterou vřele doporučuju, tak vám to platí rovnou celé prázdniny. Takže epické letní slevy na Orlenu platí až do konce srpna a každý epický výlet teď v podstatě musí začít na Orlenu, to je jasná věc. Já mám pro vás k dispozici až 10 000 korun na benzín a letní občerstvení na cesty, jo? Je to jednoduchý, 10 otázek, 10 000, jo? Každá správná odpověď rovná se 1 000. Myslím si, že tam matematika nikdy nebyla jednodušší. Takže jdeme na to, přátelé, buďte připraveni a dneska to uděláme trochu jinak. 777-937-777, to je číslo, kam musíte napsat zprávu chci vyhrát, jo? A já potom jednomu z vás zavolám. Takže berte telefon, WhatsAppky, SMSky 777-937-777, tam napište chci vyhrát a na někoho z vás se usměje štěstí a za chvíli ho podrobíme jako důkladnému testu. 10 otázek a možnost vyhrát až 10 000. Jste ready? Pojďte na to.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Tak teda přátelé, jako strhli jste nám tady telefonní ústředny, to je asi víc než jasný.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Tak jo, pojďme dělat zábavu, protože si myslím, že pátek patří výhrám, jo? A než vyrazíte na víkend, tak vám dáme šanci vydělat si na cestu, a to rovnou u nás v éteru, u nás na Hit Rádiu. Se mnou ve vysílání je Andrea. Andy, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak, Andrea prozradila, že nepracuje, že to nemá zapotřebí. Ne, je na mateřský. Tak, kolik máte špuntů, Andry?
2: Jednoho staršího, tomu je 7. A teďko mám mladší 10měsíční.
0: No výtečně, to znamená, že jako hodně práce, že jo, asi okolo.
2: No, máme baráček, takže i na baráčku a tak.
0: Vždycky, jak máte baráček, tak je vždycky co dělat, jo? Mm-hmm. Zásadně je, jezdíte autem asi, že jo, hodně.
2: Ano, ano, ano.
0: No výtečně, takže benzínek by se hodil, že jo?
2: Určitě, letní
0: ano, letní občerstvení taky, to všechno můžeme zařídit teďko. Připomínám princip, jo? Je to vlastně velmi, ale velmi jednoduchý. 10 jednoduchých otázek a za každou správnou odpověď vám dám 1000 korun na benzín a občerstvení od Orlenu, jo? Odpovědí od vás bude vždycky číslovka 1 až 10. A v rámci toho jednoho soutěžního kola, tak ta číslovka se nikdy nebude opakovat. Takže když na jednu otázku odpovíte jedničkou, tak už si ji nemusíte pamatovat, už ji nikdy nebudete potřebovat. Tedy alespoň v téhle hře, jo? A žádný číslo se nám tím pádem neopakuje. Máme před sebou 10 tisíc na tank kartu Easy od Orlenu. Takže připravená?
2: Můžeme
0: jít
2: na to.
0: Jo, okay, tak se vydejchejte ještě, jako nebojte se. Není to maturita, jo? Je to jednodušší, nebojte se. Tak, jdeme na to. A první soutěžní otázka zní... Kolik stran má běžná hrací kostka?
2: 6.
0: To je správně. Kolik kol má jízdní kolo?
2: 2.
0: To je správně. Kolik očí má běžně kyklop?
2: 1.
0: Ano, správně. Kolik měsíců trvá běžné lidské těhotenství?
2: 9.
0: Ano. Kolik prstů má člověk na jedné ruce?
2: 5.
0: Ano. Kolik mušketýrů je v názvu slavného románu Alexandra Dumase?
2: 3.
0: Naprosto správně. Kolik hráčů je během normální hrací hry na ledě za jedno mužstvo, když nepočítáme brankáře?
2: 4.
0: To je špatně. Moc se omlouvám, protože správná odpověď je 10. Ale Andy! Andy! Vždyť vy jste to zvládla úplně dokonale, ne? Vždyť vy máte krásných 6 000 korun na tank kartu Easy! To je dobrý,
2: super,
0: ne?
2: Super, zvládáte. Děkujeme.
0: Vy jste
2: paráda.
0: Přece šikovná, teď vy jste šikovná. No tak krásný, takže moc a moc a moc a gratuluju, protože jste to zvládla úplně bezvadně. Jak se cítíte teďkon?
2: Furt se ještě tak trochu kvete.
0: Jste trošku opocená, jo?
2: Jo.
0: Hele, ale 6 000 korun na občerstvení a benzín, to je super.
2: Pecka,
0: jo,
2: pecka.
0: Takže moc a moc gratuluju. Děkuju, ještě mi určitě děkuju. Vydržte na telefonku. Jak to teďka, jak hodláte trávit víkend mimochodem?
2: No, víkend máme grilovačku oznámejch a hned po neděli právě se to bude hodit. Jdeme, jsme z Vysočiny, jedeme do Jeseníku na dovolenou, takže se tohle bude výborně.
0: Tak moc pozdravuju, ještě mi zůstaňte na telefonku, užijte si to a mějte se fantasticky, jo?
2: Díky. Tak jo, mějte se.
0: Zatím, naschle. Důležitý je, že když jste to třeba nezvládli teďkon, tak nebojte se, až do konce prázdnin to pro vás máme připraveno každý pátek, tak dobře poslouchejte Dokonalou desítku, protože ona se zase vrátí sem k nám na Hit Radio a kdyby náhodou ne, hele, vždycky můžete vyhrávat na čerpacích stanicích Orlen, protože tam běží epický letní slevy vlastně až do konce prázdnin.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: S dobrou muzikou je to odpoledne přece jenom lepší. Tohle byly Simple Plan a jejich Untitled. No za pár minut nás čeká třeba Adam Ďurica. To vám můžu slíbit, dáme si jeho mandolínu, stejně tak je v závěsu už připravená Dua Lipa. Ale pozor, my se živě propojíme přímo z Letnou, kde dneska vysíláme živě, a to z příprav koncertu Marka Ztraceného. Další podrobné čerstvé informace a jednoho hvězdného hosta vám můžu slíbit už za chvíli.
1: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
2: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
1: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotéko, Svohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký že slíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
1: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Každý už tam bude.
6: Přestaň, štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Fenomén Šance Liga je zpět.
7: Tady Martin Pospíšil z Artisu Brno. Čeká nás spousta velkých zápasů. Tak u toho buďte s námi.
1: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.

0: Právě probíhá Maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zásadní den pro českou hudební historii, to je dnešní pátek 7. srpna, protože Letenská pláň uvidí nevídané. My u toho nesmíme chybět a tak se zase ptáme, jak to vypadá na Letné.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Pláň Marka Stráceného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: A živě z Letenské pláně vás opět zdraví Jirka Plnář a v tuto chvíli můj další vzácný host. Za mě osobně největší osobnost celého dnešního megakoncertu, Richard Genzer.
3: Tak to děkuju moc, dobrý den, ahoj. Mega osobnost dnešního koncertu je Michel Mára. Já bych to jako za něj dal, ale neznám všechny tak

0: No, v rámci toho programu tak rozhodně. Já jako musím říct, že za ty roky, co sleduju a spolupracujeme s Markem, tak si nedokážu představit, že vy byste někde chyběl, nebo ty bys.
1: No my jsme jako kamarádi. A já jsem s ním dělal ty túry, vlastně dělal jsem tam na tu písničku, tak se na to, že jsem takovej vůl, tak jsem předtím učil lidi choreografii, tak oni to asi všichni vědí, co mají rádi Máru. A oni pak večer se mnou tancovali, což bylo strašně fajn, ale tady dneska nejsem. Tady si to opravdu vychutnám a budu jako divák a budu se dívat, jak budou pracovat.
0: Výborně, já jsem myslel, že bude ještě nějaký překvápko, že tě uvidíme na pódiu. Nelákalo by tě takováhle velká stage?
1: Určitě. Já bych tam šel hned. Já jsem opravdu uchyl a mě to baví. Když jsme dělali s Márou na Slávy, tak tam bylo 30 tisíc lidí, že jo, třikrát, já to úplně miluju. Neznám teda všechny osobně, ale opravdu jsem uchyl a miluju.
0: Kdy začala vaše spolupráce s Márou? Jak jste se potkali?
1: My jsme se potkali tak, že jsme se neznali. Protože my jsme mu kdysi s Michalem Sukánkem předávali na Zlatým Slavíkovi talent roku.
0: Ano.
1: To měl jednu písničku. Ztrácí se z mojí paměti. Měl jednu písničku a dostal talenta roku. No a od té doby prostě tak jsme mu to předali a tak se dá říct, že jsem od začátku jeho kariéry, že kdybych mu to přidal a šák na něj, teda já smolnej, takže by to takhle neměl. Ale jako musím říct, že je frajer.
0: Je pravda, že vy se znáte už teda extrémně dlouhou dobu. Znáš ho velmi dobře. A tak jaký Mára je? Takhle, když třeba, já nevím, je přísnej?
1: Mára je přísnej na sebe.
0: Okay.
1: Mára je potom přísnej na všecky. Když se přísnej na sebe, že to být přísnej na všecky. Protože já bych přísnej na nikoho nemůžu, že nejsem na sebe. Ale Mára, co si řekl, tak to vždycky on udělal a pustil se do toho. Udělal letní turné, pak udělal, řekl, že udělá Eden, pak že udělá letnou. Já se jenom bojím, aby neřekl, že udělá koncert na měsíci. Protože bychom museli zavolat Maskovit, aby nám půjčil rakety, protože nevím, jak bychom se tam dostali. Takže takhle on to má. No.
0: Takhle, je pravda, že Maskova raketa tam nějaký dva dny zpátky nabourala do měsíce, udělala 17-metrový kráter, takže teoreticky prostor tam je.
1: No, jestli nejsou domluvený, jestli už mu tam Musk nestaví amfiteátr.
0: To je pravda. Když se tady podíváš na Letenskou pláň a za ty roky, co znáš toho Marka a vidíš, co tady dneska dokázal, tak teď úplně trošku navážno. Jaký to je pocit?
1: Je to pocit, takhle, já mu to samozřejmě závidím, protože jsem Čech, to je jedna věc, jo.
0: Amen.
1: Takže já mu to závidím. Teď, jak jsme tady před tím koncertem, tak zatím je tady teda více mobilních toalet než lidí. Ale když se na to podívám, tak je to samozřejmě krásný. Já jsem rád, že tady budu jeden z nich. Já jsem tady byl kdysi na Michael Jacksonovi. Jo, tady byl. Takže to je vlastně, no, takže jsem na něm byl. A takže tady to je druhá vlastně obrovská událost tady na Letní. A to musím říct, že to je i pro mě, jako v mém životě, když je mi 60, tak je to opravdu velká událost pro mě.
0: Já předpokládám, že budeš v backstage. Jak se Mára o tebe stará v backstage? Catering dobrý, všechno v pohodě?
1: Já jsem tady byl už před třema dněma, kde jsme se s Márou potkali tady v Davicích na snídani. A říkal, přijď se podívat. Tak jsem se přišel podívat a říká, co si dáš pití? Já říkám, no to já bych se načečil pivo v tomhle vedru. A on říká, tady vzadu není žádný alkohol, tady se nesmí pít. Takže jsem říkal,
0: to je prázdná backstage.
1: Úplně, no jasně, takže tam jsou jenom narvaný. Samozřejmě ty koncertu asi něco bude. Ale byly narvaný lednice jenom neperlivýma vodama.
0: No a obecně, když Mára s váma dělá teď jako i s tebou samozřejmě, ale s dalším týmem, jak se k vám teda jako chová? Stará se o vás dobře? Už jsme se bavili o tom, že je extrémně přísnej, ale můžete i vy mít svůj názor, třeba?
1: Jako můžu. My to máme s Márou tak, že my se vidíme na snídaní. Tady v Davicích jsme se jako hodně viděli, protože je to tady kousek. Takže my jsme to měli rozdělený tak, že dvakrát platím já, jednu hor. tak víte, co je to přesně uměle. Je to legenda. Nemůžete proti tomu nic. Ale jako, já si myslím, že se stará o všechny dobře. On je usměvavý, jako je naštvaný někdy, ale spíš jako když někdo nepracuje, když se mu nedaří, ale jinak je to jako usměvavý kluk, jako no, tak bodeď by ne, no.
0: No
1: já uměl to, co on, tak se taky směju. Škoda.
0: Jaký má přístup k fanouškům a k fanenkám?
1: No to je taky teda zvláštní, musím říct, protože to já znám, co já mám tu zkušenost, kdy jsme jezdili ty letní, ty, tak on se opravdu s každým, je to něco jako God, no. On se s každým fotí, s každým se podepíše a je tam ještě prostě hodinu a půl po koncertu a tady nevím, jak bude dlouho, tady jestli se začne podepisovat v pátek, tak jestli se podepíše všem, tak se dostane domů, myslím, koncem září.
0: Já už teď chápu, proč se scházíte až na snídani.
1: No,
0: nikdo na něj jako nechce po koncertě čekat,
1: no, no. Takže takhle to má, no, takže, a on to vždycky měl připravený všechno, měl tam fotostěnu svoji a lidi tam chodili a se všima se to, ale já jsem rád, že u toho budu.
0: Dneska se tady reálně píše historie českého showbiznesu, o tom žádná. Co potom?
1: Já nevím, co se myslí potom. Já vůbec nevím. Tam už snad, nevím,
0: že se... Ten měsíc možná.
1: Vůbec možná ten měsíc, anebo že by, já opravdu nevím, nebo že si ty písničky své naučil v maďarštině a udělal to v Budapešti. Já, ale víte co, on je makor, ono ho něco napadne. Ono opravdu něco napadne.
0: Poslední dotaz, kdyby to udělal na měsíci, ty tam polečíš taky za ním?
1: Já bych... Počkejte, já mám závratě, takže já bych si musel říct Kinedril a vyrazil bych určitě.
0: Moc děkuju za to, děkuju. Že jste si našel čas, nebo že jsi si našel čas, když jsme si potykali. Mým hostem tady v rámci živého vysílání přímo exkluzivně z Letenské pláně na Hitrádiu byl pan Richard Genzer.
1: Tak se nezlob, že jsem takovej.
2: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hitrádiem.

0: Se dá dneska označit za klasiku, tohle je Gigi D'Agostino Another Way, po 13:45 posloucháte odpoledne u nás na Hit Radio. Další velké hity tady budou za chvíli, Sabrina Carpenter a její Espresso. Prosím vás, dneska je Mezinárodní den piva, jo? Nezapomeňte na to, to je oslavný den v podstatě, takže Mezinárodní den piva dneska. A já myslím, že vy víte, jak to oslavit, jo? Tak, jenomže dneska je ten důvod, proč si zajít do hospůdky. Hit Radio s vámi a další velké hity za okamžik.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz
3: Balkán Night na maratonu hudby Brno. Poctivá balkánská tancovačka se vrací na nádvoří hradu Špilberg.

0: Aut.cz. Navštivte Brno, město hudby UNESCO.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Milí Znojmáci, zajímá vás, jak bude v budoucnu fungovat parkování ve Znojmě? Co se změní pro rezidenty, podnikatele i návštěvníky? Zveme vás na veřejné projednání návrhu nového parkovacího systému, které se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna od 17 hodin v centru jízdárna. Součástí bude také představení připravované karty občana a výhod, které přinese obyvatelům města Znojma. Přijďte se seznámit s tímto návrhem, zeptat se na vše, co vás zajímá, a podělit se o své připomínky. Váš názor je pro nás důležitý. Těšíme se na setkání 27. srpna od 17 hodin v jízdárně. Jakub Malečka, místostarosta města Znojma.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: A to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Máte rádi okurky? Pak si nenechte ujít slavnosti okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna ožije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek. Kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin, vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojmské besedy.
7: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: hrajeme Leony a přidáme třeba Rudimental anebo taky Linkiny, o kterých bude řeč u nás na Hit Radio, a to i po 14. hodině. Takže dobré odpoledne, samozřejmě velké hity pokračují a my taky víme, co se děje na silnicích.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brněnské Bystrci na horním příjezdu k hradu Veveří je komunikace neprůjezdná z důvodu dopravního omezení. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Na Špilberk se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
9: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
10: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
9: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
10: Chevrolet Corvette,
9: Camaro Bumblebee,
10: Ford Mustang GT,
9: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
10: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
9: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
10: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Hi, this is Ed Sheeran.
13: Hi, this is Madonna.
14: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
17: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Při jízdě na paddleboardu by lidé měli vždy používat bezpečnostní popruh, který je spojuje s plavidlem. Když ho člověk nemá, při pádu do vody mu vítr nebo proud může prkno během chvíle odnést daleko mimo dosah. Na důležitost bezpečnostního prvku policisté a záchranáři upozorňují v souvislosti s neštěstím na jezeře Most, kde při úterní bouřce jeden paddleboardista zemřel, po druhém se stále pátrá. Policie obvinila 5 lidí v souvislosti s veřejnou soutěží Správy železnic, a to ze zjednání výhody při zadání zakázky. Podle webu Seznam zprávy a odkryto.cz je

0: mezi obviněnými i bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda. U něj policie loni našla desítky milionů v hotovosti. Ochránci přírody chtějí zachránit další vzácnou rostlinu. Připravili speciální plán, který má zvýšit její šanci na přežití. Více prozradí mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
1: Vzácná rostlinka hvězdnice alpská, která je památkou na poslední dobu ledovou, nyní dostane speciální péči. Ta má zabránit jejímu vymizení z české přírody. Počítá se s vyřezáváním náletových dřevin, pročištěním skalních štěrbin, kde mladé rostlinky klíčí, i s pravidelným prosvětlováním lokalit.
0: Hvězdnice alpská roste už jen na třech posledních místech v severních Čechách. A teď ještě něco z regionu.
2: Zajímavý benefit nabízejí v Brně zastávky tramvaje linky 1. Lidé si mohou na stojanu přečíst o původu jejich názvů. Víc mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
3: Součástí každé tabulky je také QR kód s odkazem na podrobnější informace. Pokud se nám tento projekt osvědčí, tak ho plánujeme rozšířit.
2: Na novince spolupracuje i Muzeum města Brna.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: V Brně a na jihu Moravy si dneska užíváme odpoledne plné sluníčka. Naměříme maximálně 30 stupňů Celsia. Zítra se mohou teploty opět vrátit nad 30.
5: Tak jo, dobré odpoledne, to páteční i po 14. hodině. S vámi je stále na Hitradio Kuba Urban a teď taky Shakira. Pozor, tohle je vzpomínka na rok 2010, na fotbalovou hymnu. Shakira celkem umí fotbalové hymny, takže si dáme Waka Waka a za pár minut Rudimental anebo Linkin Park. A samozřejmě se opět spojíme s Letnou. You're a good

Martinez Machine. Tohle jsou linky ním, vy posloucháte Hit Radio. Dáme si Neila Diamonda za chvíli, anebo taky Eda Sheerana. No a když už jsme u těch Linkin Park, nový dokument se chystá. Kapela oznámila, že celovečerní snímek, který se jmenuje Unsheltered, tak vstoupí do kin po celém světě a to, přátelé, bude to brzo 30. září. Vlastně ten film by měl mapovat ten návrat kapely vlastně po smrti Chestera a taky vznik nové éry, a to v čele se zpěvačkou Emily Armstrong. Je to pravda, trošku znovu zrození Linkin Park, protože oni se obávali těch reakcí a nakonec jako musím říct, že jsou možná ještě v lepší formě a sestavě, než bývali dřív, jo. Dokument prý nabídne dosud nezveřejněné záběry přímo ze studia, zákulisí a taky koncertu, no a současně vyjde také doprovodný živý soundtrack. Takže 30. září, jestli milujete Linkin Park, u tohohle byste rozhodně neměli chybět. Další skvělá muzika, nemenoval jsem Demi Lovato a její Let It Go, tak to je tady právě teď. Let it go.

0: s Edem Sheeranem. Hit Radio dneska odpoledne a taky s Enrique Iglesiasem, Evou Farnou a hlavně taky Markem Ztraceným. No jasně, živě se propojíme s Letenskou plání zase za chvíli, krátce po půl třetí. Já mám pro vás pár zásadních jako informací, které byste jako měli vědět, jestli se tam dneska chystáte. Protože na Letenské pláni se dá platit jenom bezhotovostně, jo? Takže v areálu zaplatíte kartou, mobilem, chytrými hodinkami úplně bez problému. Doporučujeme určitě přibalit si, prosím vás, opalovací krém. Svítí tam teda jako sluníčko celkem dost. Pokrývka hlavy se určitě bude hodit. Pláštěnku si myslím, že dneska ani potřebovat nebudete, ale lahev s vodou do půl litru si myslím, že bude úplně ideální. No a v Praze je prý ideální také používat MHD. V okolí Letné nebude možné zaparkovat, ale doprava bude posílená, dokonce speciální tramvajová linka číslo 44 a posíleno by mělo být i metro. No a co se týká té 44, tak je to mimořádná tramvaj, která by měla jezdit každých 5 minut. Počítáte se s tím, že dorazí opravdu tisíce fanoušků, takže velké množství lidí na jednom místě, počítejte s tím a hlavně v areálu bude dostatek vody, rozprašovače i zdravotnická služba, o tom už jste z našeho vysílání slyšeli. Hlavně si to dneska pořádně uslyší. Užijte a bude to skvělý. Takže s Letnou se spojíme zase za 10 minutek.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
8: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
7: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: Právě probíhá Maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
1: Hit Radio, když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Eva u nás na Hit Radio, tak stále dobré odpoledne, za pár minut třeba s Jennifer Lopez a Pitbullem, ale přátelé, já jsem to avizoval, no tak nemeškejme a pojďme směr Letná.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Marka Stračeného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: A živě z Letenské pláně vás opět zdraví Jirka Plnář a také můj další vzácný host. A to je, prosím vás, pěkně dáma, která tady má všechno úplně na starosti. Je to pravá ruka Marka Stračeného, jeho produkční, mimo jiné, Simona Krajčí. Simčo, ahoj.
3: Ahoj.
2: Jaké to je tady dneska takhle stát po roce a půl dlouhých příprav? A říct si, konečně tady den D.
3: Já se strašně těším, až se brány otevřou. Jsme skoro na chystaní, máme dostatek vody, máme dostatek piva, slunce, pane bože, svítí, ale nesvítí

0: zase tolik, jako bylo před několika dny, takže nám to trošku ta příroda přeje, takže je teplo, ale není vedro. A už se hrozně těším, až to vypukne.
1: Tady se budou otevírat brány v 16:30 a míří sem několik desítek tisíc lidí. Jak jste připravený? Máme nějaký rady pro všechny, kdo sem teď míří a už nás teď poslouchají v autě, kde mají zaparkovat, kudy se mají přijet a tak dále?
0: No, hlavně řeknu, těšte se.
1: Ano.
0: Šťastnou cestu k nám a nechte prosím auta na odstavných parkovištěch Černák, Zličín, prostě Letňany. Máme posílený metro, jak prostě červenou, tak zelenou a pojďte k nám pěšky, udělejte si krásnou procházku, jsme na Letenské pláni, jsme v centru města i na městí republiky, vás když tak přiveze trošku blíž.
1: Ty jsi zmínila vodu, že je tady dostatek pitné vody. Ano. Já jsem koukal, že vy máte natažený hadice, dokonce i tady na ty nášlepy, kde jsou ty velikánské věže s reprobednama. To je běžný?
0: No tak jsou tam dvě věci. Jedna je zadržet, jakože drží tu díly, věc, aby nespadla. A druhá věc, máme natažený hydrant, protože očekáváme, že nadšení fanoušci nám budou stát u nášlapu. A potřebujeme je zavodnit, totiž tam budou normálně záchranáři a zdravotníci a budou podávat pití.
1: Ježiš, to je skvělý, to je fantastický. Já koukám, že jako co se týká jídla a pití, tak to jste opravdu nepodcenili. Víme cca, kolik je tady stánků?
0: No já vím, že tady bude odbavovat skoro 600 lidí, takže...
1: Wow.
0: Těžko říct, kolik je tady přesně stánku. Nemám to úplně přespočítaný, ale 600 lidí to bude tady obsluhovat.
1: My tady stojíme teď momentálně na jedné z tribun a já se dívám, že tady několik desítek lidí, kteří mají hadr v rukách a utírají všechny ty sedačky. Proč?
0: Protože se tady práší, protože krásně trošku sprchlo, protože tam jsou šmouhy a musíme udělat hezké prostředí.
1: Jasně, to znamená, že do detailu je všechno takhle jako připravený.
0: Snažíme se.
1: Neuvěřitelný. Kolik ty máš dneska zmeškaných hovorů?
0: No zmeškaných, řekla bych vyřešených.
1: Ano.
0: Asi 60, možná 70.
1: To je mazec, to je mazec. Já vím, že ty jsi dáma, která, když prostě řekne, konat se to nebude, tak se to prostě konat nebude dneska. Zároveň, kolik lidí ty tady dnes...
0: Nerozhoduju o tom jenom já samozřejmě.
1: Jo, jasně. A kolik lidí ty tady ovládáš dneska?
0: Já bych to otočila, spíš, že neovládám, ale za který neseme s Markem zodpovědnost. A těch určitě je více jak tisíc dneska tady. Wow. Ještě 1500 třeba.
1: Neuvěřitelný, neuvěřitelný. Rok a půl trvaly přípravy. Teď ty poslední dny spíš?
0: Spím.
1: Hezky.
0: Trošku méně, tvrdě, protože je tady krásné slunce už několik dní, ale hrozně si to užívám, protože to je magické místo. Když se prostě jde večer z kanceláře, tak se člověk kouká na Svatovickou katedrálu, krásně nasvícenou a je to tady boží.
1: Jasně. A tady na Letenské pláni, kolik trávíš času teď poslední dny?
0: No tak asi 20 hodin denně. Ale neměl by to Marek slyšet.
1: Jasně. S Markem budeme teprve dělat rozhovor, takže slibuju, že mu to určitě neřeknu. Když se takhle podíváš teď momentálně na to, co tady vidíme, je to vlastně stejná otázka, jako jsem měl na Marka. Jsi pyšná teď momentálně na to,
0: já
1: co jste dokázali?
0: Dojata.
1: Jasně.
0: A já jsem byla hrozně dojata, když předevčírem začali hrát reprobedny. To je takový můj moment, že hrajeme, svítíme a že se to brzo stane. No, tak jsem trošku byla oplakaná.
1: Za pár hodin budeme plakat štěstím, protože za pár hodin to dítě bude obrovitánský a vlastně z vás spadne obrovitánský kámen ze srdce, jak se říká. A pak se to všechno začne sklízet. Jak dlouho to bude trvat?
0: Týden.
1: Týden?
0: Týden budeme uklízet. Nebo deinstalovat, ne jenom uklízet. To by znělo jako, že by po nás měl nepořádek, ale my budeme deinstalovat tu krásu.
1: No a pak?
0: A pak budeme vymýšlet, co dá se příště.
1: Rok a půl jste vymýšleli tuhletu obrovitánskou akci a my se těšíme, co přinesete dál.
0: Děkuji.
1: Mým hostem v rámci živého rozhovoru odsaď z Letenské pláně, kde se koná největší koncert v dějinách českého umělce, který kdy vůbec něco podobného tady udělal v celé České republice, koncert Marka Ztraceného, byla jeho pravá ruka produční Simona Krajíček. Ještě jednou děkuju.
0: Děkuju a těšíme se na vás.
2: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hitrádiem.
3: Say low.

0: Damiano David, Hit Radio s vámi a s Miley Cyrus za pár minutek. Nebo taky Disturbed, to vám budeme hrát až do té 15. hodiny. No a pak už na vás čeká vaše odpolední show. To znamená, že dobře poslouchejte, užívejte a hlavně pátek, jo? Pátek. Je několik důvodů k radosti, ať už pátek, začínající dovolená, Mezinárodní den piva, koncert Marka Ztraceného. Hele, na ten dnešní 7. srpen toho připadlo víc než dost. Vyberte si některou z těchto činností a rovnou to můžete oslavit, jo? Zvládněte víkend, nejlépe samozřejmě, ať se vám nic nestane, jo? A sejdeme si zase na Hit Radio. Kuba Urban se s vámi loučí a zdar, zas někdy.
1: Kopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop btlškopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka btl-škopek.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna hrad ve Veří u Brna.
4: Migové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
7: Let's go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
6: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
8: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
9: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hitrádiu City Brno míříme na silnice, přejeme šťastné páteční cestování a pokud míříte po milované D1 na 178. kilometr ve směru na Brno, tak dejte majzla, tady nám mám hlášeno nepojízdné vozidlo Ukrajince, tak bacha na to. Na D1 na 183. kilometru na Prahu dejte majzla na porouchanou dodávku a pokud jedete v Brně Horních Heršpicích v Sokolově ulici, tady máme aktuálně hlášenou havárku motorkáře, Ukrajince stojí záchranná služba, místo je opatrností průjezdné. Přejeme šťastné cestování, jakékoliv vaše dopravní info můžete hlásat a klidně poslat zprávou nebo hlasovkou na náš WhatsApp 720 890 848.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: dědka, vyhrávej mužik.
1: Herna u dědka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dědka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
8: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. V jeho východních Čechách díky nedávným srážkám pominulo riziko požárů a na jihu Moravy se snížilo z vysokého na nízký. Na většině území Česka ale nebezpečí vzniku a šíření požárů kvůli přetrvávajícímu suchu dál hrozí. Není vyloučeno, že se situace s novým týdnem zase změní. V Karlových Varech přibude 83 nových zahrádek. Ty vzniknou na Zlatém kopečku v ideální lokalitě pro zahradničení i odpočinek. Obyvatelé si tam mohou kus půdy koupit nebo pronajmout. Více dodá mluvčí města Hana Kyselá.

0: celkového počtu je 45 zahrad určeno k pronájmu a 38 zahrad bude nabídnuto k prodeji. O pronájem i koupy mohou žádat fyzické osoby s trvalým pobytem v Karlových Varech. Každý žadatel může získat pouze jednu zahrádku a pokud se o některou zahrádku přihlásí více zájemců, rozhodne výběrové řízení.
1: Žádosti je možné podávat do 31. srpna a to pouze osobně přes podatelnu magistrátu města. Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán dnes v saúdském hlavním městě Riádu podepsali obranou dohodu. Píše to agentura Reuters. Dohoda by měla prohloubit spolupráci mezi těmito třemi regionálními mocnostmi v době rostoucích obav o bezpečnost v regionu. No a Jiří Lehečka si zahraje na tenisovém turnaji Masters v Montrealu osmifinále. Postup slavil po vítězství 6-3 a 6-4 nad Belgičanem Alexanderem Bloxem, kterému nenabídl jediný breakball. Příštím soupeřem 12. hráče žebříčku bude světová 15. Španěl Rafael Chodar.
2: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
3: Pěkné odpoledne posluchačům Hitrádia City Brno. Aktuálně nemáme hlášenou žádnou mimořádnou událost a provoz je prozatím plynulý. Nicméně s mírným zpožděním do 10 minut počítejte na linkách 67, 77 a 78. Podrobné informace naleznete jako vždy v mobilní aplikaci DPMB Info nebo na našich webových stránkách dpmb.cz. Šťastnou cestu vám z dispečinku dopravního podniku přeje Adam Svoboda.
4: Venku máme pěkné vedro, i když teploty jsou dneska o něco níž než ve dnech minulých, 29 stupňů tady u nás v Brně. V sobotu to bude velmi podobné, no a v neděli teplota vyšplhá až na 32 stupňů. Obloha bude převážně slunečná, déšť si dává víkendovou pauzu.
5: Hit Radio. Nejoblíbenější den týdne? Pátek. A druhý nejoblíbenější den týdne? Taky pátek.
4: Na Hit Radio City Brno startuje dřív než všude jinde víkend a tento bude obzvlášť našlapaný. Zdraví vás Igor Doležal, no a samozřejmě, aby jsme všechno stihli, tak jdeme na to. Už za chviličku také pro vás návod na lupeny, volné lupeny na hudbu na vinicích. No ale ještě předtím třeba David Guetta anebo Imagine Dragons.

0: Naprostá pohodička, Imagine Dragons, Bad Lion v éteru Hit Radio City Brno. Páteční odpolední show je nastartována a věřím, že budete nastartovaní i vy, pokud máte rádi vínko a vinice, protože tam už se chladí vínečko, ladí kapely a vstupenky, jak se říká, berou roha. Ale pozor, ty poslední můžete vyhrát úplně zadarmo tady u nás na Hit Radio City Brno, takže pokud byste rádi na hudbu na vinicích a samozřejmě pokud byste si ještě chtěli zvolit svůj vlastní program a svůj vlastní hudební zážitek, protože si můžete vybrat, na který koncert vyrazíte, jo, tak doporučím i dneska vzít do ruky náš WhatsApp a naťukat správnou odpověď na otázku, koho jsme dneska poslali na hudební zpátečku. Brďo, tak zní to teda zajímavě, tak doufám, že to nebude problém odhalit. A pokud byste měli chuť, tak samozřejmě můžete napsat, kdo se skrývá v hudební zpátečce a za to dva volňásky na hudbu na vinicích. Stačí jenom poslat odpověď, v případě zprávu, hlasovku na 720 890 848 a je to jedna z kapel, která je letos na hudbě na vinicích rozhodně nechybí.
1: Hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
2: Špičková vína.
1: To je Hudba na vinicích s Rajvkou. Hudba na vinicích.cz.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář.

0: Na Hit Radio City Brno dozněli Offenbach Overdrive a myslím, že tohle je přesně ten typ songu, u kterého si říkáte, že jedete 50 a pak zjistíte, že ta 50 je pravda. No ale pokud nás ladíte ve svém plechovém miláčkovi, přejeme šťastné cestování. Pokud jedete na Prahu, na mega koncert na Letenskou pláň Marka Ztraceného, tak už za chviličku pro vás budeme mít na Hit Radio opět úžasné aktuální postřehy přímo z místa. Je tam Jirka Balnář, no a mezi tím si dáme třeba i Rixna anebo Coldplay.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Paráda. Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
5: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
6: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
7: Potřebuješ.
6: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
7: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
2: Hakr.brno.cz.
8: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
10: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
2: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: krásné páteční odpoledne na Hit Radio City Brno. Zdravíme a máváme do všech koutů naší krásné jižní Moravy. No ale teď vás vezmu na výlet, protože vyrážíme na Letenskou pláň do Práglu, kde to už dneska vypukne. Ptáte se co?
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Marka Stačného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: A živě z Letenské pláně vás opět zdraví Jirka Pelnář a vedle mě je můj další host a je to, pozor, šéf záchranky a konkrétně také i majitel soukromé sanity Jakub Hubálek. Kubo, dobrý den.
3: Zdravím, dobrý den.
2: Dneska tady bude 60 až 70 tisíc lidí. To je 60 až 70 tisíc potenciálních pacientů. Tak jak vy jste připraveni?
3: Dobrý názor, takhle s názorem z rádia, my to vnímáme, že kdo tam bude mít. No, samozřejmě jsme připraveni, konkrétně pro nás to není nikterak, bych to řekl, překvapivé, protože koncert Marka Stačeného už děláme po několikáté a zabýváme se i více jakoby koncerty, takže tenhle ten počet lidí pro nás není tak, aby nás zaskočil, si dovolím říct, ale jinak jako bude tady celkem přes 70 zdravotníků na 4 stanovištích, jsme plně připraveni, je tady 7 plně vybavených sanitních vozidel i z lékaři, takže dle mého názoru jsme na tom pracovali dlouho a jsme připraveni dobře a správně.
2: A jste připraveni úplně na všechno? Jo, protože často to vidíme na koncertech Marka Stačeného, že děvčata omdlévají, většinou v těch prvních řadách, tak upřímně řečeno, jak dlouho trvá, než se tam dostanete vlastně jako do té první, druhé řady?
3: Souhlasím, že zrovna typ koncertu Marka patří mezi ty, kde více zabýváme tím dámským publikem.
2: Ano.
3: To je pravda. Ale jsme připraveni konkrétně vlastně na každé straně pódia, my tomu říkáme stage left, stage right, jsou připravena zdravotnická stanoviště, kam zdravotníci, kteří jsou přítomní v obodvou na šlapech, to znamená hned pod pódiem a zatím ty případné omdlelé dámy i pány přesuneme na stanoviště, kde se o ně zdravotníci postarají a případně hned za stage stojí plně vybavené sanitní vozy, čímž odpovídám na vaši první otázku, jestli jsme na všechno připraveni. Ano, jsou tady vozy neodkladné péče, takzvaně, co znamená, že jsou to vozy jako záchranné služby, které mají veškeré potřebné vybavení.
2: To znamená, že defibrilátor nechybí, prostě úplně všechno. Kdyby se
3: ano, samozřejmě. Byť je to soukromý subjekt, tak ty vozy musí být podle legislativy vybaveny stejně jako vozy záchranné služby, to znamená ty žluté, co známe.
2: My, když jsme se dívali na sociální sítě, tak jsme viděli, že se míří i dámy, které jsou v očekávání, tak kdyby tady náhodou došlo k tomu, že by tady bylo o jednoho fanouška nebo faninku najednou navíc, tak i na to jste připravený.
3: Ano, může vyznít vtipně, když řekneme, že jsme připraveni na vše, ale povinnou výbavou sanitních vozidel je porodnická sada, takže ano, jsme připraveni i na to, že by nás bylo jednoho víc, a samozřejmě radši bychom to stihli do specializovaného zařízení.
2: No hlavně by neměl vstupenku koupenou, takže...
3: Ano, ano, pravda.
2: Co se nejčastěji stává z vašeho pohledu právě na takovýhle koncertech?
3: Tak celkově na těch koncertech je to samozřejmě jakýsi kolapsový stav, kdy ty lidi omdlívají. Dneska je to kort očekáváno, protože to počasí samozřejmě je dost teplé. Je sice méně stupňů, než bylo v minulých dnech, ale jsme venku na výhni a ten podkladový materiál je opravdu velmi teplý, takže nejvíc očekáváme tu dehydrataci, protože většina těch návštěvníků už si nechce jít stopnout na tu frontu na vodu, stojí na tom svém místě, aby viděli nejlépe na toho svého miláčka a pak někdy skončí u nás, takže samozřejmě nejčastěji kolapsy, dehydratace a tak dále. Ale snažíme se všechny vyřešit tak, aby jsme jim dali hroznový tok glukofur, když není potřeba nic zásadního a jdu zpátky si koncert užít, aby jsme je nemuseli mít na zdravotnických stanovištích.
2: Co se týká té pitné vody, je tady nějaká novinka, je tady něco výjimečného na Letenské pláni?
3: Ano, správně jste to odhalil. Na většině koncertech si musíme vodu dovážet z vodních zdrojů, z cisterén a tak dále. Tady se nám s produkcí díky domluvě dopředu podařilo dohodnout, že vlastně je pitná voda v hadicích rozvedená přímo do nášlapu, takže na 4 místech máme tekoucí vodu, kterou je možné rovnou zásobovat ty nášlapy, kelímky, roznášet ty vody, máme na takový speciální roznašeče, takže odpadá těžké tahání barelů s vodou, kdy ta voda je zahřátá a tak dále. Tohle musím říct, že konkrétně v tomhle areálu je velký pomocník a dalo by si říct, že to je takový průkopnická novinka.
2: A v krátkosti úplně na závěr, teď jsme na Letenské pláni, kde se píše česká hudební historie. Je to pro vás poprvé, co se tady na Letenské pláni v rámci nějaké akce?
3: I pro mě je to deževý konkrétně, když jsem tak starý, kolem 50, tak jsem tady zažil jako první pracovně koncert Michael Jacksona, který i Marek hodněkrát zmiňoval. To jsem tady teda byl ještě za kolegy hasiče a posléze s firmou jsme tady dělali ten taky několikrát zmiňovaný legendární koncert Rolling Stones a ten už jsme teda zabezpečovali s naší firmou.
2: To znamená, že pro vás je to dneska hat-trick, tak já vám budu držet palce. Hlavní je, ať je všechno v klidu a ve zdraví.
3: Taky se to budeme přát, ale jsme připraveni na všechno. Děkuju.
2: Mým hostem byl pan Jakub Hubálek, šéf záchranky a majitel soukromé sanity SOSAN. Díky moc.
3: Děkuji.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hit Rádiem.

0: Posloucháte Hit Radio City Brno, toto byla aktuální pecka Temper City Self Away. Myslím, že parádní muzika na páteční odpoledne, co vy na to. No a v hudební zpátečce jsme v rámci soutěže Hudba na vnících dneska pátrali po správném jménu kapely. A musím říct, že přišla nám tato krásná odpověď.
1: Ahoj Igore, to je Monkey Business, písnička My Friend. Ta je úplně boží. Zdravím, ahoj, čau, tady Sabinka.
0: A byly to Monkey Business, takže Sabčo, moc děkuju za to, že se zapojila do naší WhatsAppové zpátečky. Samozřejmě dva lupeny na hudbu na vinicích pošleme, co nevidět. No a vám všem ostatním, kteří jste se také zapojili, tak samozřejmě děkuju. A třeba to vyjde někdy příště.
2: Hudba na vinicích s Rajvkou.
3: Nejkrásnější české a moravské vinice.
2: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
3: Špičková vína.
2: To je Hudba na vinicích s Rajvkou. Hudba na vinicích CZ.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.
6: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš patek s One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
7: Baru, ty jsi hlavička.
6: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo patek s One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Od výkopu až po klíč. Co to je?
9: To je Stalpe.
8: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
10: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
11: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
14: No včera bylo pozdě.
15: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
16: Právě probíhá maraton Hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu City Brno nám doznívá Wiz Khalifa, za chviličku další aktuální zprávy a pak už šupem poletíme přímo na hrad Veveří, protože tam už jsou kolegové nachystáni v našem mobilním studiu. Tak ale ještě předtím zkontrolujeme, jak nám to jezdí v Brně a na Jižní Moravě. Máme tady nejlepší dopravní servis Brna a okolí. Pokud jedete po D1, tak 196. kilometr na nájezdu z dálnice D2 ve směru z Brna na Vyškov. Tady se bohužel srazilo osobní auto s nákladním a máme tam blokovaný částečně provoz. A počítejte se zdržením v koloně a omezení dopravy tady může být zhruba až do 18. hodiny. Tak moje nervy. Na výjezdu z Brna před Popůvkami ve směru na Rosice.

0: myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
1: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna. Harley,
3: Single X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia City Brno.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
11: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Policisté z organizovaného zločinu obvinili 5 lidí ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky vypsané Správou železnic. Informovali o tom Seznam zprávy. Podle nich je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel Jiří Svoboda. Zásobníky plynu v Evropské unii jsou nejméně naplněné za posledních skoro 20 let. Pokud konflikt na Blízkém východě neustane, hrozí zdražování plynu i českým domácnostem. Co dělat, poradí ekonom Lukáš Kovanda.
12: Lidé by měli situaci bedlivě sledovat a pokud se rozhodují, zda třeba fixovat či nefixovat, tak může být prozíravé nyní tedy si zafixovat tu cenu, dokud ještě nedochází k navýšení cen vlivem kritické situace na trhu.
11: Důležité je tedy sledovat vývoj na světovém trhu, aby se lidé vyvarovali zbytečným přeplatkům. Maroko je připraveno spolupracovat se Španělskem a dalšími evropskými zeměmi při identifikaci nezletilých migrantů bez doprovodu za účelem jejich návratu. Podle Madridu proniklo minulý týden ilegálně z Maroka do španělské Seuty v severní Africe 72 000 lidí. Mezi nimiž je i řada nezletilých. No a dnešní předehrávka mezi Zbrojovkou Brno a Libercem otevře program třetího kola první fotbalové ligy. Jihomoravský nováček soutěže chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi.
13: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
14: Pěkně odpoledne posluchačům Hit Radia City Brno. Aktuálně nemáme hlášenou žádnou mimořádnou událost, nicméně provoz je ovlivněn probíhající odpolední dopravní špičkou. Nepravidelnosti počítejte na okružních linkách 44 a 84, které nabírají zpoždění až 10 minut a provoz je také nadále hustý v oblasti Židenic a Slatiny, kde linky nabírají zpoždění do 10 minut. Podrobné informace naleznete jako vždy v mobilní aplikaci DPMV Info nebo na našich webových stránkách dpmv.cz. Šťastnou cestu vám z dispečinku dopravního podniku přeje Adam Svoboda.
15: Aktuálně v Brně a na Jižní Moravě máme teplotu na 29, jsem chtěl říct, pravda. V sobotu to bude velmi podobné, v neděli se ale teploty dostanou ještě výš na 32 stupňů a k tomu oblačná a převážně polojasná, možná o víkendu i víc slunečná obloha. Tak to je, panečku, předpověď za všecky prachy. No, bude hit.
9: Hit Radio City Brno.
15: Ideální počasí možná vyrazit i na oblíbené hrady CZ. Každopádně tam se přepojíme už za chviličku, protože na místě už jsou David Máčala a Peťa Tomanová, pardon, Březinová a samozřejmě i náš promotým. Takže za chvilku přepojujeme na hrady.

0: Právě přepojujeme do mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Rihanna, Don't Stop the Music, my nezastavujeme v muzice ani co se týče našeho playlistu pro páteční odpoledne, no a muzika bude znít také pod hradem nebo u hradu Veveří, protože právě v tuto chvíli odstartoval další ročník skvělého, toho nejlepšího letního festivalu Hrady CZ a my jsme u toho s živým vysíláním. Zdraví vás David Máčela.
2: A Peťa Březinová.
1: Ha, ty už jsi Březinová. Tak... Máme tady první hosty a těmi jsou pánové Lukáš Dale a Adam Gebauer, což jsou produkční Hradů CZ na všech zastávkách. Pánové, ahoj.
3: Ahoj, dobrý den.
4: Zdravíme vás všechny.
2: Já si myslím, že naše posluchače Hit Rádia City Brno a vlastně nás dva nejvíc zajímá, co se skrývá pod tou prací produkčního, protože ono se řekne produkční a mně přijde, že to je strašně moc věcí dohromady, tak můžete vypíchnout jako pár ze své práce.
3: Já myslím, že ti to přijde úplně skvěle, protože je to strašně moc věcí dohromady a vlastně každý, kdo v tom areálu něco chce a neví, tak má ve zvyku přijít za produkcí a ptát se.
1: Ano, můžeme teď popsat klidně i situaci, která se stala v živém vysílání.
3: Ano, ano, teď tady kolega podle mě líznul jeden kamion tady v areálu a řeší, jak se z toho dostat pomocí gafy a bindrů, aby nemusel přiznat, že ho líznul.
1: Takže to není jenom o nahánění kapel na pódiu, aby se začalo včas ten koncert, to neděláte? Nebo taky?
4: Řekl bych, že to o tom určitě není. Je to o delegování veškerých subjektů, který sem přijdou a řešení od velkých problémů, od opravdu úplně největší drobnosti, jako vypodložit záchod například.
2: Jo, to je dobrý, takže i když jako přijde nějaký problém, na které zatím nemáte řešení, tak si nemůžete říct nevím, ale prostě vyřeším, že jo?
3: Je to tak, no, my jsme tady o to, aby vlastně jakýkoliv problém nastal, tak aby byl vyřešený. A je dobře, že si připomněl ten záchod, Adame. Asi bychom ho měli vyřešit na tom.
1: Takže záchod vám zatím dělá největší problém za ty zastávky?
3: Takhle nám ne, protože my tady do těch záchodů neradi chodíme, my jsme na to specialisti, takže my si všechno plánujeme tak, aby naše záchody nespočívaly v tom, že musíme jít na tojku, ale asi mu ta vysílačka nestačila, kolegovi.
1: Či další telefona.
2: A tak to je festivalový život tohle, že jo, tojky. To je jako takhle, každý si musí no, vlastně počítat i skrz i z návštěvníci i ostatní.
1: Pánové asi chodí na hrad Veveří, na zlatý trůn.
3: Ne, my umíme plánovat, my jsme v pohodě.
4: Ale... Správného produkčního je dobře naplánovat čas. A do toho patří úplně všechno.
2: No moment, a naplánovali jste si, když plánujete čas, tak naplánovali jste si na některé zastávce nějakou návštěvu hradu? Třeba byli jste už na Veveří tady?
3: Ne, my vlastně jako ten areál vlastně po dobu otevírací neopouštíme, my jsme pořád tady. Na hradě jsme byli, když jsme zaměřovali areál, ale není to o tom, že bychom šli na prohlídku, spíš si tam jdem koupit nějaké jídlo nebo pití, protože to tady samozřejmě ještě nic nestojí a tak musíme různě odcházet a kupovat si pití někde mimo.
1: My vám moc děkujeme za vaši práci. Sice nejste vidět, nejste na té stage, ale ta práce, která za vámi je, ta je neskutečná. Takže moc děkujeme, pánové, Lukáš Dale, Adam Gebauer, produkční Hradů CZ, tedy tohoto krásného festivalu.
3: Děkujeme.
4: Děkujeme.
2: Ať se všechno podaří.
3: Díky, díky.
1: No a my vám za chvilku trošku naťukneme i program dnešního dne, ať víte, pokud ještě stále nevíte, jestli sem dorazit na Hrad Veveří, tak abyste věděli, proč právě sem přijet dneska nebo zítra.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Pátek 7. srpna a dneska máme i Mezinárodní den piva. A kde jinde si ho dát, než právě na festivalu, na tom nejlepším letním tady u nás v Brně, u hradu Veveří, na krásném místě, a to jsou Hrady CZ.
2: Mně se líbí, že jako první myslíš na pivo, jo? Já jsem jako chtěla říct tak krásný program. 2 stage, 6 interpretů, teda jenom dnešní den, protože festival pokračuje i zítra.
1: O to víc ti to pivo bude chutnat, když budeš poslouchat právě ty songy, tak...
2: No tak teďka právě posloucháme songy kapely Vega Electra, potom hnedka v závěs bude Rytmus. Chtěla jsem něco zarytmusovat, ale mi to moc nejde.
1: Mně napadají jenom sprosté písničky od Rytmuse.
2: Dobře, tak jo, tak pokročíme dále v programu a to je Great 256, takže další takový známý rapper, který to míchá jako v podstatě s popem.
1: A proč 256, to už jsme zjistili, nebo to zjistíme?
2: Třeba je to jeho nějaké...
1: Přijde sem na rozhovor, takže nám to 100% řekne.
2: Přesně tak. Potom tu máme samozřejmě Trautenberg a já jsem slyšela, že oni mají novou desku a je to Sojčí teror. Jo? Mm. Takže možná tady doufám, že tady nebudou terorizovat nějakého ptáčka. To doufám, že nepřijde. Ale jako
1: no když jsme u těch zvířat, tak rybičky 48 nesmíme zapomenout zmínit.
2: Ano, a jako na Migáče podle mě přijde polovina Brna, protože vždycky, když oni mají koncert v Brně, tak tam je opravdu, tam jsou úplně všichni. A normálně já jsem jim dokonce donesla, to řeknu jenom vám, posluchačům a tobě, já jsem donesla nový kalhotky a nikomu je dám, ať je po nich můžou hodit.
1: Jo, máš je tady sebou?
2: Mám je, jo.
1: Čerstvě oprané.
2: Ano, to nejsou, jako oni nejsou moje, já jsem nikdy nepoužila, aby bylo jasno.
1: No tak já myslím, že borci ale spíš jako sbírají ty použité.
2: No tak o to se postarají právě za tí návštěvníci, že jo?
1: Dobře. Takže přátelé, tolik pozvánka od nás na kapely, které tady dneska zahrají. Program samozřejmě máme i zítra nabitý. Můžete se těšit třeba na Tomáše Kluse, na Miraj.
2: Přesně tak.
1: No, přesně,
2: a Daniel tebe, Landa.
1: Jsem tě nachytal. Takže mrkněte na stránky Hrady.cz, vstupenky se dají pořád ještě sehnat. Vy, kteří jste si je vyhráli díky Hit Rádiu City Brno, tak vám samozřejmě moc gratulujeme a věřím, že si to tady společně užijeme oba dva dny. Už za chvilku další výjimečný host v našem mobilním studiu živě z Hradu.cz na Veveří.
0: Brno živě na Hit Rádiu City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Krištof, Dominika Aládžia, Hitrádio City Brno a písnička Půlnoční hřích. No a na hříchy se můžeme zeptat také security, což je pán, který se jmenuje?
2: Pedro, buďte zdraví.
3: To je aspoň uvítáníčko. Doufám, že se vám takové uvítání líbí. Krásný den.
2: Jo, jasný.
1: Pedro dělá security přímo v backstage, u hlavní stage. To znamená, že hlídáš co?
2: Hlídám tady všechno.
3: Všechno a všechny, jo?
2: Jasné.
3: A víte, co by my jsme chtěli? My potřebujeme nějakou jako pikošku, něco jako zajímavého.
1: Chtěl se vám tam někdy někdo

0: loupat.
1: Možná každý festival.
2: Vloupa ne, to by se nedovolil.
0: Jako dostat, dostat se do toho prostoru, kde nemá ten vstup povolený.
1: Ne.
0: Určitě tady museli být nějací takový...
2: Já si to slumím, moment.
3: Aha. Ano, slyším.
1: No já totiž mám k tomu jednu takovou věc. Já když jsem sem přijížděla, tak tady procházeli tři holčiny a neměli jako pásku a oni říkali, o, my potřebujeme se jít koupat. A byli tady tak, že oni proklouzli.
2: No, ale ne pod mojima rukama.
1: Ne pod Pedrem.
2: Pedro je tvrdý.
0: Je to náročná práce, protože člověk je celý den na nohách, vlastně málo kdy si sedneš, tak teďka jsme ti udělali toho pohodlí v našem mobilním studiu, kdy si využil naši židli vysokou, ale jinak celý den na nohách, v horku, všechny dva dny v kuse.
2: Řeknu tak, že my třeba náš ročník 78 a tak si borci prostě, tak my jsme trénováni na to, jo. Tady třeba jsou nějací mladější 7 hodin a mě už bolí nohy, prostě víš jak, ne? Prostě nemají takovou výdrž, jak my prostě staří chachaři, jako jak se říká, ne?
1: No, staří chachaři. No já jsem slyšela, když jsem tady jako ještě bývala někdy na brigádkách na Hradek, to už je jako dlouho, tak vím, že právě security, tak oni 3 dny nespali.
2: Tak záleží.
1: Protože museli hlídat.
2: Ne, dívej, záleží, tam je to rozdělené, víš jak, ne? Ty seš tam 12 hodin, teď potom si dá 20, jako víš jak, ne? Pak za 12 hodin, jo, prostě, víš jak, je to tak, že někdo má odpočinek a někdo prostě maká, jo, prostě, jak.
0: Pedro, ty seš za tou stagí, to znamená, že kolem tebe projíždí spoustu hudebních hvězd.
2: Jo, jasné.
0: Je někdo, kdo tě jako třeba něčím překvapil, ať už pozitivně nebo negativně, někdo, kdo jako si fakt jako řekl, tyjo, to je namistrovaný ocas třeba, nebo jak to říct slušně?
2: Ty ne, jako já i tady beru všechno úplně v klidu, jako víš jak, ne, prostě já, jestli to je Patrik, jako Rytmus, jo, nebo jestli to je, já nevím, tam... z Mígáčů, prostě, jo, Macháček, toto, prostě mě to úplně jedno, jako oni jsou všetci v klidu, jo.
0: A dej se s nima vyfotit, nebo dej se s nima pozdravit?
2: Ty jo, já mám telefon, já mám tak nabitý ten telefon, že tam mám tyhle, já nevím, 7000 videí, jo, a prostě za celou tu dobu, jako, jo.
1: Ale moment, a s kým si to vážíš jako nejvíc třeba tu fotku, nebo to ulovený videjko?
0: No tam máš se vyfotit tady ve studiu Hit Rádia City Brno, protože těch rozhovorů určitě stolik nedal.
2: Ty dál, jako něco jo? Jsem dál určitě už, no. Měl jsem vystupování s Terezou Hořiškovou.
0: No vidíš to.
2: Na Rock for People.
1: No tak to je dobré, no, tak vidíš to. Pak
2: ukážeme, že? Ukážeme vám fotky, nebo se budete vidět.
0: Takhle, já bych chtěl říct, že tady jasně slyšíte a je to důkaz toho, že i security se skvěle baví na festivalu Hrady.cz. Pedro byl naším hostem, moc děkujeme.
2: Jo, Ares Group, Ares, jo, a Reed Security Opava, jo.
1: Dobře, tak zdravíme Opaváky a hlavně všechny, co míří právě na festival Hrady.cz. Těšíme se na vás.
4: Brno živě na Hit Rádiu City Brno.
5: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
6: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
5: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Chateau Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
6: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
5: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
9: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
10: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
13: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Písnička Lost od Linkin Park dozněla na Hitrádiu City Brno. Tohle je vaše páteční odpolední speciální vysílání z festivalu Hrady.cz. No Lost, dá se ztratit na takovém festivalu vlastně vůbec? Podle mě ne, protože tady je to vlastně ohraničené plotem, celý ten areál. Maximálně
2: se ztratíš mezi svýma, to mě se stává na festivalu.
1: To znamená mezi svýma ztratit
2: se? No jako třeba někde jsem nechala jednou telefon, jo, a potom jako se ti ztratí ty tvoji lidičky,
1: Lidičci,
2: a normálně jsem třeba hodinu byla sama na hudebním festivalu a víš, co to je? Vem si, že prostě si užíváš jenom tu hudbu a nemáš to s kým sdílet. Já jsem vždycky říkala, jo, to je bombový. Ohlídla jsem se doprava, doleva a tam nikdo nebyl. A to je jako smutný.
1: No a já si myslím, že vždycky se člověk někde najde a následně samozřejmě se zhledá. To zhledání je o to vzácnější s těma kamarádama. Napadla mě jedna věc, že na nějakých těch velkých festivalech máte problém s tím, na jaký koncert zrovna jít. Tady je to udělané tak dobře, že se ty koncerty vlastně nekryjí. Ty stage jsou vedle sebe, to znamená, že na jedné stage vlastně skončí jeden koncert a vy můžete zvolna přejít na koncert druhý, na vedlejší stage.
2: Ano, a to se stane právě teď, protože za chvilku skončí kapela Vega Electra a v 5 odpoledne začíná Rytmus, takže...
1: Je, přišla si tu dědiny.
2: Ještě, že tam nevystupujeme v 5 odpoledne my, jako to by nebylo dobrý.
1: Těším se taky na Greye 256, sice jeho koncert já už neuvidím, protože já už se přemístím na Jakubské náměstí, kde nás čeká další speciální živé vysílání z Alexova Summer Jamu. Ale Greye 256, mladý rapper, který dorazí do našeho mobilního studia zhruba kolem 4:45, což je vlastně pozvánka na to, co se bude dít dál v našem živém vysílání z Hradu.cz.
2: A jestli máte doma nějakou karnevalovou masku, nějakou zajímavou, tak rozhodně vemte ji na sebe, přijďte sem, protože o 7:30 tady bude vyhlášení a já si myslím, že každá ta maska může získat nějaký ten dáreček, anebo to největší ocenění, takže vemte ji sem.
1: A ještě jsme nezmínili náš promotým, tedy promotým Hitrádia City Brno, stánek, který najdete někde v areálu.
2: Podívejte se na webovky, protože v tom v mapce jsme krásně zaznačení.
1: A je hlavně nepřehlednutelný, protože je to červený stan s nápisem Hitrádio City Brno. Tak těšíme se na vás, Hrady.cz pokračují, užívejte pátek, ideálně tady u Hradu Veveří.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno. We're wild and we can't be tamed, and we're turning the floor.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Dneska od hradu Veveří jsme fakt v bezprostřední blízkosti tohoto ikonického krásného hradu, který k Brnu neodmyslitelně patří, a nejenom k Brnu, ale k celé Jižní Moravě, a patří také k jedné zastávek festivalu Hrady CZ. My, Hitrádio City Brno, jsme opět na místě, jsme hrdými partnery a na místě v tuto chvíli je také Frederika a Veronika. Holky, nazdar, ahoj.
2: Ahoj. Čau.
1: Tak jak zatím hodnotíte festival? Jsme na samotném začátku, zatím všecko dobrý. Co vás tak nejvíc jako zaujalo?
2: No, tak zatím je to dobrý, akorát mohlo by být jako menší vedro.
1: Je dobře.
2: No, jako jak fouká, tak je to dobrý, ale jinak jako...
1: Za chvilku vám to bude stejně úplně jedno. Odkud jste přijeli?
3: Z Vysočiny jsme přijeli.
1: A chodíte na Hrady CZ pravidelně?
3: No, jo, chodíme.
1: Co vás na festivalu nejvíc baví? Je to muzika, je to potkání se s kamarády, je to to, že prostě nemusíte být zavřené doma, a nebo je to třeba prohlídka hradu?
2: Tak asi ta muzika a...
1: A?
2: Pití?
1: Pití? Pití? Však vám nebylo ještě ani 18, co? Bylo? Bylo? Dobře, dobře, nejsem váš rodič, nechám to na vás, jak je libo, každopádně půjdete se podívat i na ten krásný hrad Veveří, který máme hned tady, vlastně se na něj koukáme oba dva,
2: jo,
1: oba tři,
2: půjdem
1: všichni
2: tam
1: tři.
2: Zítra se podívat, půjdem zítra.
1: Zítra, vychodit kocovinu.
2: No.
1: Co muzika, na jaký koncert se nejvíc těšíte, jaký interpret vás nejvíc láká?
3: Tak dneska se nejvíc těšíme na Greje a zítra na skupinu Mirai.
1: Dneska Grey 256. Já mám mít za chvilku rozhovor s ním tady. Peť asi teďka odběhla. Co to je to 256? Pojďte mi poradit. Vy to nevíte taky? No, ale hlavně, že dobře vypadá a zpívá, co?
2: Jo.
1: Jo? Co jo. Se vám na něj víc líbí? Ten zpěv nebo to, jak vypadá?
2: No? Vypadá.
1: Jo. No tak počkej, tak to bychom mohli udělat, protože vy jste se vlastně vloupali k nám tady do backstage, tady by nikdo jako neměl být, kdo nemá náramek. Každopádně Grey 256 za chvilku dorazí do našeho mobilního studia. Tak bychom vám mohli splnit, už jste se s ním někdy potkali?
2: Mm-mm.
1: A chtěli byste?
2: Jo.
3: Jo?
1: Jo? Nejste z toho nervózní malinko?
2: Ne.
1: Ne? Zvládnete to?
2: Jo.
1: Tak když tady chvilku počkáte, tak dost možná k tomu setkání hvězdnému s Greyem 256 opravdu dojde. Holky, kde spíte? Spíte ve stanu nebo jedete někam na ubytko?
2: Máme ubytování tady...
1: Na hradě Veveří?
2: Ne.
1: Kousek.
2: No, kousek.
1: Je
2: no.
1: To kousek. Dobře. Tak jo, tak se bavte a my jdeme čekat na Greye 256 živě tady ve speciálním vysílání z hradu CZ na Veveří.
0: Brno živě na Hitrádiu City Brno.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
0: Fenomén Šanceliga je zpět.
6: Ahoj, tady Jakub Klíma ze Zbrojovky. Nová sezóna je tady a věřím, že u toho budete s námi.
0: Všechny zápasy fotbalové Šanceligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
7: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
11: Na Špilberg se vrací tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
12: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
13: Let's go, go, go, go, go. s námi, pojeďte za gorilou.
12: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
14: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
15: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
16: Hit Radio City Brno.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: 16.50, blíží se 17. hodina, ale ještě stihneme jeden rozhovor přímo z Hradu CZ. Hitrádio City Brno je dneska s vámi tady celé odpoledne, ale to živé vysílání končí v 17 hodin. Tak pojďme, nezdržujme to, máme tady Grey 256, rapper mladý Martin, se jmenuje vlastním jménem. Já možná se zrovna zeptám, jak ti říkají, říkají ti Martine nebo ti říkají Grey?
2: Jak kdo, no, většina Martina asi.
3: Ale aby si nemysleli, že jsi hrál v tom 360, ne, počkej, jak se jmenuje, 50 stínů šedí, takhle. To
2: jo, takhle,
3: říkaj?
2: Ne, to se mi nikdy nestalo zatím. hodně poslouchám Oscara Wilde, Dorian Gray, že jako tohleto, ale 50 stínů šedí ještě nikdo nevytáhnul.
3: No počkej, a co znamená teda 256? Že Gray, jako to si může odvodit kdokoliv jakkoliv, ale co 256?
2: Čekám ten tip.
3: Já jsem teda myslela, že to je třeba, protože já jsem měla jednou takovej pín, jo, 256, třeba jako to telefonu, tak jsem si myslela, že o, tak tohle mám, tak to tam přidám.
2: Ne, potvrzení. Ale já jsem to tam musel přidat, mě soudili nějaký producenti americký, co se jmenovali Grey, takže já jsem...
1: Takže 25.6.
2: Je to tak?
1: Proč teda? Soudil se s někým nebo...
2: No,
1: nebo...
2: Já jsem to používal, já jsem vlastně jako říkal 256 z nějakého důvodu v těch jako songách ještě předtím, nějak mi to tak jako padalo hezky se to říká, vlastně mi to hezky zní. Je to takový rytmický, ale pak vlastně přišla jako žaloba, že se přeživu na cizí jméně, takže jsem se přejmenoval.
3: A to tak bývá. A co se týče toho, že ty jsi rapper, ale povýšil se někam dál a vlastně už teďka jezdíš s živou kapelou. To tě napadlo jak?
2: Já jsem vyrůstal jako vlastně na roku na jako z Česka na Vohnoutech, z zahraničí jako na Slipnotech, na takovýchhlech věcech a žil jsem v tom celý život a ten rap jsem vlastně začal dělat, protože byl jako dostupný, jednoduchý, vlastně vezmeš mikrofon, máš nějakou hudbu a něco jako řekneš a dospělo to tam, že byla možnost to zkusit vlastně udělat jako kytarový kapelní album a nějak mě to jako bavilo. Teďka to tak jako se snažím se jako zmorfovat dohromady, že vlastně jako rap a k tomu kapela teďka tvoříme nějaké nové věci, které budou takový jako víc hybrid nějaký. No.
1: Festival Hrady CZ. Poprvé, je to premiéra?
2: Je to podruhé.
1: Je to podruhé? Jak si to užíváš? V čem jsou speciální Hrady?
2: Speciální je to v tom, mně se na tom líbí, že je to 8 týdnů vlastně jako s tou stejnou crew, takže tady přejedeme, je to takový, že už po druhý prostě je to jako takový rodinný vlastně. A tenhle rok je to za mě lepší, máme lepší čas, nejde o to, že by bylo víc lidí, ale je hezčí počasí, takhle už v těch 6 potom. A hezky se nám hraje, no, je to super.
3: Jo, že nepraží sluníčko, že? Úplně.
2: Tenhle rok máme některý fakt jako hezký, jako já z Kunědická hora, když byla, tak bylo úplně tak hezky, jako že byl úplně západ, do toho trošku kouře ze stage a tak hezky to celý jako vypadalo, no.
3: Ale když jsi říkal, že jsi vzal jako do ruky mikrofon a můžeš jako začít, protože repování v tomhle je jako jednoduchý, kde byl ten zlom a kdo ti dal třeba tu příležitost, že to mohlo přerůst něco víc a můžeš tady stát tady na prknech na pódiu Hrady CZ?
2: Hele, to se tak stalo, že vlastně jsem se potkal s mým manažerem, který tak nějak jako řekl, že by mu to přišlo vlastně cool a dohodil Filipa Vlčka, který s námi hraje na basu. A ten vlastně produkoval ten první album a když jsme skládali kapelu, tak vlastně on hrál ještě v John Wolfhooker a vlastně řekl kytaristovi bubeníkovi od nich a to je Adio Arony, co hraje s náma jako ještě dneska. A oni řekli, OK, pojďme do toho, od té doby mám kapelu a děláme ty věci spolu, no. Tak jako tak se tak všechno nějak samo, jak ty dobrý věci vlastně se stávají, tak to tak jako vyplynulo, no.
1: Já vím, že je to hrozně daleko, ale... A vím, že budou teďka lidi, kteří mají rádi léto a prázdniny naštvaní, ale ty nám dovezeš do Brna Mikulášskou na dílku.
2: Fakt?
1: 5. prosince, na Flédu.
2: A jo? Super. Tak jo, já zapomínám, kdy jsou tady ty svátky a tady...

0: Ty data mě moc nejdou, ale tak, no, 5.12. budeme na fladě.
1: Tak moment, my dva dojdeme, ale potřebovali bychom, aby se tam měli nějakýho Mikuláše nebo čerta, to by šlo.
0: Přinesu mandarinky a uhlí, rozmyslím si, kdo dostane co a...
2: Ne, počkej, my dáme jako tu družinu, jakože Mikuláškou.
1: Tak mi tam přijde.
2: Já budu dělat Mikuláše, tady budeš...
1: Já budu čert.
2: Anděl.
1: Ne, já chci být čert.
2: Tak ty budeš Mikuláš.
0: Já bych chtěl být čert.
1: Jo, tak jo, to je sto... tak jo.
2: Prostě budeš anděl a já budu Mikuláš. Dohodnuté, super. Domluvené s Martinem, alias s Grejem 256. Moc děkujeme, za chvilku vyrážíš na stage, od 18 hodin je to tvoje.
0: Je to tak, díky.
1: Měj se krásně.
0: Taky.
3: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
4: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Dneska speciálně to první živé vysílání je z Hradu CZ, z Hradu Veveří, což je kousíček. Není, je to součást Brna ještě pořád, protože to je vždycky otázka. Je naše šéfová Jitka Valášková kýve hlavou, že ano?
2: A já si myslím, že to je sporný, nebo není? A já nevím, a přitom jsem Brňák. To je jedno, prostě sem dojďte, protože tady
1: je
2: to žije.
1: Je to součást Brna. Je. Takže přijďte, jo? Pokud nemáte lístky, nezbývá nic jiného, než si koupit, protože my už jsme je porozdávali.

0: Daniel Landa, kdo ještě?
1: Leny.
0: Leny.
2: Brixton, no jasně.
0: Jo, a tyhle ty hvězdy dost možná dorazí i k nám do mobilního studia, protože my zítra budeme vysílat živě od 13 hodin do 14. hodiny.
2: No ale ty spíš řekni, Davy, protože ty už utíkáš, já tady zůstávám na Hradech, já si tady užiju tu skvělou atmosféru, ale my máme další živé vysílání, my se jako nezastavíme dneska.
0: Tak, my se nezastavíme, protože jednak vysíláme z Letenské pláně, kde nám koncertuje Marejček Ztracený, následovat samozřejmě teďka následovali Hrady.cz a vysílání tady z festivalu nejlepšího letního a přesunuju se na Jakubské náměstí, kde nás čeká Alexu Summer Jam, to znamená velká, chtěl jsem říct rytířská show, ale tak jsem na Hradě, že jo, takže mě to láká říkat rytířská, ale je to šermířská exibiční show pod čírým nebem. Bude tam Alex, bude tam spoustu dalších hvězdných hostů a budeme tam hlavně my od 18.30 do 19.30 živé vysílání s plno rozhovory.
2: Já si myslím, že příští rok bychom Alexe mohli přesvědčit, aby to udělal tady, protože ta šermířská exibice by se právě hodila na Hrad ve Veří, takže doražte a přemýšlím, co jsem chtěla říct. No asi přidáme už slovo Igorovi Doloželovi.
0: Mimochodem, ano, přidáváme slovo, ale Peťa Tomanová, mimochodem, on se tam směje, nám tam do vysílání. Peťa Tomanová, jinak se na vás bude smát z pódia. Dneska, zítra Renča Růžová, takže Hit Radio City Brno, prostě se nás nezbavíte, celé Hrady.cz a celý víkend. Mějte se krásně a zase někdy, Igore, je to tvoje, čau.
3: Děkuji, ahojte, čau, čau. My se samozřejmě z Hradu.cz vrátíme znovu na silnice, máme tady nejlepší dopravní servis Brna a okolí. Dálnice D1 na 183. kilometru ve směru na Prahu před sjezdem na Rosice. Dejte pozor na nepojízdné osobní auto a pneumatiku, která leží na silnici. Na Brněnskou na výjezdu ze Slatiny na Bedřichovice zasahují záchranné složky u střetu 4 osobních aut. Máme tam zdržení až zhruba do 6:30. Také pokud jedete na výjezdu z Brna před Popůvkami ve směru na Rosice, probíhá vyšetřování nehody. Dvou osobních aut, i tady máme kolonu a D1 na 196. kilometru na nájezdu na D2 ve směru z Brna na Vyškov. Tady se nám srazilo osobní auto s nákladním a provoz tam máme omezený zhruba v 3-kilometrové koloně. Pokud byste měli jakékoliv podrobnosti, dejte nám echo na náš WhatsApp, v případě hlasovou zprávu pošlete 720 890 848, hlavně opatrně a co nejdál z Hit Radiem City Brno. Děkujem.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirage.
4: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
5: Migové.
4: Harley.
5: Xindle X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
6: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Už tam budem, nech to.
8: Přestaň, je mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek. Žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
0: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Přestože extrémní vlna veder v Česku teprve skončila, další epizoda horkého počasí může dorazit brzy. Meteorologové předběžně varují, že už od neděle budou teploty na většině území opět stoupat nad tropickou třicítku. Modely navíc naznačují, že vedra mohou přetrvat po většinu příštího týdne. Města hledají nové možnosti parkování. V Jablonci nad Nisou pomůže změna dopravního režimu. Jak přesně vysvětluje mluvčí radnice Jana Fričová.
11: Změna dopravního režimu odstraní kolizní místa v křižovatce ulic na Čihadle Nástrojářská a zlepší rozhledové podmínky. Očekáváme, že se tak sníží počet dopravních nehod. A bonusem celé změny je i to, že se tu zvýší počet parkovacích míst o 10.
0: Součástí je i jedno parkovací místo pro handicapované. V bratislavské rafinérii
1: Slovnaft hoří, slovenskou metropolí se šíří hustý černý dým. Slovenský zpravodajský server Deník N napsal, že budovami v okolí areálu otřásl výbuch. Příčina požáru je zatím neznámá. No a lídr světového žebříčku moderních pětibojařů Matěj Lukeš o medaile na mistrovství Evropy v Istanbulu usilovat nebudem. Ze semifinále odstoupil po šermu. V náročných podmínkách nechtěl ohrozit

0: přípravu nebo případnou účast na blížícím se světovém šampionátu.
1: Teploty máme na jižní Moravě a v Brně kolem 27 až 29 stupňů Celsia. Každopádně k večeru se nám dostane na 22, možná někde až na 18 stupňů. V sobotu bude velmi podobně jako dneska, to znamená maximálně kolem 30. No a v neděli se nám ta teplota vyšplhá ještě o 2 stupínky výš. Obloha bude převážně slunečná, déšť si dává prý o víkendu dovču.
2: Hit Radio City Brno.
1: Další víkend je před námi a věřím, že si budete užívat i v rytmu Hit Radio City Brno další parádní hudební atmosféru. A kromě skvělé nálady vám už za chviličku prásknu také to, kam se můžete o víkendu vypravit, bavit. Igor Noložil stále s vámi.

0: Posloucháte Hit Radio Cit Brno, těsně po 17. nám dozněla Goty a Kimbra, za chviličku další parádní muzika, no ale pokud ještě nevíte, kam se o tomto víkendu vypravit bavit, tak samozřejmě vemte útokem Hrady.cz, protože program bude letos opět parádně nabitý a jaké hudební hvězdy nás letos přivítají, respektive vy přivítáte tady u nás na Brněnském hradě Veveří, tak to ví Klára Bobková, produkční tohoto festivalu.
1: Hlavní hvězdy letošního festivalu je kapela Mirai, na kterou se diváci můžou těšit v sobotu večer. Samozřejmě také Daniel Landa, to je další z headlinerů, ten sobotní program uzavírá. No a v pátek je to kapela Rybičky 48 a kapela MIG 21, to jsou takové hlavní hvězdy. Ale zároveň samozřejmě tam hrají ještě další skvělí interpreti, Lenny, Brixton, Tomáš Klus, Xindl X, Crucipis, Vypsaná fixa, nebo třeba Grey 256, Rytmus, takže na své si přijde opravdu, myslím, každý.
0: No a samozřejmě my jsme před chviličkou skončili náš živák. Zítra opět po 13. hodině se vám živě přihlásíme z našeho mobilního studia. No ale pokud vám klasický festák přijde moc obyčejný, tak rozhodně můžete vyrazit na festival Popmese od včerejšího dne až do soboty vás na brněnském velodromu čeká opravdu spoustu zábavy. Hlavní hvězdou je slovenský Richo Miller, ale rozhodně narazíte i na mnohé další umělce. No a ve Znojmě jste zváni také na slavnostní okurek. Čeká vás rekordní degustace s více než 40 vzorky nakládaných okurek. Začíná se už v 10 hodin, vstup je zdarma. To znamená, zítra od 10. máte také plán.

0: Na Hitrádiu City Brno už za chviličku 17 zakousnou vlci kapely Mirai, no a hned po nich přepojíme opět do světa, protože dneska, panečku, nestíhám tahat takzvaně šavle, které tady máme na mixážním pultu, ale přepojíme se opět na Letenskou pláň, kde dneska také užívá mega koncert, asi ten největší v rámci naší domácí hudební scény, protože už tam byly Rolling Stones, Michael Jackson a dneska je tam Marek Ztracený a za chviličku se tam mrknem.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
4: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
5: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
4: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
5: Chevrolet Corvette,
4: Camaro Bumblebee,
5: Ford Mustang GT,
4: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
5: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
4: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
5: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
4: Firma na zážitky. CZ.

0: Právě probíhá Maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
1: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Na Hit Radio City Brno v páteční odpolední show doznívají Miraj a u naší domácí hudební scény zůstaneme, protože teď vyrážíme na Letoňskou pláň.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Pláň Marka Stačného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: Je tady poslední živý vstup z Letenské pláně, kde dneska se odehraje něco, co tady ještě nikdy nebylo. Marek Stracený na Letenské pláni a mým posledním hostem je právě Marek Stracený. Máro, ještě jednou ahoj.
3: Ještě jednou všechny zdravím.
2: Když jsme spolu mluvili naposled, tak si říkal, že touhle dobou už budeš vyčilovaný a v pohodě. Máš za sebou zvukovou zkoušku. Teď už vlastně jenom čekáš na ten den D, na hodinu H.
3: Ano.
2: Tak se vyčilovaný si v pohodě.
3: Vlastně jo, až jsem z toho překvapený. Teď tady stojíme spolu v šatě, všichni se smějou, pojídají tady dortíky a popijeme kafe a až jsem takový překvapený, jak jsem všichni v klidu, tak doufám, že za chvilku se všechno už změní a naběhneme tam, už jsem vyhlížel první lidi. Mm-hmm. Když jsme měli zkoušku, tak jsme hráli písničky některý už nahlas a když jsme skončili takový zabranama a tleskali, tak to vypadá, že jsou všichni dobře naladění, takže nám to dodává takhle energie a jsme připraveni na všechno.
2: No teď je půl pátý, cca, to znamená, že už se otevřelo, už sem proudí davy lidí. Jaký to je pocit, když ty teď si tady, a je to tak, my děkujeme za to, že si nás vzal vlastně do samotného srdce, teď momentálně celý Letenský pláň a to je k tobě do šatny. A teď víme, že teď už jsem ty lidi dolů. Padá to na tebe?
3: No, vlastně mám spíš radost, to je jako když čekáš na návštěvu, všechno uvaříš, připravíš, rozumíš víno, skleničky a najednou konečně někdo přijde. Takže já už jsem tam obhlížel, všichni vypadají v dobrý náladě, tak můžu to půjdu zrovna zkontrolovat. Mám tady v šatně za sebou televizi, kde vidím, jak lidi přicházejí a kolik jich je. To jsem měl už tenkrát v Edenu a hrozně se mi to líbilo, takový malý kino tady mám domácí. Takže prostě rád bych řekl něco, co by, aby to vypadalo, jsem nervózní, aby to bylo dramatický, mohli jsem potom pustit nějakou hudbu, ale nic takového se neděje, takže pusťte jenom spokojenou pozitivní muziku, protože všechno je dobrý.
2: A kdyby najednou mezi těma všema lidma, co jsem teď proudí, šel Marek Stracený jako kluk ze Šumavy kdysi dávno a šel by najednou na tuhle akci, poznal by si ho sobě?
3: Tyba, to je hodně filozofická otázka tohle, ale...
2: je horko, to dělá to sluníčko.
3: No těžko říct, každopádně bych já tady přišel třeba ve 14 letech nebo tak, tak by mě to dobře jako, tak zdravě jako naštvalo a šel bych pak domů a šel bych hrát na piano třeba 7 hodin a skládat písničky a tak, tak doufám, že tady nějaký mladý Marek Stracený bude a že se mu to bude líbit a že to třeba nakopne.
2: Ty jsi tady na svém největším koncertě v tvý kariéře, dosavadním největším koncertě, bavil jsem se s Geňou, ten už říkal něco o koncertě na měsíci, ale on ví víc prostě.
3: S Geňou chodíme každý den na snídani a ten má samý dobrý nápady.
2: Mimochodem víme, proč je to snídaně. Protože říkal, že na tebe nikdo nechce čekat po koncertě, protože se podepisuješ všem fanouškům a faninkám, dokud jako neodejdou. Takže to nemá smysl na tebe čekat. Tak vzpomeneš si třeba na tvůj jeden z těch prvních opravdu malých koncertů? Když tady teď takhle stojí.
3: Vzpomenu si možná na každý z nich. Vzpomínám si, když jsem hrál tenkrát asi ve 12 letech v aule, v Železné rudě, na piano. Tenkrát jsem poprvé zpíval svoji písničku, šel jsem z kůží na trh a do dneška si ten pocit pamatuju. A pak si pamatuju ty menší koncerty na návěsu od traktoru, pak si pamatuju, když nás někdo pozval jako před kapelu a jak se to všechno tak jako krok za krokem sunulo. Musím říct, že dneska, jak jsem tady chvilku seděl, koukal na to, tak jsem si to všechno přemítal a je to moc hezký pocit.
2: Ty jsi za tu tvoji kariéru potkal strašně moc lidí. Je někdo, komu by si rád dal vstupenku zdarma, kdo ti pomohl na té cestě?
3: Všichni tady budou. Já jsem si dal docela záležet na tom, aby jsme pozvali každého, kdo tam má nějaký podpis na tom a že těch lidí bylo spoustu, ale samozřejmě nejvíc nebo první stupenku, komu by jsem dal, by byla moje maminka, která dneska přijede, nebo už je tady dokonce, včera nás tady byla špehovat a samozřejmě bych jí poslal nahoru tátovi, protože ten by tady už chodil podle mě dneska celý den a hledal společný známý s beďákama a byl by pyšnej, takže až mám musí kůži, já mám radost toho, že zařídil to počasí, jak to se dohodli a je to prostě skvělý, tady spíš tady spoustu přátel, dáme vyklidněný, vyčilovaný, ne, půjdu trošku zervozit za chvilku.
2: Jo, vypadá to, jsou hodně všichni, jako v klidu.
3: Jo, já jim dám.
2: Neměl by třeba ladit kytary nebo něco. Když se podíváš na tu cestu z tvýho pohledu, jaká to je?
3: Krátká. Jakože takhle, já vím, že byla dlouhá, protože jasně. Dneska je to vlastně, myslím, že 18 a půl roku, ale přišlo mi to, jak kdyby to bylo prostě rok nebo něco takového. A jak vlastně furt něco vymýšlím a ještě ani neskončí vlastně tenhle ten koncert a já už vím, kam míříme příští rok a vlastně vím, kam míříme další rok. Je to hezký, to mě baví, to mě motivuje a zároveň prostě nemáš čas si to trochu užít. Takže jasně. Kdybych si mohl něco poradit před pár lety, tak si řeknu nespěchej, ale jinak jsem zapomněl otázku, jak jsem se tady dostal.
2: Jenom jaká to cesta byla, ale tak já možná
3: nahoru to navážu. Cesta nahoru dolů, jako na Šumavě. Taková jako na Šumavě. Musíš z kopce, pak do kopce.
2: To budeš dělat zítra.
3: No tak uvidíme, tak moje kapela tady vyhrožuje velkým mejdanem, protože je to tak, že my vždycky máme 3 koncerty, že jo, nebo 2, nebo 4 a tak a po sobě a dneska je jeden, je velký, tak vlastně budu docela chillej, takže jsme připravený na všechno. Tak jsem mě ptala manželka, jestli má jít domů, jsem říkal, Marcel, asi budeš muset jít domů, vypadá to, že kapela dneska mě bude potřebovat večer.
2: Kdo tě ale 100% mě bude potřebovat, tak to jsou tý fanoušci a fanenky. Teď nás třeba poslouchají v autě a míří na Letenskou pláň, kde se bude psát historie českého showbiznisu a já si trochu tvrdí, že i toho světového. Co bys jim vzkázal?
3: Přeháníš to. Ale tak se zní to hezky. Každopádně vzkázal bych jim, že tady na ně čekáme s otevřenou náručí, že je všechno připravený, že jediný, co chybí tomuhle večeru, jsou oni. A že prostě se mají na co těšit a doufám, že jim cesta bude utíkat a ubíhat a doufám, že jim teď zahrajete nějakou písničku, abyste jim to zkrátili.
2: Děkujeme moc. Mým exkluzivním hostem byl muž, kolem kterého se to tady dnes všechno točí. A my jsme strašně rádi, že u toho můžeme být součástí jako Hit Radio. Marek Ztracený.
3: Díky, že jste přišli.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hit Radiem.

0: Na Hitrádiu City Brno nám dozněl Joe, za chviličku to rozbalí Taylor Swift, nebude chybět ani Kato, Alex Warren, ale pozor, dneska ani zdaleka nekončíme, protože po 18. hodině nás čeká další živé vysílání Hitrádia City Brno, tentokrát z centra města, a co se tam bude dít, tak to nám požaluje krátce po 6:30, říkám to správně. Krátce po 6:30 kolega David Máčala, takže buďte s náma, já ještě tady minimálně hoďku a půl vydržím, tak doufám, že i vy.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna. Harley,
2: Single X,
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia City Brno.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia. Hitrádio City Brno.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: vysílání. No a my se teď opravdu vydáme opět na silnice mezi Blanskem a Češkovicemi. Máme hlášenou uzavírku, která tam bude ještě nějaký pátek trvat. Pokud jedete přes Tišnov, tak v Brněnské ulici uklízí hasiči vyteklý olej z porouchaného auta. Pokud byste projížděli přes Akáty a v Rokytově ulici za odbočkou na Žarošickou ve směru do Vinohrad, respektive od Vinohrad, stojí v jízdním pruhu porouchané osobní auto. A pokud jedete po D1 177 km ve směru od Prahy na Brno, tady stojí u Kranice nákladní auto s defektem, tak bacha na to. Přejeme šťastné cestování, jakékoliv dopravní info můžete psát, případně můžete posílat hlasovkou na náš WhatsApp 720 890 848.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
6: Krátké zprávy a David Račák. Policisté z organizovaného zločinu obvinili 5 lidí ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky vypsané Správou železnic. Informovali o tom Seznam zprávy. Podle nich je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel Jiří Svoboda. Zásobníky plynu v Evropské unii jsou nejméně naplněné za posledních skoro 20 let. Pokud konflikt na Blízkém východě neustane, hrozí zdražování plynu i českým domácnostem. Co dělat, poradí ekonom Lukáš Kovanda.
7: Lidé by měli situaci bedlivě sledovat a pokud se rozhodují, zda třeba fixovat či nefixovat, tak může být prozíravé nyní tedy si zafixovat tu cenu, dokud ještě nedochází k navýšení cen vlivem kritické situace na trhu.
6: Důležité je tedy sledovat vývoj na světovém trhu, aby se lidé vyvarovali zbytečným přeplatkům. Maroko je připraveno spolupracovat se Španělskem a dalšími evropskými zeměmi při identifikaci nezletilých migrantů bez doprovodu za účelem jejich návratu. Podle Madridu proniklo minulý týden ilegálně z Maroka do španělské Seuty v severní Africe 72 tisíc lidí. Mezi nimiž je i řada nezletilých. No a dnešní předehrávka mezi Zbrojovkou Brno a Libercem otevře program třetího kola první fotbalové ligy. Jihomoravský nováček soutěže chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Jak se dívám na teploměr, tak v Brně nám to aktuálně hlásá to, že máme už jenom 28, jenom na teploměru. V noci se nám teplota může dostat na 20, někde dokonce na 18 stupňů Celsia, takže mírné ochlazení aspoň se bude lépe usínat. No a co se týká soboty, tak sobota bude velmi podobná jako dneska, teploty kolem 30, no a v neděli se to vyšplhá ještě o 2 stupínky výš a obloha bude převážně slunečná.
1: Hit Radio City Brno.
0: Na Hit Radio City Brno stále Igor Doložel s vámi, přejou klidný páteční podvečer, no a teď už to nejlepší z 80, 90 a milénia. Začínáme velkou peckou z první půlky 90. Je tady úžasná Rozala Everybody's Free. Schválně, pamatujete? Everybody.

Na Hit Radio City Brno jsme v pátečním speciálu toho nejlepšího z 80. 90. a Melania vsadili i na úžasnou skladbu od Coldplay. Panečku, normálně husí kůže, aspoň teda u mě, tak doufám, že i u vás. Ať už trávíte páteční podvečer jakkoliv a s kýmkoliv, tak doufám, že si to krásně užíváte. No a pokud máte rádi hudební vzpomínky, tak teď se vrátíme o rovné 40 let dozadu. A jestli máte pocit, že písničku, která nás právě teď bude čekat, od někud znáte a je vám něčím povědomá, tak rozhodně nejste sami. Přesně před 40 lety se právě tahle ta pecka od Robin Beck, která se jmenuje First Time, dostala na žebříky Hitparád. A pozor, máme tady varování, poslech této skladby může způsobit nečekané vzpomínky, podupávání nohou a silné nutkání říct, že tohle jsme opravdu dlouho neslyšeli. Tak volume doprava.

Na Hit Radio City Brno jeden z velkých letních hitů roku 1993, panečku. To už je hodně dávno, Ice MC, a za chviličku se můžete těšit na chlapíka, se kterým jsem se já potkal před pár desítkami dnů ve Španělsku, protože když jsem zjistil, že DJ Sash vystoupí ve stejném městě, ve kterém žije i moje ségra, za kterou jsem se vydával podívat, tak samozřejmě, protože se známe už spoustu let, tak jsem mu napsal, že se s ním moc rád po letech potkám. A samozřejmě potkali jsme se na jedné úžasné devadesátkové party a tam to znělo takhle.

0: Bylo to úplně úžasné a věřím, že i vám. Vzpomínka na velký hit od DJ Saše jménem Ecuador udělá radost už za chvilku. No a samozřejmě můžete se těšit také na naše další živé vysílání, tentokrát z centra Brna, a za chviličku se nám přihlásí David Máčala.
1: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
2: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
1: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
3: Paráda! Já vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: právě přepojujeme do mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Máme krátce po půl sedmé a vy posloucháte Hit Radio City Brno, speciální vysílání dneska z Jakubského náměstí. My jsme tady z jednoho prostého důvodu, abychom oslavili mistra světa v šermu. A je to Alexův Summerhouse, která neodmyslitelně patří ke každému létu, šermířská exibice pod čírým nebem. No a neobešlo by se to bez toho hlavního hrdiny. A tím je, dámy a pánové, Alex Šupenič.
2: Dobrý podvečer, děkuju moc.
1: Jsme na Jakubském náměstí, Alexi. Co pro tebe toto místo znamená? Protože ty jsi Brňák. V čem je speciální?
2: Já jsem tady 10 let zpátky snil o tom, možná i díl, 15 možná, jsem snil o tom, že tady jednou bude taková stage a že tady budou lidi a budou koukat na šerm a budou si říkat, že to je skvělý, budou si to užívat. A to se mi splnilo, takže jsem za to strašně rád, Brno miluju, narodil jsem se tady a strašně rád se sem vracím a jsem strašně rád zpátky tady.
1: Letos je to ještě umocněné a okořeněné tím tvým famózním úspěchem, kterého jsi dosáhl před několika málo týdny, a to je, že jsi mistr světa, dámy a pánové, mistr světa s náma tady v Brně.
2: Děkuju moc. Děkuju.
1: Takže otázka, kde máš medaily?
2: Medaily mám správně dobře schovanou a až začne exibice, tak ji samozřejmě ukážu a společně tady oslavíme na pódiu.
1: Můžu já jako běžný divák, posluchač, který bude procházet Jakubským náměstím, můžu si ji půjčit na chvilku, tu medaili?
2: Můžeš si ji půjčit, ale jako nakrátko. Nakrátko a ne nadaleko. Prostě na krátkou vzdálenost. Na krátkou šermířskou vzdálenost můžeš.
1: A hlavně vrátit. A
2: hlavně vrátit, vyfotit se můžeš. A hlavně, co můžeš jako tady člověk, co jde okolo, jenom kromě toho, že tady může sledovat to, jak tady budou šermat lidi, tak si dokonce můžete zašermat tady na pódiu. A budeme tady šermat o skvělý ceny, takže buďte tady v 19.30 připravení, protože to bude velký.
1: Já bych možná ještě k té medaili doplnil, že pokud si někdo z vás dneska pověsí na krk, pokud Alex svolí, tak už nikdy nevyhrajete mistrovství světa v šermu. To je pověra.
2: Říká se to, nebo já nevím, jestli to říkám já, možná to je realita nebo ne, já jsem si nikdy žádnou medaili na krk nevěšel, jenom ty svoje. Ale možná, já nevím, tak to zkusíme, třeba to pověsíme nějakému klukovi malýmu a uvidíme za 10 let nebo za 15.
1: Alexův Summer Jam. Věřím, že spoustu lidí zná, ví, protože fakt už je to tradice, velká, krásná akce, která je nevídaná. Už jsem to říkal na začátku, já mám pocit, že jsem někde v zahraničí, když to potom vidím ze spodu.
2: Hollywood.
1: No.
2: Brno je Hollywood.
1: Tak pojď říct přece někomu, kdo neví, na co se dneska má připravit, co ho čeká.
2: Čeká nás fantastický zápas výběru Česka proti výběru světa. Budou tady skvělí šermíři od mladých vlastně kategorií až po ty vlastně reprezentanty. Budou tady skvělí kapitáni týmu, jeden z nich budu já teda s dovolením a já budu kapitán českého týmu. A pak tady bude Viktor Pulpán, což bude kapitán zase týmu světa. Viktor Pulpán, brněnský basketbalista a kapitán vlastně brněnského týmu a reprezentant. Takže moc se na to těšíme, bude i překvapení možná nějaký, bude to show a já se na to strašně těším.
1: Je to vlastně takové vyvrcholení toho celotýdenního kempu, protože to se na tobě cení, že jsi velkým vzorem pro ty mladé šermířské naděje. Jaký byl kemp? Jak bys to zhodnotil?
2: Kemp byl skvělý, velmi náročný, protože bylo hodně teplo v Brně, ale naštěstí nepršelo, děcka máme hodně opálený jako z toho, takže skvělý a myslím, že se to povedlo. Měli jsme skvělý tým, měli jsme skvělý trenéry, kteří se o děcka starali. Já jsem si to moc užil, říkám, bylo to náročný, bylo to velmi intenzivní, protože šermířů bylo 120 ten rok z 12 zemí, ale mě se to moc líbilo a těším se už teď na příští rok.
1: Ne, že bych tě chtěl posílat už do šermířského důchodu, ale tak, přece jen se musím zeptat, pardon, že to opakuju, ale ozvučení jde tady i právě do diváku na Jakubském náměstí, proto to opakuju a vypadl nám mikrofon.

0: musím se zeptat, jestli se rodí nová šermířská naděje, nový Šupenič.
1: Nový Šupenič, no, je to, já bych odpověděl takhle, rodí se pořád někdo. Rodí se i šermíři a oni tu startovací čáru teďka mají velmi dobrou. Ty podmínky mají velmi dobrý, i daný svazem, klubem, tím, že tady máme trenéra Giovanniho, a je to na nich. Je to na nich, co s tím udělají, je to na nich, jak se toho zhostí, co si z toho vezmou, z toho kempu, z celkově z té přípravy a tak, protože můžete podat talíř, ale oni najíst se už musí sami.
0: A poslední dotaz, máš tady bráchu? Máš tady rodinu?
1: Brácha,
0: je tady brácha, který s tebou jako byl na mistrovství světa a sušil ti fénem dresy?
1: Jako určitě je tady, ale nevím, jestli je přímo tady na náměstí, ale určitě tady bude, protože vlastně můj synovec, bráchy syn, bude šermovat dneska, nebo bude šermovat, bude tady jako nastupovat s těmi dětmi a tak, takže určitě tady brácha bude a bráchu zdravím a stává se z něho internetová hvězda, dámy a pánové, internetová hvězda.
0: Ano, já doporučuji, vy, co jste to neviděli, mrknout na Instagram Hit Radio City Brno nebo na Alexův, protože tam je skvělá story právě z mistrovství světa, které zakončil Alex zlatou medailí, tak můžete si to poslechnout a pobavit se, protože jeho bratr, nebýt jeho bráchy, tak vlastně Alex třeba nemá ani zlato.
1: No, ale nebýt mýho bráchy, tak třeba Ital vůbec nenastoupí, protože bude mokrý dres. Ale dobrý, nechme to být, podívejte se na Instagram a tam ta story je.
0: Já moc děkuju za vlastně odstartování tohoto speciálního živého vysílání Hit Radio City Brno. Samozřejmě hrdý partner, moc děkujeme, že tady můžeme být a těšíme se na tu velkolepou exhibiční show. Díky moc.
1: Já taky moc děkuju posluchači Hit Radio zvu, aby přišli od 19.30 na náměstí Jakubské, dali si tady pivko, když je ten Mezinárodní den pivka, nebo nějaký víno, nebo vodu, kolu, cokoliv. A aby si užili tu show, protože to bude skvělý, já se na to moc těším. A pro příště jenom prosím trošku vyšší stolek, protože mě strašně už bolí záda. Okay.
0: Dámy a pánové, mistr světa z Brna, Alex Šupenič!
2: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Radio City Brno.
3: Hi party people, this is DJ Sash and you're listening to Radio City Brno. Enjoy your day.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
2: Potřebuješ.
1: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
2: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
3: Hakr Brno CZ.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Alexův Summer Jam, velkolepá událost, kterou vyhlížíme na Jakubském náměstí Hit Rádio City Brno, je u toho živě, máme tady mobilní studio přímo na pódiu, takže nás poslouchá celý Jakubák. No a teď, jo, abyste nám věřili, že tady fakt někdo je na tom Jakubáku, tak to ji uslyšíte, protože já vítám v našem studiu, pokud jsme se bavili o těch šermířských nadějích z Brna, tak je to Lev Holý!
2: Já zdravím všechny, zdravím do rádia, zdravím Jakubák.
1: Doufám, že to bylo pořádně slyšet, ale myslím si, že stejný potlesk dostaneš, až budeš scházet z pódia, takže si to když tak zopakujeme. Cítíš se jako ta šermířská naděje, cítíš se jako nový Šupenič? Omlouvám se za to přirovnání.
2: Jako Šupenič nevím, protože Šupenič je hvězda, nejlepší na světě teďka, ale jako naděje se rozhodně cítím, doufám, že jednou dosáhnu aspoň podobných výsledků jako Alex a těším se, co přijde.
1: Já jsem řekl, že se omlouvám za to přirovnání, ale vlastně proč bych se omlouval? Vždyť každý chce být jako Šupenič a mít to zlato doma, ne?
2: To určitě.
1: Tak jak ty hodnotíš kemp, protože ty právě už od malička navštěvuješ, chodíš šermovat na Alexův kemp. Jak moc ti to dalo a jak hodnotíš ten letošní ročník?
2: Tak já vlastně jsem na tomhle kempu po 12. Vynechal jsem jenom vlastně úplně první ročník, možná protože nevím, jestli jsem vůbec už šermoval.
1: Počkej, a kolik tě?
2: 19 let.
1: Ty brďo.
2: Po 12. jsem na kempu.
1: Tak ty ses naučil chodit a hned
2: určitě
1: šel šermovat.
2: Je to tak. A vlastně já jsem produktem tohohle kempu. Po 12 letech jsem byl na mistrovství světa v Hongkongu s Alexem Šupeničem a bylo to super.
1: No to je krásné, ale tam jsi nezašermoval, tam teda nezávodil.
2: Závodil jsem, ale vypadl jsem v kvalifikačním dnu, první den, a nedostal jsem se do finální 64. Ale tak příště. Doufám, že vyjde.
1: 100%, budeme ti držet palce a samozřejmě moc děkujeme za tu reklamu, kterou děláte tady našemu Brnéčku. Dotaz samozřejmě musí směřovat na to, že ty jsi vlastně potom strávil celou tu dobu, celou tu cestu do toho finále s Alexem Šupeničem, bok po boku, tedy ty jsi už nešermoval, Alex šermoval. Ty jsi byl vlastně jeho takový support, taková pomoc, nebo určitě, jaká byla tvoje úloha?
2: Určitě, tak my jsme tam byli já, fyzioterapeut Patrik,
1: a to je ten trenér, Jakoby.
2: Alexův bratr, prezident Českého šermířského svazu, všichni jsme tam byli. A vlastně měli jsme úplně rituály před každým Alexovým zápasem, jsme dodržovali určitý protokol, aby Alex se nic nerozhodilo.
1: Aby Alex se nic nerozhodilo. Co ho může rozhodit?
2: No tak my sportovci jsme pověrčiví.
1: Aha.
2: A vlastně pro tu hlavu je nejlepší udělat si nějaké rituály, který, když člověk vyhrává, nejlepší je nic neměnit. A když se něco povede, tak to pak opakovat před každým tím jedním zápasem a pokračovat až do finále.
1: A bylo něco, co by ho fakt jako rozhodilo? Něco za ten... Byl tam nějaký moment během toho mistrovství, kdy jste si řekli a to bylo na mále?
2: To si nemyslím. My jsme dodržovali protokol opravdu přesně, stavili jsme se do řady na plácnutí před zápasem vždycky stejně a vlastně furt jsme dodržovali protokol.
1: On vypadá jako hrozný pohodář ten Alex, ale pojď na něj prásknout nějakou jako jeho neřez nebo nějakou věc, když si jako, kdy ti to vadí, kdy Alex Šupenič ti jako jde na nervy.
2: Tak to já nevím, ale třeba řeknu, že vlastně Ty flerety většina lidí to nějak neřeší, ale Alex chtěl, aby po každém protože jednou mi dal vyčistit fleret, že se mu tam něco nezdálo, a právě, že to vyšlo, jakože já jsem to vyčistil a pak další zápas zase vyhrál a už jsem to musel dodržovat, že po každém zápase jsem vyčistil fleret, takže ten fleret už byl, ten aret musel být úplně lesklej prostě.
1: Co oslavy? Jak probíhaly oslavy? Protože Alex už nám ve studiu Hit Rádia City Brno, když jsme ho měli minulý pátek,

0: na rozhovor, tak nějak jako nastínil, že vás tajfun hongkongský odval do nějaké řecké hospody.
1: Je to tak, je to tak. No já jsem měl trošku strach, protože když jsme tam jeli právě z hotelu, tak oni přestali jezdit veškerý autobusy, veškerá doprava z Hongkong prostě přestal žít, protože všichni měli strach z tajfunu. A vlastně Alex to měl dobrý, protože ten letěl až jak druhý den jako večer, ale já jsem měl letět hned ráno a vlastně jsem nevěděl, jestli se pak dokážu dostat zpátky na letiště, ale nakonec všechno vyšlo dobře. Kvůli tajfunu nám posunuli let, zůstali jsme v Istanbulu trčet 12 hodin, takže s Patrikem jsme pořád oslavovali i v Istanbulu. Pokračovala.
0: No já jsem slyšel, že česká hymna tam zazněla snad 15krát, že jinak tam jako hrál Karel Gott a takové fláky.
1: Samozřejmě. Vesnická zábava.
0: Taková hongkongská vesnická zábava.
1: Tak.
0: Takže zatímco celý Hongkong kvůli tajfunu nevycházel z domu, tak v jedné řecké hongkongské restauraci to prostě žilo a slavil se titul mistra světa Alexe Šupeniče. I za účasti šermířské naděje, která je z Brna a je to vlastně dítě Alexova fencing campu a je i dnes součástí Alexova summer jamu a je to, dámy a pánové, Lev Holý. Díky moc za rozhovor.
1: Moc krát děkuju, užijte si exibici. Ahoj.
2: Brno živě na Hit Radio City Brno.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Baru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
2: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
1: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Zlepši si náladu.
7: Hit Radio City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Vstoupili jsme do druhé poloviny našeho speciálního živého vysílání z Jakubského náměstí, z místa, které vlastně takové jako ikonické pro letní večery, protože když se řekne prostě jdeme na pivo, tak spousta Brňáků a turistů míří právě sem na Jakubák, sedne si na patník nebo se opře o stůl a je mu prostě dobře. A nám je tady dneska dobře ještě z dalšího důvodu, protože je tady s náma Alex Šupenič, mistr světa šermu, jediný český šermíř, který ovládl mistrovství světa. Dneska tady má svůj Summer Jam, to znamená exhibici pod širým nebem. No a taková exhibice si samozřejmě zaslouží i speciální hosty. A tím dalším speciálním hostem je, dámy a pánové, basketbalista brněnského týmu Basket Brno a dlouholetý český reprezentant v basketu Viktor Pulpán. Viktore, vítej v našem vysílání a vítej tady na Jakubském náměstí. Ahoj.
2: Zdravím a děkuju za pozvání.
1: Tak pojď nám říct, co ty tady? Přišel jsi jenom dát pivo na Jakubák, sednout si na patníček, anebo se nějak zapojíš aktivně do této exhibice?
2: Tak lehce se zapojím, budu jeden z kapitánů, budu proti Alexovi, takže to bude dost obtížný zrovna proti němu udělat si takovouhle premiéru, ale ohromně se na to těším.
1: Máš nějaké pokyny, co by měl správně kapitán, tedy nehrající kapitán, protože pokud jsem pochopil správně, tak ty si nezašermuješ, tak máš nějaké pokyny nebo návod, jak být správným kapitánem týmu světa?
2: Zatím žádný pokyny nemám, ale určitě před těma zápasama si s nima promluvím a budu chtět vědět, co se ode mě tak nějak bude očekávat. Myslím si, že určitě podpora toho týmu, to jako kapitán musí držet s tím týmem a tak nějak jako vést je k tomu úspěchu, takže já doufám, že budeme dneska úspěšní a Alex se porazíme.
1: Bylo by to fajn, že porazit mistra světa. Každopádně tým asi žádné rady a tipy z šermu nedáš, předpokládám. Nebo jak jsi na tom s šermem? Viděl to někdy?
2: Abych byl upřímnej, tak úplně se v tom nevyznám. Samozřejmě, jak už třeba na olympiádě nebo na mistrovství světa, když byla možnost, tak jsme Alexe sledovali doma, fandili jsme mu, ale že bych nějak extra věděl o pravidlech a co a jak, tak v tom se úplně extra nevyznám.
1: Co by se dalo přenést z basketbalu, tedy z tvého sportu, ve kterém jsi kovaný, právě do toho šermu?
2: Si myslím, že oba ty sporty mají dost společný takovou tu dynamiku, že furt se tam něco děje, ať už v basketu, tak i v tom šermu. A to se mi na tom hrozně líbí, že furt je tam nějaká akce, furt musíš být ready na ať už obranu, tak i útok. Takže z tohohle pohledu si myslím, že to je stejný, ty dva sporty.
1: Jo, a taky se tam u toho trošku hopsá, což je u vás v basketbalu taktéž. A jak to vypadá teďka u vás, tedy v týmu Basket Brno? Teďka je jaká fáze? Už se chystáte na novou sezonu?
2: Zrovna v pondělí jsme zahájili přípravu na sezónu. Zatím je to takový kondiční spíš, ne tolik basketu, ale už jsme se sešli a pomalu začínáme se připravovat.
1: Tak nás pojď pozvat, kde vás uvidíme, respektive kdy vám začíná zhruba aspoň plus minus sezóna a kde hráváte, kde vás můžeme přijít podpořit Basket Brno?
2: Tak sezona začíná 19. září, ale začínáme venku a první domácí zápas, tuším, je třetí kolo 26.9. a budeme hrát proti Slávii. Takže určitě budeme rádi, když nás přijdete podpořit, protože Slávie je nový klub, který vzniknul, byl to dřív Nymburk, takže to bude ohromně těžký vstup do sezóny. Ale jak jsem říkal, my se na to strašně těšíme, co ta nová sezona nám zase přinese. A doufám, že budeme úspěšnější než tu loňskou sezonu.
1: Dneska večer jsme se tady sešli převážně kvůli pivu, kvůli atmosféře Jakubského náměstí a kvůli šermu a kvůli Alexovi Summer Jamu. Ale já mám velkou radost, že to bylo tak trošku i o basketbalu, protože hvězdným hostem této exhibice šermířské

0: exibice je brněnská ikona, tedy brněnského klubu Basket Brno, Viktor Pulpan. Viktor, moc díky za rozhovor, měj se hezky a ať to dobře koučuješ.
1: Jo, děkuju moc ještě jednou za pozvání a těším se na ten zápas a na moje kapitánství.
0: Děkujem. Viktor Pulpan, dámy a pánové.
1: Děkuju.
2: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Radio City Brno.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Nových Dvorech na Kutnohorsku za 5 milionů 995 tisíc korun, rodinný dům ve Všenorech na Praze Západ za 64 miliony 990 tisíc, chalupa v Blatné u Strakonic za 2 miliony 481,5 milionu, pozemek k bydlení ve Šternberku u Olomouce za 2 miliony 890 tisíc a rodinný dům v Převýšově na Královéhradecku za 7 miliony 990 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7. Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Zaplněný Jakubák čeká na velkolepou šermířskou exhibici pod širým nebem. Událost, která prostě nemá obdoby a má podle mě světovou úroveň. S námi v živém vysílání, teď v mobilním studiu, které máme přímo na pódiu na Jakubském náměstí, také poslední host dnešního večera. A je to hvězda jedné rodiny, tedy seriálu. A my jsme tady na Jakubáku taky dneska vlastně taková jedna rodina. A je to Oliver Vyskočil, dámy a pánové. Pojďme mu klidně zatleskat.
2: Zdravím všechny, dobrý večer.
1: Dobrý večer, ahoj. Tak co ty tady v Brně?
2: No, tak já jsem byl na kempu, na Alexovém kempu. Musím říct, že to bylo skvělý, jako každý rok.
1: No, a dobrý?
2: Já jsem spokojený. Myslím si, že každým rokem je ten kemp lepší a posouvá se dopředu.
1: No a prosím tě, jak jsi z tomu šermu dostal? Protože ty seš spíš před tou kamerou, záříš v seriálu, zahrál jsi i ve filmu Mimořádná událost. To je, jak ten vlak jel bez průvodčího.
2: Je to tak? Tak já jsem se k šermu dostal přes mýho tátu, který začal s šermem. A tak nějak to máme v rodině. On i brácha šermuje. Tak.
1: Co tě baví víc? Ten šerm nebo být hvězda před kamerou?
2: Tyjo, to je těžká otázka. Já si myslím, že se to úplně nedá porovnávat.
1: Nedá.
2: Protože oboje mám rád a hlavně je to úplně něco jiného. Ale kdybych si fakt musel vybrat, tak asi... Tyjo, já radši nic nebudu říkat.
1: Ale jsme v Brně, máš po šermířském kempu, tak já bych se klidně nebál prostě říct tady, že šerm je prostě lepší. Navíc tady máš mistra světa, jo, který to poslouchá.
2: Asi ten šerm, no.
1: Šerm. Dobře, tak my bereme tuhle odpověď. Samozřejmě, co ti čeká teďka, co se týká tedy toho natáčení? Je tam nějaký seriál nebo nějaký film, ve kterém tě uvidíme?
2: Tak já jsem byl teďka na spousta castingách, ale...
1: A to je voprus, že? Chodit na ty castingy, co? Docela.
2: Horší je to čekání. Protože,
1: na ty odpovědi, jestli jsi jako prošel nebo ne.
2: Protože oni vždycky řeknou, my se vám ozveme a pak se neozvou, že?
1: To znám. A to známe úplně asi všichni, ať už se to jedná o casting, nevím, do práce, že? Jako pohovor nebo cokoliv dalšího.
2: Je to tak.
1: Takže teďka castingy, budeme ti držet moc palce samozřejmě. Je nějaká role tvoje vysněná, kterou bys si chtěl zahrát?
2: Tyjo. Asi nemám vysněnou roli, ale chtěl bych hrát, asi zkusit hrát nějakým akčním filmu, něco takového. Mm.
1: Tak ono i ten šerm je akční, že jo? Co tě baví na tom šermu?
2: Tak ta dynamika. A je to šerm, taky bychom mohli dělat třeba, nevím, plavání. Koho
1: zajímá? Počkej, bacha na to plavání, bacha na to, Alex to všecko slyší. Sice Barča tady není, ale všecko to slyší. A pojď nám, prosím tě, Olivere, ještě závěrem říct, co tě čeká ještě do konce prázdnin, jak si je užiješ. Zůstáváš tady v Brně, protože ty jsi z Prahy, pokud se nepletu.
2: Tak já dneska odjíždím zpátky do Prahy, ale jinak mě čekají další soustředění. No a to bude do konce prázdnin asi všechno, no.
1: Mm-hmm. Tak přejeme ti samozřejmě, celý Jakubák, celé Brno ti přeje, aby si užil zbytek prázdnin, abychom tě brzo viděli na televizních obrazovkách a nebo na planči, tedy v šermířském dresu šermovat.
2: Děkuju moc, užijte si zbytek programu.
1: Oliver Vyskočil byl naším závěrečným hostem speciálního živého vysílání Hit Rádia City Brno přímo z Alexova Summer Jamu. Přátelé, my vám moc krát děkujeme za pozornost, děkujeme, že jste tady vytvořili tak kouzelnou atmosféru. Věřím, že to naši posluchači ocení a ocenili celou tu dobu, co jsme vysílali živě. No a teď už si užijte samozřejmě to, na co jste přišli, a to je ta velkolepá šermířská exibice v hlavním podání tady Alexe Šupeniče, Česko proti světu. Užijte si to, Alexu Summer Jam. Díky moc! Já děkuju.
0: Brno živě na Hit Rádiu City Brno.

0: Radio City Brno.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park.

V éteru Hitrádia nám dohrál Phil Collins a teď si dáme trošku něco houpavýho. Osmdesátkový, devadesátkový R&B, co vy na to? Bokem sem a bokem tam. Dneska je pátek, tak většina z vás vyráží někam do města, pokud nejdete na koncert Marka Ztracenýho, kde právě teď už v tuhle dobu zpívá, tak možná to někdo můžete slyšet, pokud jste z okolí Letné. Každopádně R&Bčko dáme si právě teď a taky legendární devadesátky Fun Factory.

0: Dneska spolu budeme usínat, ale zítra v 7 hodin ráno i vstávat, protože tady bude víkendové vysílání, tak jak jste zvyklí. A já už teď vám můžu říct, že bude plné skvělé muziky, dobré nálady, pozitivní energie, ale hlavně dárečku pro vás. Jo, jo, jo, nemáme jenom narozeninovou ruletu. Máme i takové velké překvapení pro většinu z vás. Nebude to jeden výherce, budou hned dva a máte se na co těšit. O co se jedná, se dozvíte zítra v 7 hodin ráno. Tak rozhodně u toho buďte s námi.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu. Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
1: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: páteční večer v plném proudu. Já se s vámi bohužel už pro dnešní večer musím rozloučit. Popřeju vám krásnou dobrou noc, taky kdo z vás jste na koncertu Marka Ztraceného, užívejte si ho naplno. Je mi jasný, že nás teď neposloucháte, ale jsme tam s vámi, nebo alespoň moji kolegové. No a zítra spolu pojďme vstávat v 7 hodin ráno tady na značkách. A dneska si už užívejte podle toho, co rádi děláte, podle libosti, podle chuti, odpočívejte a zítra naslyšenou. Tak dobrou noc a ahoj!
1: Hit Radio City Brno.

0: dědka, vyhrávej mužik.
1: Herna u dědka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dědka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Na Špilberk se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
5: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Já vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nrncej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakrbrno.cz.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
1: Potřebuješ.
0: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
1: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
2: Hakr Brno CZ. Na Špilberk se vrací Tábor pod Hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
3: Hit Radio.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Hit Radio City Brno.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem pro mě, ni s nimi, bez nich gesta i včiny, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy

0: Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
4: Na Špilberk se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
1: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu. Hit Radio.
5: And we start each other's fires.

0: trafik nově BTN e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop btnškopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btn-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka btn-škopek.cz.
1: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
2: Potřebuješ.
1: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
2: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
3: Hakr.brno.cz
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: Od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
2: Na Špilberk se vrací Tábor pod Hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
3: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr Brno CZ.
0: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.